0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se zapěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně zcvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé zcvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony. A

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný. Takže ano, Fretky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fretku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní, na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr. Tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnal a pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasický, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou

0: byl, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cákalo. Je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
0: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř

0: otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový jako určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
2: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z bal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám.

0: Nejradě.
1: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
4: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
5: To je výmysl mé babičky.
6: Babička milovala vodu, plavání nebo?
5: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
6: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
5: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
6: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
5: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
6: Teď
5: není.
6: Tryskal.
5: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
4: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
5: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
6: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
5: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
6: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
5: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
5: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
5: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste neztratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
5: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale hejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni, popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
4: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
5: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. V Opavě se zatím nebude stavět náplavka u řeky. Světlá Hora na Bruntálsku začala se stavbou nového kolumbária na tamním hřbitově. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 26. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi je Lucie Kociánová. Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Přesto si před nákupem raději ověřte otevírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Některé prodejny navíc mohly změnit otevírací hodiny na začátku školních prázdnin. Lidé na Slovensku dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry nebo obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů, která se kvůli začátku dovolených očekává i nyní.
2: Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud odslouží dvě kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím pouze premiér Robert Fico. Ve druhé části referenda Slováci rozhodují o obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Obě složky se specializovaly na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Zanikly v roce 2024 v rámci kontroverzní novely trestních zákonů. Aby byly výsledky referenda platné, musí se ho zúčastnit alespoň 50% oprávněných voličů. Bára Vrán Nová Český rozhlas.
0: V Opavě se komplikuje plánovaná stavba náplavky na Hozově nábřeží. Tamní magistrát potvrdil, že se s povodím Odry zatím nedaří dojednat podmínky, například pro umístění posezení v blízkosti koryta řeky. Podobné konstrukce by mohly být překážkou, která by zhoršila případné následky povodní.
3: Dočasná krátkodobá náplavka už přitom v Opavě byla před 10 lety. O trvalém využití říčního koryta město s vodohospodáři dál jedná a chystá studii, která zpracuje celkovou obnovu Hozova nábřeží a přeměnu na park, místa s vyhlídkami, hřišti a odpočinkovou zónou. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Nové kolumbárium teď roste ve Světlé Hoře na Bruntálsku. Obci dochází místa na hroby a hřbitov už není kam rozšířit. Celkem chce radnice postavit 300 schránek. Prvních 60 bude hotových do konce letních prázdnin, říká nezávislý starosta Světlé Hory Alois Šimčík.
4: Obec každoročně stárne, mladé rodiny tady u nás v Jeseníku moc nechcou bydlet, že tak se stěhují jinde. Potřebujeme navýšit tu kapacitu. Kolem dokola to nejde, takže musíme to navýšit přes ty kolumbárie. Na hřbitově ještě bychom chtěli dodělat opravu zítky a taky do konce roku parkoviště upravit.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je nyní v regionu bez komplikací. Pokud přeci jen o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Začíná víkend a na co se těšit? Slavnosti obce Závada na Hlučínsku například. Dvoudenní akci pořádá obec s tamními spolky. Dnes v 17 hodin se koná mše svatá v kostele svatého Urbana. I to přinese sobota, má datum 4. července. Tady u nás kalendárium, reportáž z Paskova, tipy kam vyrazit, počasí podrobně a taky zprávy a doprava. To všechno do 6. hodiny. Jsme rádi, že ladíte Ostravu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jedna filmová hned po ráno, Vrchní prchni a Severní vítr. To byl hudební návrat do roku 1981.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pěkně v rytmu ve víkendovém dobrém ráno. Tohle byly Village People a YMCA a za malý okamžik Tereza Kernlová, Schody z nebe.
1: Počasí.
0: 5 hodin k tomu 18 minut přesně a podíváme se do meteomapy Moravskoslezského kraje. Osoblaha hlásí 15 stupňů, Ostravsko mezi 12 a 13 stupňů Celsia, takto po ránu. Ropice 13 stupňů, třeba Slezská Harta něco malinko nad 11, Světlá Hora necelých 13 stupňů Celsia, Vítkov 10 stupňů, Praděd 5,5 stupně Celsia. Jaký je výhled? Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů a na horách naměříme okolo 16.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Místo asfaltu mlatové cesty, návrat původních rybníčků a oprava historického náhonu. To teď čeká skoro 17-hektarový zámecký park v Paskově. Obnova parku navazuje na pokračující rekonstrukci zámku. K tématu povíme víc tady u nás ještě do 17:30.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Paskově začala obnova zámeckého parku. 17-hektarový areál měl v minulosti nejistou budoucnost. Dnes je pod ochranou památkářů a také na seznamu Natura 2000. Park je totiž domovem silně ohroženého páchníka hnědého. Velký citový význam má i pro mnohé Paskovany.
1: To bylo celý život, aj pre naše děti, aj to. Je to tu krásné, děti se tu hrají, my teď jsme spokojní.
2: Kolik času tady strávíte třeba tady takhle přes jaro, léto?
1: Jo, každý den, alebo každý druhý den, jako kdy, aby nám zůstal. No, víte, jak to je.
3: Svetoslava Bocková se trochu bojí o budoucnost parku, ve kterém roste zhruba 1200, někdy až skoro 200letých stromů.
4: Na těch stromech, které jsou silněji napadené jmelím, tak bude odstraněno jmelí, bude provedena úprava těch suchých větví.
3: Říká mi Richard Dvorník, který má na starost mimo jiné městskou zeleň v Paskově. Stojíme u vodního mlýnku, u náhonu z řeky Ostravice, který už vypadá poněkud zanesený.
4: Ano, v rámci té revitalizace parku se budou provádět mimo jiné i úpravy toho vodního toku říčky a bude to zejména odstranění těch nánosů toho bahna, vyčištění toho koryta, zpevnění břehů a zpevnění ostrůvku kolem sochy Herkula.
3: Hlavní cesta přes park bude z dlažby, ostatní chodníčky budou mlatové.
4: Kromě toho se budou ještě budovat úplně nové chodníčky v jižní části parku. Vznikne jedna velká nová, úplně nová cesta, která bude mít takový tvar podkovy a povede od Vilky Porybného a bude se vracet do parku u Vejmutovek.
3: Teď jsme přišli na místo zarostlé lopuchy.
4: Už od těch nejstarších dob jsou doložené sádky. Byly to 4 menší obdélníkové nádrže, ve kterých se chovaly sladkovodní ryby pro zámeckou kuchyni.
3: Takže ty se tady vrátí?
4: Ty se tady vrátí, ale ta reminiscence bude taková, že to budou 2 větší vodní plochy.
3: A ryby?
4: Pokud se tam vyskytnou přirozeně, tak tam budou, ale po domluvě s ochranáři nebudeme dělat žádnou jakoby cílenou výsadbu ryb.
3: Obnova parku potrvá do konce příštího léta. Celou dobu bude park přístupný kromě míst, kde se bude zrovna pracovat. Z Paskova František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Brian Adams ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Karvinští strážníci se na počátku prázdnin zaměřili na mladistvé. Také o tom krátké zprávy, přidáme počasí a zelenou vlnu, to vše z dílny Lucky Kociánové. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Páteřní Frýdecká ulice v Třinci bude od úterka uzavřená. Energetici tam budou opravovat horkovod. Uzavírka omezí také provoz autobusů. Ty pojedou podle výlukových jízdních řádů. Některé zastávky budou dočasně zrušené. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara ulice bude neprůjezdná v úseku u azylového domu Betel. Příslušníci ozbrojených sil by se slíbeného nástupního platu 50 tisíc korun měsíčně mohli dočkat v roce 2029. Vláda chce podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO navyšovat platy postupně, zhruba o 5% ročně. A to jak novým, tak stávajícím členům bezpečnostních sborů. Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký ale návrh kritizuje. Zlepšování platových podmínek je prý pomalé a vláda v předvolební kampani slibovala rychlejší navýšení. Karvinští strážníci se na začátku prázdnin zaměřili na mladistvé, zkontrolovali bezmála 400 mladých lidí, jestli nejsou pod vlivem drog nebo alkoholu. Městská policie se zaměřila na místa, kde se pohybují. Podle mluvčí radnice Moniky Dankové jde o prevenci rizikového chování. Moravskoslezští policisté odhalili 3 řidiče, kteří při silničních kontrolách předložili padělané řidičské průkazy. Šlo o cizince, z nichž 2 nikdy neabsolvovali autoškolu, uvedl to policejní mluvčí Petr Linzer. Všechny obvinili z padělání a pozměnění veřejné listiny. Ve vězení mohou strávit až 3 roky. Tenistka Karolína Muchová porazila ve Wimbledonu tenistku z Thajska 6-2, 7-6 a v osmi finále ji čeká předloňská šampionka Barbora Krejčíková. Ta si poradila v českém derby s Nikolou Bartuňkovou 2-0 na sety. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až oblačno, na teploměrech naměříme 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Kopřivnici je uzavřena část ulice Erbenova. Probíhají tam stavební práce, objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do konce července.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Marcela Holanová a návrat do osmdesátek ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes po 9. hodině se přihlásí magazín Mezi nebem a zemí. Navštívíme zámek Hošťálkovech na Bruntálsku a zámeckou kapli. Zavedeme vás také na Moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné a podíváme se, jak farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost. To všechno tedy po 9. hodině. Aktuální čas 5:40, teplota na Ostravsku se pohybuje mezi 11 a 12 stupně Celsia. Jak jsme na tom v celém regionu, to zjistíme už za malý okamžik, protože zavoláme našim regionálním meteorologům.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Sobota 4. července v proměnách počasí, to je téma pro meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Tomáši, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes z pohledu počasí v regionu vstáváme?
2: Tak je to poměrně slunečné ráno, na obloze jasno, polojasno, pouze v oblasti hor je oblačnost zvětšená, ale je bez srážek. Teploty se pohybují teď většinou kolem 12 stupňů, na horách kolem 10 a vítr je slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká bude sobota v regionu? Bude prosluněná?
2: Bude většinou prosluněná, zejména dopoledne, čekáme jasno až polojasno. Odpoledne pak bude od západu přibývat oblačnosti, ale zatím bez srážek. Teploty odpolední 22 až 25, na horách bude kolem 16 a vítr postupně zesílí na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A s jakými vyhlídkami bychom pak mohli počítat v noci a hlavně zítra, v neděli ve sváteční den?
2: Od západu k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch, čekáme v noci oblačno, od západu postupně až zataženo a zejména v druhé polovině noci s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci budou většinou kolem 12 stupňů a vítr zeslábne přechodně na slabý západní až jihozápadní. Zítra opět oblačno až zataženo, na většině území se budou vyskytovat přeháňky nebo občasný déšť, až k večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty zítra kolem 22 stupňů, na horách kolem 15 a během dne opět zesílí severozápadní vítr na 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Počasí a meteorolog Tomáš Ostrožlík, my děkujeme za informace a přejeme klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik kapela Olympic s písničkou Kufr. Je sobota 4. července a kam dnes vyrazit? Na hradě Sovinec na Bruntálsku se až do pondělí koná šperkařský jarmark. Šperky si můžete zakoupit a k vidění budou i různé techniky jejich výroby z kamenu, cínu, mědi, kůže, dřeva i smaltu. Program začíná v 9 hodin. Do archeoparku Chotěbus pod Obora zveme na Archeofest a ne slavnosti živé historie. Víkendová akce připomíná výročí 20 let od otevření areálu. Program začíná v 9 hodin. Hostinec u Jakuba v Mostech u Jablunkova zvaná Petropavlovský guláš začíná v 17 hodin. Stezka zázraku, to je pozvánka do dětského letního parku na Bílé pro změnu. Akce začne v 19 hodin a děti čeká kouzelná cesta večerním lesem s úkoly a lucerničkou. Vyrazit lze každou sobotu. No a třeba olomoucká diecéze a ostravský vikariát církve Československé husitské zvou na pouť na Ostravici k památce mistra Jana Husa. Udělejte si výlet k Husově kapli s Winklerovou zvonicí. Akce začíná v 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česká a turecká policie zadržela 50 lidí, kteří podvedli Čechy o víc než 500 000. V Kopřivnici se bude opravovat lávka přes Kopřivničku. Asi 40 dní bude uzavřena. Lidé se dnes mohou přijít prohlédnout Vítkovický zámek v Ostravě. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty maximálně 26 stupňů. Dobré sobotní ráno přeje Lucie Kociánová. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
2: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
0: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Lávka přes potok Kopřivničku, která v Kopřivnici na Novojičínsku spojuje ulice Francouzskou a Dolní, se bude od 14. července opravovat. Zhruba 40 dní bude uzavřena a lidé budou muset chodit přes nejbližší mosty, sdělila to mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková. Rekonstrukce se zaměří především na výměnu nosné konstrukce lávky, která je již na hranici své životnosti. Nová mostovka se bude vyrábět mimo staveniště a na místo se pak pouze dosadí. Práce jsou plánovány do 24. srpna. Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm dnes vyjede historický parní vlak. Půjde o druhou ze 3 jízd rožnovského parního léta. Podle mluvčí města Adély Kousalové přiveze cestující na zvonečkový jarmark, který je ve Valašském muzeu v přírodě.
3: Parní vlaky budou z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm odjíždět v 9.45 a ve 13.20. V opačném směru, tedy z Rožnova zpět do Valašského Meziříčí, pojedou spoje v 11.32 a v 16.07. Jízdenky, včetně rezervace místa k sezení, je možné zakoupit v předprodeji u pokladen Českých drah.
0: Zámek v Ostravě Vítkovicích dnes a zítra pořádá komentované prohlídky pro veřejnost. Další příležitost se naskytne znovu až první srpnový víkend. Exkurze dnes startují v 9, v půl jedenácté a ve 12 hodin, uvedl archivář Jan Gromnica.
4: Na zámku v Ostravě Vítkovicích nabízíme návštěvníkům prozatím 2 typy komentovaných prohlídek. Jedna se týká historie samotného zámku, jeho využití, proměn a pak také záchrany a rekonstrukce objektu. Druhá z prohlídek se zaměřuje na osobnosti, především generální ředitele Vítkovických železáren, kteří zámek obývali až do konce první republiky.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale v jižní části Ostravy je uzavřena ulice Ediznova. Probíhá tam oprava horkovodu. Uzavírka potrvá do konce října, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: První červencový víkend můžete s dětmi strávit třeba na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě, kde je od 10 hodin dnes nachystaný program plný zábavy s názvem Kostičky na hradě. Potěší vás kreativní hry a interaktivní staroviště s Lego stavebnicemi a také dalším vyžitím. I to je tip pro dnešek, sobotu 4. července. 4,5 minuty po 6. hodině a tady u nás třeba reportáž z Havířova, ranní rozcvička, tipy kam vyrazit, počasí podrobně a taky zprávy a doprava.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s písničkami, které nestárnou, postarají se o ně třeba Smokey, Petr Kotfalt, Valda Matuška, Karel Gott anebo Phil Collins. Lucko spokojená s výběrem.
0: Nad míru.
5: Aha, takže můžeme začít. Dobré ráno vám přeji Lukáš Kaňa.
0: A Lucie Kociánová.

0: Skvělý Phil Collins ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 6 hodin a k tomu 12 minut, datum sobota 4. července. A ráno můžete začít zdravým pohybem i dnes. Je tu ranní rozcvička, kterou provází Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik cvičíme na zemi. Opřeme se o dlaně, kolena a špičky. Hlava v prodloužení s trupem. Záda rovná. S výdechem odlepíme pravou dlaň a levé koleno od země. Posuneme se mírně vpřed a položíme na zem. A totéž provedeme levou dlaní a pravým kolenem. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Ostrava, písni.

0: Jarda Matuška ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za chvíli Anna Julie Slováčková.
1: Počasí.
0: Teď ale pohled do meteomapy Moravskoslezského kraje, čas 6 hodin 16 minut, sobota ráno a aktuální počasí. Stanice Bohumín záblatí právě teď 13 stupňů Celsia, Chuchelná necelých 15 stupňů na teploměru, Frenštát pod Radhoštěm hlásí 11,5 stupně, Frýdek Místek, stanice Svijatnov necelých 14 stupňů, Horní Lomná 13, Jablunkov návsí je na tom podobně a třeba Karviná 13,5 stupně Celsia. Jaký je výhled pro dnešek? Čekejme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Tisícovky mladých z Havířova vyrazily od začátku června na tamní koupaliště bez dozoru dospělého. Provozovatel totiž letos vůbec poprvé povolil vstup bez dozoru rodičů dětem od 12 let. Jak to funguje v praxi, to povíme tady u nás ještě do půl sedmé.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hudební vzpomínka na Annu Julii Slováčkovou ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Mnohem více teenagerů míří v tropických teplotách na havířovské koupaliště Jindřich. Letos je to vůbec poprvé, kdy se mohou nezletilí od 12 let pohybovat v areálu bez dozoru dospělé osoby. A tak mají rodiče o starost méně, za to plavčíci mají více zodpovědnosti.
1: Můžeš tady víc užít a hlavně rodiče nás neupozorňují, ať si dáme na sebe bacha.
2: Nela chodí do 6. třídy a na koupališti je sama se svou kamarádkou.
1: Jezdíme hlavně po tobogánech.
2: Plavčíci se teď musí více starat o bezpečnost nezletilých. Koupaliště je výjimečné tím, že je na něm stále přítomný i lékař Jindřich Dolanský.
3: Je to navíc kategorie pubertálního věku, když je ten jedinec sám, tak je poslušný, ale v momentě, jak už jsou dva, tři, tak v tom davu už začnou skotačit, vymýšlet nějaké, já nevím, řekl bych kraviny, ale o toho je ten plavčík, který zasáhne, usměrně, umravní a oni přesně vědí tady tyhle ty naši plavčíci, že v této kategorii se musí více a speciálně věnovat.
2: Koupaliště se tak stalo bezpečnou variantou, kam mohou jít teenageři k vodě.
3: A když tahle ta kategorie se nedostala v loňském roce na naše koupaliště, tak co jim zbývalo? Šli na venkovní nechráněné vodní plochy, kde mohli skotačit a tam se odvíjelo určité riziko nějakého zranění.
2: V okolí jsou hned dvě velké přehrady a další rybníky. Návštěvnost koupaliště meziročně vzrostla a jedním z důvodů je i snížení věkové hranice pro vstup, říká ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
4: Jde vidět, že děti od 12 let hojně využívají koupaliště, a to bych řekl ve stovkách.

0: Smouky ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. V Březové na Opavsku skončila rekonstrukce největšího kulturního domu v obci. Také o tom krátké zprávy a s nimi dnes po celé ráno Lucie Kociánová, která přidává také aktuální počasí a zelenou vlnu, čili dopravu. Lucko, krásné sobotní ráno.
1: Krásné ráno. Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: O víkendu si dejte pozor na klíšťata. Jejich aktivita má být velmi vysoká. Odborníci doporučují používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se důkladně prohlédnout. Podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro limskou boreliózu Kateřiny Kibicové hrozí větší nebezpečí ve městech, kde jsou podle jejich výzkumů klíšťata infikovanější než v přírodě a riziko nákazy je tak vyšší. Tisícovky teenagerů od začátku června dorazily na havířovské koupaliště Jindřich. Provozovatel letos vůbec poprvé snížil věkovou hranici pro vstup do areálu bez dozoru dospělé osoby dětem od 12 let. Podle ředitele správy sportovních a rekreačních zařízení Nazima Afany koupaliště nabízí teenagerům bezpečný prostor pro trávení volného času u vody oproti nehlídaným přehradám a rybníkům. V Březové na Opavsku skončila rekonstrukce největšího kulturního domu v obci. Na opravy přispěl i Moravskoslezský kraj z dotačního programu podpory znevýhodněných oblastí regionu. Jak dodal nezávislý starosta Březové Jan Turovský, bylo nutné zajistit modernější zázemí pro návštěvníky. Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání. Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Zahrál si v něm mladého muže, který se bouří proti přetvářce. Britský herec Jesse Eisenberg už dopoledne publiku představí film Dvojník a převezme cenu prezidenta Karlovarského festivalu. Adaptaci příběhu o Frankensteinovi snímek Nevěsta pak před půlnocí osobně uvede herečka, scénáristka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až oblačno. Na teploměrech naměříme 22 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě je ulice Gudrichova zúžena na jeden jízdní pruh. Probíhají tam stavební práce, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: A dál nabízíme písničky, které nestárnou. Vašek Neckář má něco s jedním pánem, anebo Leona Machálková Dej zpátky čas. No nedáme, Leono. Je 6 hodin a k tomu 33 minuty. Přejeme krásnou sobotu 4. července.

Pěkně v rytmu s Vačkem Neskářem. Dnes po 10. hodině se přihlásí Hobby magazín. Dnešní díl zaměříme na citrusy a povíme vám, jaké druhy můžete pěstovat a jakou potřebují péči. Také se dozvíte zajímavé informace o Fredce, pokud byste si ji chtěli pořídit jako domácího mazlíčka. No a s Jirkou Šobrem si povíme něco málo o grilovací sezóně, to je teď velmi aktuální téma. Hobby magazín tedy dnes po 10. hodině. Aktuální čas 6 hodin, k tomu necelých 40 minut. Za malý okamžik se podrobně s meteorologem zaměříme na počasí. Na Ostravsku právě teď okolo 13 stupňů.

0: víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Jelen a Jana Kiršner.
1: Počasí.
0: Sobota 4. července v proměnách počasí, to je téma pro meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Tomáše, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak tedy, jakého rána dnes z pohledu počasí v regionu vstáváme?
2: Tak je to poměrně slunečné ráno, na obloze jasno, polojasno, pouze v oblasti hor je oblačnost zvětšená, ale je bez srážek. Teploty se pohybují teď většinou kolem 12 stupňů, na horách kolem 10 a vítr je slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jaká bude sobota v regionu? Bude prosluněná?
2: Bude většinou prosluněná, zejména dopoledne, čekáme jasno až polojasno. Odpoledne pak bude od západu přibývat oblačnosti, ale zatím bez srážek. Teploty odpolední 22 až 25, na horách bude kolem 16 a vítr postupně zesílí na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A s jakými vyhlídkami bychom pak mohli počítat v noci a hlavně zítra, v neděli ve sváteční den?
2: Od západu k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch, čekáme v noci oblačno, od západu postupně až zataženo, ale zejména v druhé polovině noci s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci budou většinou kolem 12 stupňů a vítr zeslábne přechodně na slabý západní až jihozápadní. Zítra opět oblačno až zataženo, na většině území se budou vyskytovat přeháňky nebo občasný déšť, až k večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty zítra kolem 22 stupňů, na horách kolem 15 a během dne opět zesílí severozápadní vítr na 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Počasí a meteorolog Tomáš Ostrožlík, my děkujeme za informace a přejeme klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: den, Jana Kirchner ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za chvíli Darina Rolincová a Čo o mě věš. Máme sobotu 4. července a kam dnes vyrazit? Prázdninový víkend můžete s dětmi strávit třeba v muzeu Beskyd ve Frýdku Místku. Připravilo pátrací hru v zámeckých pokojích s názvem Záhada ztracených zlaťáků Jiřího z Oprsdorfu. Napínavý interaktivní program začíná ve 2 hodiny odpoledne. Sbor dobrovolných hasičů Hať slaví výročí 125 let od založení. Oslavy začínají ve 14 hodin za hasičskou zbrojnicí. Program nabídne ukázku techniky, hasičský útok místního dětského týmu a stříhání a také hašení osobního automobilu. No a děti navíc pobaví skákací hrad. Do Kateřinic pro změnu zveme na Gulášfest. 4. ročník soutěže ve vaření gulášů se koná v areálu obecní zahrady a začíná v 10 hodin. Do Ostravické základní školy pak zveme na výstavu zájmové umělecké činnosti v Beskydech. Trvá do 25. července. Dnes výstavu slavnostně v 10 hodin zahájí lašský král Zdeňa Viluš Krulikovský. A myslivecký spolek Čeladná pořádá zvěřinové hody, které nabídnou tradiční speciality ze zvěřin. Věřiny. Akce se koná na myslivecké chatě Lípí od 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Případ napadené školačky v Krnově zůstává nejasný. Začala obnova zámeckého parku v Paskově. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty vystoupají na 26 stupňů. Dobré sobotní ráno přeje Lucie Kociánová. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: V souvislosti s červnovým napadením a zraněním 10leté školačky v Krnově policie zatím nikoho neobvinila. 50letého muže, kterého podezřívají, zadrželi krátce po činu. Není ale zatím jasné, zda jej vůbec spáchal. Podle policejního mluvčí Jana Zegzulky pracují i s možností, že se zločin nestal. Muž je nyní na svobodě. Na případ upozornili Novinky.cz, které napsali, že po útočníkovi pátral i otec napadené 10leté dívky, jenž zveřejnil výzvu na sociální síti. V Paskově začala obnova zámeckého parku. Opravu čekají cesty a chodníky. Odborníci ušetří jmelím napadené stromy a odstraní nebezpečné uschlé větve. Dělníci vyčistí zanesený náhon z řeky Ostravice a zpevní jeho břehy. Do parku se vrátí v minulosti zasypané rybníčky. Jak pokračuje Richard Dvorník z odboru správy majetku, práce v parku potrvají do konce příštího léta.
3: Co se týče omezení pro návštěvníky parku, tak s těmi realizačními firmami, tak bylo domluveno, že vyjdeme vstříc těm návštěvníkům parku v tom, že nebudeme park uzavírat plošně, ale vždycky se bude uzavírat jenom ta konkrétní část, která bude nezbytně nutná pro ty probíhající práce.
1: V dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm je dnes zvonečkový jarmark. Až do neděle na něm představí hrnčíři, keramici nebo dráteníci tradiční řemesla. Dodává mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.
4: Mistři svého řemesla předvedou výrobky z keramiky, z drátů, šperky a včely produkty. Návštěvníci mohou přinést také staré nádoby, které jim dráteníci rádi opraví. Děti budou mít příležitost se zapojit do dílníček a vyzkoušet si drátování.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Na horách naměříme okolo 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Michálkovicích je ulice Radvanická zúžena na jeden jízdní pruh. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na hradě Sovinec na Bruntálsku se až do pondělí koná šperkařský jarmark. Šperky si můžete zakoupit a k vidění budou i různé techniky jejich výroby z kamenů, cínu, mědi, kůže, dřeva i smaltu. Program začíná v 9 hodin. I to přináší víkend v regionu. 4,5 minuty po 7 hodině nabídneme dobré rady do zahrady, reportáž z Paskova, taky anketu a tipy kam vyrazit.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A také s písničkami, které nestárnou. O ty se postarají v této hodince třeba Michal Tučný, Olga Lounová, Polís, Jana Kratochvílová a nebo kapela Krištof. My s Luckou jsme připraveni?
1: Samozřejmě.
5: Takže to můžeme spustit, Lucko.
1: Za 3, 2, 1, teď.
5: A přejeme dobré ráno.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A dnes se pustíme do věčného boje se mšicemi, odvěkými nepřáteli všech zahrádkářů. Mýdlový roztok je sice účinná metoda, jak na mšice, ale když ho používáte často, tak může kromě hmyzu uškodit i té vaší rostlině. Vyzkoušejte tuto metodu. Nastrouhejte citronovou nebo pomerančovou kůru a vmíchejte ji do půl litru vroucí vody. Přes noc necháte směs louhovat a potom vodu předsedíte, abyste odstranili zbytky kůry. Tekutinu nalijete do láhve s rozprašovačem a nastříkáte na všechny mšice, které na listech zahlédnete. Pozorně se podívejte hlavně pod listy, kde se hmyz velice rád ukrývá. Postřik zopakujte vždy po 4 až 7 dnech, dokud ten problém trvá. Roztok z kůry citrusů mšice odpuzuje, takže se k vašim rostlinám už nepřiblíží a přestěhují se jinam. Důležité je ale vědět, až začnete pomlouvat souseda, že od něho k vám přišly mšice. Takže ty létající mšice, tedy okřídlené mšice, se rodí ve vašich zahradách, na vašich rostlinách a na stromcích, na zahradě až v létě. Dříve ne, takže pokud máte mšice už teď, je to problém váš, protože se vylíhly na vaší rostlině. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Olga Lounová. Vydáme se k výškám.
1: Počasí.
0: 7 hodin k tomu 16 a půl minuty a tady jsou aktuální data z meteomapy Moravskoslezského kraje. Stanice Bohumín, Záblatí necelých 15 stupňů, Chuchelná 15 stupňů Celsia. Frenštát pod Radhoštěm hlásí necelých 14 stupňů, Frýdek Místek, meteostanice Svijadnov 16 na teploměru, Hladké Životice necelých 12 stupňů Celsia, Karlova Studánka 11 a půl stupně Celsia a třeba Karviná necelých 16 stupňů právě teď na teploměru. Jaký je výhled? Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 25 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Už za okamžik nabídneme hraní anketu a budeme se ptát na první rande.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nervozita a motýlci v břiše. Tyto pocity jsou na místě, jakmile jde o první schůzku s osobou, která se vám jeví jako dokonalá bytost na celé planetě. Jak jste prožili vy vaše první rande? Připomínalo spíše komedii nebo tragédii? Ptáme se v dnešní anketě.
1: Asi v 16. No tady, já jsem Chachar Ostravský, takže asi to bylo tady. V Radvanicích možná, že to bylo spíš. Dívenka byla sama.
2: Zkoušel jsem hrát na gitaru poprvé. Nešlo mi to vůbec.
3: To budu asi muset hodně lovit, ale byla to taková ta klasika. Někam jsme šli asi do parku, hodně dávno už.
4: Teď, co mám nynějšího přítele, tak první rande bylo velice zajímavé, protože to bylo ještě přes koronu stylem. Tak se půjdeme někam projít, tak jsem dojela a šli jsme se projít do hlubokého lesa a dělal si ze mě srandu. Kdybych ji tam zabil, tak to jako ona se nedovolá ani pomoci, že je taková odvážná.
5: No určitě bylo krásné.
6: To si přesně pamatuju. Vzpomínám na to krásně, protože jsme se seznámili vlastně na zábavě jako mládežníci.
7: Moje první rande bylo asi ve 14 letech, bylo to ještě na základní škole, byla to vlastně moje první láska, se kterou jsem šel na rande a celé

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Stát už za letošek vybral od řidičů na poplatcích za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíc se prodalo desetidenních známek, po nich následovaly roční. Podle mluvčí podniku Cendis tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. Krajští hygienici našli ve vodních nádržích Baška a Brušperk přírodní znečištění. Jde o shluky tlejících vodních rostlin, které omezují rekreační využití vody. Při koupání v Brušperku nadále hrozí plavcům riziko vzniku cerkariové dermatitidy. Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Archeopark v Chotěbuzi pod Oboře slaví během víkendu 20 let od vzniku venkovního hradiště. Areál postavili historikové v roce 2006 na místě pravěkého a raně středověkého archeologického naleziště. Uvnitř jsou také přibližně rekonstruovaná původní obydlí. V sobotu i v neděli připravilo Těšínské muzeum speciální výroční program. Koncerty, vystoupení dětských folklorních souborů i taneční workshopy nabídne dnes v Rožnově pod Radhoštěm festival Ondrášova Valaška. Přehlídka je na Masarykově náměstí i v areálu Valašského muzea v přírodě. Její šestý ročník večer zakončí pořad Ondrášovské putování. No a jaké nás dnes čeká počasí? Sobota bude polojasná až oblačná, na teploměrech naměříme 22 až 26 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz na silnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Místo asfaltu, mlatové cesty, návrat původních rybníčků a oprava historického náhonu, to teď čeká skoro 17-hektarový zámecký park v Paskově. Vydáme se tam už za malou chvíli, ještě předtím Hana Zagorová. Lásko, vítej!

0: Nezmaři ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik švédská ABBA. Okolo 16 stupňů se teď po ránu v sobotu pohybuje teplota například na Ostravsku. Jaká je situace v celém regionu, to zjistíme už za několik málo minut, protože se spojíme s našimi regionálními meteorology. Předtím ale naskok do Paskova. V Paskově totiž začala obnova zámeckého parku. 17-hektarový areál měl v minulosti nejistou budoucnost. Dnes je pod ochranou památkářů a také na seznamu Natura 2000. Park je totiž domovem silně ohroženého páchníka hnědého. Velký citový význam má i pro mnohé Paskovany.
1: To bolo celý život aj pre naše deti, aj to. Je to tu krásne, deti sa tu hrajú, my teď sme spokojní.
2: Koľko času tady strávite třeba tady takhle přes jaro, leto?
1: Jo, každý deň alebo každý druhý deň, ako kdy, aby nám zostal. No víte, jak to je.
3: Svetoslava Bocková se trochu bojí o budoucnost parku, ve kterém roste zhruba 1200, někdy až skoro 200 letých stromů.
4: Na těch stromech, které jsou silněji napadené jmelím, tak bude odstraněno jmelí, bude provedena úprava těch suchých větví.
3: Říká mi Richard Dvorník, který má na starost mimo jiné městskou zeleň v Paskově. Stojíme u vodního mlýnku, u náhonu z řeky Ostravice, který už vypadá poněkud zanesený.
4: Ano, v rámci té revitalizace parku se budou provádět mimo jiné i úpravy toho vodního toku říčky a bude to zejména odstranění těch nánosů toho bahna, vyčištění toho koryta, zpevnění břehu a zpevnění ostrůvku kolem sochy Herkula.
3: Hlavní cesta přes park bude z dlažby, ostatní chodníčky budou mlatové.
4: Kromě toho se budou ještě budovat úplně nové chodníčky v jižní části parku. Vznikne jedna velká nová, úplně nová cesta, která bude mít takový tvar podkovy a povede od Vilky Porybného a bude se vracet do parku u Vejmutovek.
3: Teď jsme přišli na místo zarostlé lopuchy.
4: Už od těch nejstarších dob jsou doložené sádky. Byly to 4 menší obdélníkové nádrže, ve kterých se chovaly sladkovodní ryby pro zámeckou kuchyni.
3: Takže ty se tady vrátí?
4: Ty se tady vrátí, ale ta reminiscence bude taková, že to budou 2 větší vodní plochy.
3: A ryby?
4: Pokud se tam vyskytnou přirozeně, tak tam budou, ale po domluvě s ochranáři nebudeme dělat žádnou jakoby cílenou výsadbu ryb.
3: Obnova parku potrvá do konce příštího léta. Celou dobu bude park přístupný kromě míst, kde se bude zrovna pracovat. Z Paskova František Kuča, Český rozhlas.

0: Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik kapela Divokej Bill.
1: Počasí.
0: Dále počasí v regionu a po telefonu už zdravím meteoroložku Evu Richtarikovou. Evo, krásné sobotní ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak teď do jakého rána dnes vstáváme na severní Moravě a ve Slezsku právě z pohledu počasí?
2: Tak máme většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty se pohybují nejčastěji mezi 18 až 14 stupni Celsia. Na horách je to kolem 7-8 stupňů Celsia. No a fouká slabý severozápadní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: Konkrétně tady v Ostravě teď ráno aktuálně svítí sluníčko. Takové počasí vydrží po celý den?
2: Úplně po celý den ne, ale dopoledne bude hodně slunečné, jasno nebo polojasno. Odpoledne od západu už čekáme přibývání oblačnosti, ale dnešní den se obejde bez srážek, takže k večeru maximálně oblačno nebo skoro zataženo. A teploty během dne vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách na 14 až 18 stupňů a vítr se trochu rozfouká na mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Jaké počasí pak nabídne noc a hlavně zítřek, to znamená slavnostní neděle 5. července?
2: V noci už očekáváme oblačno od západu postupně až zataženo s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Teploty se budou pohybovat k ránu mezi 14 až 10 stupni Celsia. Vítr na noc přechodně zeslábne na slabý západní do 4 metrů za sekundu. Během neděle už počítejme s velkou oblačností, na většině území se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. K večeru pak budou srážky ustávat a oblačnost také bude ubývat. I teplotně bude neděle o něco chladnější než dnešek mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr opět postupně čekáme mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Taková tady bude sváteční neděle. Dodejme prosím Evo ještě údaj o vlhkosti vzduchu, barometrickém tlaku a rozptylových podmínkách.
2: A tlak přepočtený na hladinu moře je 1023 hektopaskalů a relativně vlhkost se pohybuje kolem 60 až 70% a rozptylové podmínky jsou dobré a během dne budou velmi dobré.
0: Počasí a meteoroložka Eva Richtariková, děkujeme za informace a přejeme klidnou sobotu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorin Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Sobota 4. července a kam dnes v regionu vyrazit? Do archeoparku Chotěbus pod Obora zveme na Archeofest a neb slavnosti živé historie. Víkendová akce připomíná výročí 20 let od otevření areálu. Program začíná v 9 hodin. Zveme také na slavnosti obce Závada na Hlučínsku. Dvoudenní akci pořádá obec s tamními spolky. Dnes v 17 hodin se koná mše svatá v kostele svatého Urbana. Hostinec u Jakuba v Mostech u Jablunkova zve na Petropavlovský gul. Až začíná v 5 hodin odpoledne. Stezka zázraků, to je pro změnu pozvánka do dětského letního parku na Bílé. Akce startuje v 19 hodin a děti čeká kouzelná cesta večerním lesem s úkoly a lucerničkou. Mimochodem vyrazit lze každou sobotu. Olomoucká diecéze a ostravský vikariát církve československé husitské zvou na pouť na Ostravici k památce mistra Jana Husa. Udělejte si výlet k Husově kapli s Winklerovou zvonicí. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. A ještě jedna pozvánka. V piaristickém klášteře v Příboře je k vidění výstava obrazů Ivana Mládka s názvem Všeslovanská epopej. V přízemí chodby si ji prohlédnete do konce července, a to každou sobotu od 9 do 17 hodin a ve všední dny dle domluvy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, varují meteorologové. Chlapec se málem utopil v Ostravici, policie prověřuje okolnosti nehody. V Opavě se zatím nebude stavět náplavka u řeky. Bude polojasná až oblačná sobota, teploty až 26 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. Situace se v příštích dnech na některých místech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliózy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Ve vážném život ohrožujícím stavu skončil 14-letý chlapec, který se ve čtvrtek odpoledne topil v řece v Ostravici ve Frýdku Místku. Po pádu ze stavidla jezu ho z vody vytáhli kamarádi a po resuscitaci se zdravotníkům podařilo obnovit jeho životní funkce. Vrtulník chlapce transportoval do fakultní nemocnice Ostrava, řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Policie prověřuje okolnosti události, která podle dosavadních zjištění zřejmě byla nešťastnou náhodou. Policie také v souvislosti s případem znovu vyzvala veřejnost, aby během letních měsíců nepřeceňovala své síly a nekoupala se na místech, která nejsou ke koupání určena. V Opavě se komplikuje plánovaná stavba náplavky na Hozově nábřeží. Tamní magistrát potvrdil, že se s povodím Odry zatím nedaří dojednat podmínky, například pro umístění posezení v blízkosti koryta řeky. Podobné konstrukce by mohly být překážkou, která by zhoršila případné následky povodní.
5: Dočasná krátkodobá náplavka už přitom v Opavě byla před 10 lety. O trvalém využití říčního koryta město s vodohospodáři dál jedná a chystá studii, která zpracuje celkovou obnovu Hozova nábřeží a přeměnu na park, místa s vyhlídkami, hřišti a odpočinkovou zónou. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Letní kino ve Valašském Meziříčí připravilo pro diváky několik vylepšení. Na promítací kabině nově svítí retro nápis Letní kino a další novinky kino chystá i během sezóny. Co všechno se mění, popisuje vedoucí Ondřej Kaláb.
6: V průběhu léta se budou měnit lavičky postupně, máme nový zvuk, hlavně, co je nejdůležitější, letos je, řekl bych, významně lepší ta nabídka letních filmů, takže doufám, že se nám lidi vrátí do letního kina.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů, na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kopřivnici je uzavřena část ulice Erbenova, probíhají tam stavební práce. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? Několik čísel a zajímavostí nabídnou za okamžik v rubrice Co v učebnicích rozhodně nebylo, kolega Martin Písařík. A mezi 8. a 9. také reportáž z Havířova, astronomické okénko a tipy, kam vyrazit.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
7: A také s písničkami, které nestárnou, tak o ty se postarají třeba opět Radeček, Lenka Filipová anebo Helena Vondráčková. Ještě světu šanci dej. Tak Solsko, dáme ještě světu šanci?
0: No musíme.
7: Když je sobota 4. července, přejeme pohodové ráno.
0: Dobré ráno.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Obyčejná slůvka zazněla ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik opět a Radeček.
1: Počasí.
0: A společně se také podíváme na aktuální data z meteomapy Moravskoslezského kraje. Osoblaha právě teď necelých 16 stupňů Celsia. Na Ostravsku teplota mezi 16 a 17 stupni. Ropice 15,5 stupně, Slezská Harta 15,5 stupně rovněž. Světlá Hora lehce pod 15 stupně Celsia. Vítkov necelých 17 stupňů teď po ránu. A třeba Praděd necelých 7 stupňů Celsia. Jaký je výhled na severní Moravě a ve Slezsku? Čekejme zpočátku jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Tisícovky mladých z Havířova vyrazily od počátku června na tamní koupaliště bez dozoru dospělého. Provozovatel totiž letos vůbec poprvé povolil vstup bez dozoru rodičů dětem od 12 let. Povíme o tom víc tady u nás ještě do půl deváté.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Mnohem více teenagerů míří v tropických teplotách na havířovské koupaliště Jindřich. Letos je to vůbec poprvé, kdy se mohou nezletilí od 12 let pohybovat v areálu bez dozoru dospělé osoby. A tak mají rodiče o starost méně, za to plavčíci mají více zodpovědnosti.
1: Můžeš tady víc užít a hlavně rodiče nás neupozorňují, ať si dáme na sebe bacha.
2: Nela chodí do 6. třídy a na koupališti je sama se svou kamarádkou.
1: Jezdíme hlavně po tobogánech.
2: Plavčíci se teď musí více starat o bezpečnost nezletilých. Koupaliště je výjimečné tím, že je na něm stále přítomný i lékař Jindřich Dolanský.
3: Je to navíc kategorie pubertálního věku, když je ten jedinec sám, tak je poslušný, ale v momentě, jak už jsou dva, tři, tak v tom davu už začnou skotačit, vymýšlet nějaké, já nevím, řekl bych kraviny, ale o toho je ten plavčík, který zasáhne, usměrně, umravní a oni přesně vědí tady tyhle ty naši plavčíci, že tyhle té kategorii se musí více a speciálně věnovat.
2: Koupaliště se tak stalo bezpečnou variantou, kam mohou jít teenageři k vodě.
3: Když tahle ta kategorie se nedostala v loňském roce na naše koupaliště, tak co jim zbývalo? Šili na venkovní nechráněné vodní plochy, kde mohli skotačit a tam se odvíjelo určité riziko nějakého zranění.
2: V okolí jsou hned dvě velké přehrady a další rybníky. Návštěvnost koupaliště meziročně vzrostla a jedním z důvodů je i snížení věkové hranice pro vstup, říká ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
4: Jde vidět, že děti od 12 let hojně využívají koupaliště, a to bych řekl ve stovkách, ne-li nižších tisících. Je to takový atyp, jsme vděční za to, že pana doktora máme a díky němu je možné si to koupaliště užívat už od 12 let bez doprovodu dospělé osoby.
2: Návštěvníky do areálu lákají také opravené tobogány a jiné atrakce. Z Havířova Natálie.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Radnice v Malé Štáhli na Bruntálsku dokončila výsadbu nových alejí. Také o tom krátké zprávy a s nimi Lucie Kociánová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Páteřní Frýdecká ulice v Třinci bude od úterka uzavřená. Energetici tam budou opravovat horkovod. Uzavírka omezí také provoz autobusů, ty pojedou podle výlukových jízdních řádů. Některé zastávky budou dočasně zrušené. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara ulice bude neprůjezdná v úseku u azylového domu Betel. Příslušníci ozbrojených sil by se slíbeného nástupního platu 50 tisíc korun měsíčně mohli dočkat v roce 2029. Vláda chce podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO navyšovat platy postupně zhruba o 5% ročně. A to jak novým, tak stávajícím členům bezpečnostních sborů. Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký ale návrh kritizuje. Zlepšování platových podmínek je prý pomalé a vláda v předvolební kampani slibovala rychlejší navýšení. Lávka přes potok Kopřivničku, která v Kopřivnici na Novojčínsku spojuje ulice Francouzskou a Dolní, se bude od 14. července opravovat. Zhruba 40 dní bude uzavřena a lidé budou muset chodit přes nejbližší mosty, sdělila to mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková. Rekonstrukce se zaměří především na výměnu nosné konstrukce lávky, která je již na hranici své životnosti. Radnice v Malé Štáhli na Bruntálsku dokončila výsadbu nových alejí. V obci je asi 30 nových stromů. Projekt financovalo ředitelství silnic a dálnic. Jde o náhradní výsadbu za vykácenou zeleň, která musela ustoupit stavbě nového mostu na silnici 1/11 v obci. Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm dnes vyjede historický parní vlak. Půjde o druhou ze tří jízd rožnovského parního léta. Podle mluvčí města Adély Kousalové přiveze cestující na zvonečkový jarmark, který je ve Valašském muzeu v přírodě. No a jaké nás dnes čeká počasí? Sobota bude polojasná až oblačná, na teploměrech naměříme 22 až 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě je ulice Gudrichova zúžena na jeden jízdní pruh. Probíhají tam stavební práce, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Mohou pulsary ukrást planetu z cizích soustav a donutit ji obíhat kolem nich? To je záhada, kterou astronomové dlouhodobě řeší. Více nám prozradí v pravidelném sobotním telefonátu opavský astronom Tomáš Graf. Tomáši, dobré jitro přeji.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Proč je původ planet u pulsarů pro astronomy tak velkou záhadou?
1: Máte pravdu, že to je jedna z nejzajímavějších a možná i trošku největších záhad výzkumu exoplanet. Pokud se podíváme do historie objevování exoplanet, tak není bez zajímavosti, že vůbec první potvrzená exoplaneta nebyla objevena u hvězdy podobné našemu Slunci, ale bylo to v roce 1992 právě u jednoho z pulsarů. To astronomy překvapilo natolik, že se tím v nějaké podobě zabývají s odstupem dodnes. A možná bychom si měli připomenout, že pulsar je totiž pozůstatek velmi hmotné hvězdy, která svůj život ukončila v podstatě katastrofickým výbuchem supernovy. Tam jako pozůstatek je extrémně hustá neutronová hvězda o průměru většinou kolem 20 kilometrů, která může rotovat několikrát za sekundu a vysílat úzké svazky elektromagnetického záření. Jestliže máme to štěstí, že jsou namířený směrem k Zemi, tak ji registrujeme a odtud je ten název pulsar. Jenomže v tom procesu výbuchu supernovy je ten astrofyzikální problém, protože ten výbuch je natolik ničivý, že by, pokud tam kdysi existovala původní planetární soustava, tak by měl prakticky zničit anebo ty planety odmrštit do mezihvězdného prostoru. Takže vlastně se vracíme k té původní otázce, jak mohou kolem pulsarů vůbec nějaké planety existovat. No a do dneška jsou a když se na tím posluchači zamyslí, tak tři možnosti. Že? Buď některé planety zázrakem přežily samotný výbuch, což se zdá jako velmi nepravděpodobné. Druhá možnost je, že vznikly až po té explozi z toho materiálu, který kolem neutronové hvězdy zůstal. A třetí, ten scénář je možná nejzajímavější, o něm se dneska ještě dále budeme bavit, je, že pulsar planety jednoduše odcizil z gravitačního pole nějaké jiné hvězdy. No a právě touto možností se zabývá nová studie českých astrofyziků.
0: Podíváme se na další otázku, protože jak je tedy simulace vědců ukazují, že může pulsar ukrást planetu a udržet ji na stabilní oběžné dráze?
1: Je pravda, že to na první pohled zní skoro jako science fiction, ale z hlediska fungování gravitačního působení je to docela realistický scénář. Musíme si představit pulsar, který prolétá hvězdokupou, čili oblastí s hustším výskytem hvězd naší galaxie, a pokud mine jinou hvězdu dostatečně blízko, začne mezi oběma hvězdami působit velmi silná gravitace. A právě při takovém těsném průletu může některá z planet z původní soustavy přestat být gravitačně vázána ke své mateřské hvězdě a místo toho ji zachytí ten pulsar. Tím ten celý příběh přechodu začíná, protože ta zachycená planeta se nejprve pohybuje po velmi výstředné, nepravidelné dráze, která by se mohla zdát nestabilní. A český výzkumný tým pomocí rozsáhlých numerických simulací ukázal, že pokud v tom systému je více planet, tak jejich vzájemná gravitační působení mohou během stovek milionů až několika miliard roků vést k postupnému uklidnění celé soustavy a výsledkem je stabilní planetární systém, který potom pozorujeme. Čili je to taková ukázka toho, že vesmír není statický a možná je nejzajímavější tady na té studii to, že vede k úvaze, že podobných přesunutých planet může být v naší galaxii mnohem více, než jsme si mysleli, ale zároveň ta každá nově objevená planeta u pulsaru nám může být dokladem tady toho dávného gravitačního setkání hvězd. a zároveň také ale vysvětlení toho podivného paradoxu, že vlastně u pulzaru by žádná planeta být neměla.
0: Říká opavský astronom Tomáš Graf. My děkujeme za hvězdné zajímavosti a přejeme krásnou sobotu. Naslyšenou.
1: Taky vám velmi děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Víkendové vysílání Českého rozhlasu Ostrava a za chvíli Dalibor Janda a vchází bez vyzvání.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 47,5 minuty, aktuální čas a také aktuální data z meteomapy Moravskoslezského kraje. Například stanice Bohumín Záblatí právě teď 17 stupňů Celsia, Chuchelná 16,5 stupně, Frenštát pod Radhoštěm necelých 17 stupňů na teploměru, Frýdek Místek, stanice Svijadnov 17,5 stupně Celsia. Horní Lomná hlásí 14 na teploměru, Karlova Studánka 13,5 stupně, Karviná 18 stupňů a třeba Mořkov 17,5 stupně Celsia. Jaký je výhled pro dnešek? Na severní Moravě a ve Slezsku čekejme zpočátku jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 22 až 25 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: A u nás dnes po 9. hodině magazín Mezi nebem a zemí. Navštívíme zámek v Hošťálkovech na Bruntálsku a zámeckou kapli. Zavedeme vás také nad Moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné a podíváme se, jak farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost.
2: Naším svátečním pondělním hostem bude Eva Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické. Jak rezonuje odkaz kazatele mistra Jana Husa v současném světě a jak se v něm cítí samotná Eva Jelinek? O životě v církvi i mimo ní bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda ve svátečním víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava a za chvíli také Petr Muk a Láska tě spoutá. Je sobota 4. července a kam dnes vyrazit? Prázdninový víkend můžete s dětmi strávit v Muzeu Beskyd ve Frýdku Místku. To připravilo pátrací hru v zámeckých pokojích s názvem Záhada ztracených zlaťáků Jiřího z Oppersdorfu. Napínavý interaktivní program začíná ve 2 hodiny odpoledne. Sbor dobrovolných hasičů Hať slaví výročí 125 let od založení. Oslavy začínají ve 14 hodin za hasičskou zbrojnicí. Do Kateřinic zveme na Guláš Fest 2026. 4. ročník soutěže ve vaření gulášů se koná v areálu obecní zahrady. Otevírá se v 10 hodin. První červencový víkend můžete s dětmi strávit také na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě, kde je od 10 hodin nachystaný program plný zábavy s názvem Kostičky na hradě. Do ostravické základní školy zveme na všední a nevšední výstavu zájmové umělecké činnosti v Beskydech. Trvá do 25. července. Dnes výstavu slavnostně v 10 hodin zahájí lašský král Zdeňa Viluš Krulikovský. Myslivecký spolek Čeladná pro změnu pořádá zvěřinové hody, které nabídnou tradiční speciality ze zvěřiny. Akce se koná na myslivecké chatě Lípí od 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česká a turecká policie zadržela 50 lidí, kteří podvedli Čechy o víc než 500 000 korun. V Paskově začala obnova zámeckého parku. Lidé si dnes mohou přijít prohlédnout zámek Vítkovický v Ostravě. Bude polojasno až oblačno, teploty do 26. Dobré sobotní dopoledne přeje Lucie Kociánová. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
2: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
0: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Zámecký park v Paskově čeká obnova. Dělníci upraví chodníky, vznikne i nová cesta a vrátí se v minulosti zasypané rybníčky. 17-hektarový areál měl v minulosti nejistou budoucnost. Dnes je pod ochranou památkářů a také na seznamu Natura 2000.
3: To bylo celý život aj pre naše děti a i to, aby nám zůstal.
4: Svetoslava Bocková se trochu bojí o budoucnost parku, ve kterém roste zhruba 1200, někdy až skoro 200letých stromů.
5: Na těch stromech, které jsou silněji napadené jmelím, tak bude odstraněno jmelí, bude provedena úprava těch suchých větví.
4: Říká mi Richard Dvorník, který má na starost mimo jiné městskou zeleň v Paskově.
5: V rámci té revitalizace parku se budou provádět mimo jiné i úpravy toho vodního toku říčky.
4: Obnova parku potrvá do konce příštího léta. Celou dobu bude park přístupný kromě míst, kde se bude zrovna pracovat. Z Paskova František Kuča, Český rozhlas.
0: Moravskoslezští policisté odhalili 3 řidiče, kteří při silničních kontrolách předložili padělané řidičské průkazy. Šlo o cizince, z nichž 2 nikdy neabsolvovali autoškolu, uvedl to policejní mluvčí Petr Linzer. Všechny obvinili z padělání a pozměnění veřejné listiny. Ve vězení mohou strávit až 3 roky. Zámek v Ostravě Vítkovicích dnes a zítra pořádá komentované prohlídky pro veřejnost. Příležitost se naskytne znovu až první srpnový víkend. Exkurze dnes startují v 9, v 10:30 a ve 12 hodin, uvedl archivář Jan Gromnica.
6: Na zámku v Ostravě Vítkovicích nabízíme návštěvníkům prozatím 2 typy komentovaných prohlídek. Jedna se týká historie samotného zámku, jeho využití, proměn a pak také záchrany a rekonstrukce objektu. Druhá z prohlídek se zaměřuje na osobnosti, především generální ředitele Vítkovických železáren, kteří zámek obývali až do konce první republiky.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provozy bez vážných komplikací. Pokud o nějaké komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Mezi nebem a zemí.
7: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad Moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy, upravili ji, vysázali tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zjeba, který tady působil asi 25 let, a protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase ji třeba kolem 5-6 hodiny večer zavře. Protože máme trošku o ní strach a jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou. Vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady nádherné květiny. No, oni to tady úplně božsky, musím říct. Co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny, jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipáno, květí, akát. A teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky. V podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko, vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec, a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
2: No, je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je sucha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta, Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
2: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
1: Tak.
2: A když bychom měli říct, kde ji najdou přesně posluchači?
1: Je to ulice Na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
2: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Broukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
1: Děkujeme.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé, vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila ji pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu, té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
1: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky, je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Mm-hmm. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuků a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
0: Iluze je dobrá, ale musím říct.
1: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zase protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
0: ano.
1: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
0: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužili?
1: To byly místnosti, vytápěné místnosti, ano. Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
0: Fogo.
1: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby. Takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek, a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
0: Velmi zdobný tento orámování té oratoře. No a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček, a ano. To je taky jako detail práce.
1: Určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou. Tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď, a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase pokračuje.
0: Zdi, ano.
1: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
0: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech, velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany, to je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci, bylo to ceněné, cené je to i dnes, oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady.
1: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli, a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti, většinou na podzim.

0: Také Věru Špinarovou jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Novým prostorem pro evangelizaci se staly mezi mladými křesťany The Chosen Clubs, které vznikají pod Křesťanskou akademií mladých. Jedná se o nový způsob přiblížení Ježíše Krista srozumitelným a inspirativním způsobem mladým lidem, a to pomocí populárního seriálu The Chosen. Jeden takový klub navštívila a s manželi Hanou a Matyášem Hájkovými si v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli povídala redaktorka Víta Balcarová.
1: Paní Hájková, povězte mi, co je vlastně Chosen Club?
2: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem a o životě Ježíše Krista.
1: Obracím se na Matyáše Hájka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
3: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom se naskytla tahle příležitost, kde vlastně je takhle hezky připravený program, kterého se dá chopit a společně diskutovat nad těmi díly seriálu. A tak jsme toho využili, takže teď jdeme vlastně primárně tohle sledování.
1: Jaká je věková kategorie?
3: Jsme otevření věkově 13 až 20 let v tuhle chvíli a v dalším roce plánujeme otevřít Chosen Club i pro dospělé.
1: Jak si tedy mám představit váš páteční večer, když budete promítat?
3: Půl hodiny před samotným začátkem sem naběhnou děcka z klubu, aby připravili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli si na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
1: No a když skončí promítání, co je dál?
3: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
1: A jedna dobrá rada nakonec?
2: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeložená síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamo, té Křesťanské akademie mladých, máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
1: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán vydržela co nejdéle.
2: Děkujeme.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že se byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že? To zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy, zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
2: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
1: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
2: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
1: Byly tam zbytky gotické, středověké hrádek, tam byl nějaký. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením, tam se dával olej a knot se tam položil.
2: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
1: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
2: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
1: Jo, no on to právě není dodělaný ještě, že v části některý by měly být zabedněny, až dostala by jenom ta hvězda. A z ní by byl taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
2: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
1: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
2: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
1: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když se začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých byly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
2: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
1: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře. Přímo na vrcholu toho kopce.
2: Takže ona má nové místo.
1: Jo.
2: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec. Prázdniny, léto, dovolené. A také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metodě je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy. A na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace, každému je přece jasné, jak to je. Nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých. Pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově, krátce před smrtí, říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova. Protož, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

0: hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policisté by mohli mít nástupní plat 50 tisíc korun na konci současného volebního období. Tisícovky školáků láká havířovské koupaliště Jindřich. Snížilo věkovou hranici pro vstup bez doprovodu na 12 let. V Kopřivnici se bude opravovat lávka přes Kopřivničku. Asi 40 dní bude uzavřena. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 26. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout o zhruba 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
3: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara ANO chybělo na začátku roku zhruba 5 tisíc policistů.
4: Každý počátek roku, to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
3: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
5: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
3: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Tisícovky teenagerů od začátku června dorazily na havířovské koupaliště Jindřich. Provozovatel letos vůbec poprvé snížil věkovou hranici pro vstup do areálu bez dozoru dospělé osoby dětem od 12 let. Podle ředitele správy sportovních a rekreačních zařízení Nazima Afany koupaliště nabízí teenagerům bezpečný prostor pro trávení volného času u vody oproti nehlídaným přehradám a rybníkům.
6: Z důvodu už skoro 35-leté přítomnosti lékaře na tom koupališti, který se svými plavčíky jsou skvěle proškoleni každý rok, dovede tu bezpečnost zajistit, tak po dohodě s ním a s jeho kolegy bylo přistoupeno k tomu, že ten věk byl snížen.
2: Lávka přes potok Kopřivničku, která v Kopřivnici na Novojčínsku spojuje ulice Francouzskou a Dolní, se bude od 14. července opravovat. Zhruba 40 dní bude uzavřena a lidé budou muset chodit přes nejbližší mosty, sdělila to mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková. Rekonstrukce se zaměří především na výměnu nosné konstrukce lávky, která je již na hranici své životnosti. Nová mostovka se bude vyrábět mimo staveniště a na místo se pak pouze dosadí. Práce jsou plánovány do 24. srpna. Koncerty, vystoupení dětských folklorních souborů i taneční workshopy nabídne dnes v Rožnově pod Radhoštěm festival Ondrášova Valaška. Přehlídka je na Masarykově náměstí i v areálu Valašského muzea v přírodě. Její šestý ročník večer zakončí před pořad Ondrášovské putování. Upřesňuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
7: Vojenský umělecký soubor Ondráš připravil svůj reprezentační pořad Ondrášovské putování. Diváci se vydají napříč regiony Čech, Moravy a Slovenska a poznají bohatství lidové kultury prostřednictvím tanečních, hudebních i pěveckých čísel. Program nabídne virtuózní výkony interpretů i přehlídku pestrých krojů z různých národopisných oblastí.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Kopřivnici je uzavřena část ulice Erbenova. Probíhají tam stavební práce, objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Léto s Českým rozhlasem Ostrava. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se zapěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvědavá, zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

divný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, kdo nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě přijet.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek. A tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí, nebo na grilech plynových. Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečením, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ale je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto grill po skončení grilování vždy dobře uhaste. Yeah. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hní brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Po červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Začala obnova zámeckého parku v Paskově. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 26. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. V Paskově začala obnova zámeckého parku. Opravu čekají cesty a chodníky, odborníci ušetří melím napadené stromy a odstraní nebezpečné uschlé větve. Dělníci vyčistí zanesený náhon z řeky Ostravice a zpevní jeho břehy. Do parku se vrátí v minulosti zasypané rybníčky. Jak pokračuje Richard Dvorník z odboru správy majetku, práce v parku potrvají do konce příštího léta.
3: Co se týče omezení pro návštěvníky parku, tak s těmi realizačními firmami, tak bylo domluveno, že vyjdeme vstříc těm návštěvníkům parku v tom, že nebudeme park uzavírat plošně, ale vždycky se bude uzavírat jenom ta konkrétní část, která bude nezbytně nutná pro ty probíhající práce.
1: Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm o víkendu vyjede historický první vlak. Půjde o druhou ze tří jízd rožnovského parního léta. Podle mluvčí města Adély Kousalové přiveze cestující na zvonečkový jarmark, který je ve Valašském muzeu v přírodě.
4: Parní vlaky budou z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm odjíždět v 9.45 a ve 13.20. V opačném směru, tedy z Rožnova zpět do Valašského Meziříčí, pojedou spoje v 11.32 a v 16.07. Jízdenky, včetně rezervace místa k sezení, je možné zakoupit v předprodeji u pokladen Českých drah.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Na horách naměříme okolo 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provoz je bez větších komplikací. Pokud přeci jen o nějaké té dopravní komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tři dny chůze, desítky kilometrů v nohách a společný cíl na jednom z nejvýznamnějších poutních míst v Česku. Skupina poutníků dnes dokončuje pěší pouť ze svatého Hostýna do Velehradu. A cesta, která vede přes Zlínský kraj, propojuje jednotlivá poutní místa a končí právě tam, kde o víkend vrcholí národní pouť a dny lidí dobré vůle. Celonárodní slavnost připomínající odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Také o tom bude řeč mezi 11. a 12. v našem víkendovém vysílání, ale ze všeho nejdřív pohodová dechovka.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: U mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji vám krásný den s úsměvem.

Léto s Českým rozhlasem Ostrava. Na zločince, to je zábavný, ale i vážně nevážný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. Pojďte se pobavit, pojďte si zaspívat a také zakroutit hlavou nad neuvěřitelnými případy, které jsem pro vás dnes připravil. Je léto, všude řádí rychlí motorkáři a tak jsem si vzpomněl na tento příběh. To motorkář jede vesnicí a přejede slepici. Zastaví, zazvoní na zvonek u branky, přijde paní a ten motorkář jí povídá. Stačí vám za tu přejetou slepici 300 korun odškodného? A ta paní máma se tak zamyslí, podívá se na tu slepičku a povídá. Dejte mi raději 600 korun. Náš kohoutek tu slepičku velice miloval a až se dozví, že je v pánu, tak ho klepne Pepka a máme další škodu. Příjemný poslech pořadu, který bude plný podivných zlodějských a podvodnických příběhů, vám přeje Artur Kubica. Žádné Bčko, ale vaše dechovkové Cčko.

byť buď ještě a já. Hej, padně normálně podajna, ať naša ostrava je gryfna a fajna. Rád se zpívám, pravda, zatancuju, pravda, rád života užiju na světě. Šumná roba, pravda,

Tady to je zajímavý zloděj. Pro nás jsou jeho zlodějské činy poučením, to ať víte, na co si dávat pozor. Takže kapsář pracoval napříč Ostravou, a to takhle. U zaparkovaných vozidel, ve kterých seděli třeba řidičky, tak rychle otevřel dveře spolujezdce nebo zadní dveře a šup, už měl mobilní telefon anebo peněženku, protože ty dámy si to většinou dávají na sedadlo vedle sebe. V jednom případě dokonce vypadal jako gentleman, vyhlédl si 80-letou paní, která se špatně pohybovala, a pomohl jí s nasazením batohu na záda. A ta paní mu poděkovala, byla ráda, že potkala takového galantního člověka, a vůbec si nevšimla, že jí z batušku ukradl peněženku. V jiném případě si v restauraci přisedl ke dvěma úplně cizím lidem, přilákala ho totiž peněženka, která ležela na stole, a chtěl jí ukrást. No ale ta paní si toho všimla a tak tu peněženku skovala ze stolu do kabelky. No a ten náš zloděj odešel za roh, nakukoval a všiml si jiného hosta, který měl peněženku položenou na sedačce vedle sebe, tak si přisedl a už byla jeho. A byl to tak dobrý kapsář, že se třeba někoho zeptal na cigaretu, a když mu ji nabízel, tak mu mezi tím odborně čmajznul peněženku ze zadní kapsy u kalhot. No a protože chlapec 30-letý zlodějský vydržel po propuštění z předchozího vězení nekrást jenom 2 dny, tak už je tam zpátky. A teď mu hrozí až 3 roky natvrdo. A policisté doporučují, to je důležité. Dávejte si pozor na své věci. Pořád je mějte na dohled. Jakmile jdete za zábavou, například do restaurace nebo na diskotéku, nenechávejte své věci bez dohledu a pořád je mějte při sobě. A tohle se vám bude líbit. To se baví dvě takové tlusťoučké sousedky a ta první povídá. Tak jsem se konečně zbavila té hromady přebytečného tuku. A ta druhá žasné, ptá se jakým způsobem, kolik toho bylo, kolik to stálo. A ta první povídá, nebudete mi věřit, paní sousedko, ale zbavila jsem se 90 kilogramů tuku. Prostě jsem se s ním rozvedla. To jsem si vzpomněl na jeden takový vášnivý manželský vtip, jak se k sobě dva tulí v ložnici. A ten pán se ptá, a řekni, Maruško, čím převyšuju jiné muže v tvých očích? A ta paní se tak zaculí a povídá, ty Honzíčku můj krasavče, ty je převyšuješ o hodně, o rovných 80 kilo živé zbytečné váhy navíc. A dáme si valčík, řekla mi Matička, a zpívá to s policejní 13. Bedřich Čuba.

Máme tady dalšího zatčeného zloděje, ten je z Novojičínska a je jasné, že na něj přišli policisté a kriminalisté díky tomu, že ho poznali v kamerových záběrech, věděli, o koho jde. A pro nás z toho plyne jedno velké poučení, že kdo nemá na svém domku nebo ve svém bytě nějakou tu nenápadnou kamerku, která takového lumpíka zaznamená, když k vám vleze, tak si nepěkně zahrává s osudem svého majetku. Oni ti lumpíci vědí, že kamery mají paměťové karty na internetových úložištích a že už nestačí tu kameru jenom rozbít. To už je pozdě. A navíc oni ty kamery vidí i v noci a pěkně ten jeho zlodějský kukuč zaznamenají. Záleží, jestli vsadíte na kvalitu nebo na něco za pár korun. Byla za mnou jedna naše paní posluchačka a říkala, že jí sousedé dělají na schvály, třeba jí čůrají přes plot na její kytičky a keře. Tak jsem jí povídal, kupte si kameru, natočte ji tím směrem, odkud se čurá, a on si ten lumpík příště rozmyslí, jestli na ten váš objektiv vystaví svého pindíka. Pojďme zpátky ke zlodějům. Tak ten, o kterém teď budu mluvit, se po propuštění z vězení vloupal do několika objektů a bral všechno, co mohl prodat. Z autodílny ukradl dva kufry s nářadím, z provozovny salonu pak mobilní telefon, z restaurace odešel s tabletem a penězmi v podobě mincí, ale také si vzal v kuchyni z mrazáku 3

co jste za číslo, tak třeba ji rozesmějete, bude mít dobrou náladu a něco dobrého vám uvaří. Pustíme si polku Tanaša Koberská a hraje to Kobeřanka z Kobeřic.

Občas se nám objeví zloděj, který je specialista na něco. Někdo krade třeba jenom zlaté řetízky z krku bohatých starších dam, jiný parfémy v drogeriích a my tu máme jednoho, teda dva, co na Opavsku a na Bruntálsku vykrádali autobusy. Dělal to 25-letý zloděj se svým nezletilým kamarádem a vloupali se do 11 autobusů a kradli tam peníze v těch pokladničkách řidičů, kamery, speciální klíče ke startování a tak podobně. A celkem toho bylo asi za 10 000 korun, ale škoda na těch vloupačkách, na těch rozbitých oknech nebo vylomených dveřích je za 70 000 korun. Mladík by mohl dostat tak rok natvrdo, a ten starší chlapec 2 roky. A tady to je dobré, v tom se určitě někdo pozná. To středoškolský učitel sedí za katedrou, čeká, až si žák vzpomene. Víte, jak to chodí v té škole? On vás dusí a vy se potíte a nevíte, co vlastně máte říct. No a ten žák pořád nic, tak ten učitel se postaví a povídá. Dostále, dostále, z vás asi dnes nic nevyždímám, vy prostě nic nevíte. A jestli si dobře pamatuju, tak máte staršího bratra, co byl ve škole úplně stejný flákač jako vy. Čím se dnes bratr živí? A ten student povídá, živí se, pane učiteli, jako vy. Učí děti na střední škole. No tak zeptejte se některých učitelů, jaké měli známky na základní škole, budete se divit. A nebo tohle je lepší. To přijde pán k psychiatrovi a stěžuje si, že má deprese. A ten psychiatr radí, deprese se nejlépe zbavíte, když se naplno ponoříte do své práce. Jaká je vaše pracovní náplň? A ten pacient povídá, míchám beton v betonárně.

a objevil jsem vyčítavý vtip pro maminky, co mají doma dcery. A to jedna maminka povídá své dcerce. Holka, holka, co ty jsi jenom za ženskou? Všechny tvoje spolužačky jsou už dvakrát rozvedené a ty jsi se zatím ani nevdala. A nebo tohle je taky dobré, to se baví dvě kamarádky a ta jedna povídá. Tak co, Boženko, změnil se ten váš vztah s manželem, co jsi se vdala? A ta Božka povídá, víš, že ani ne? Dokud jsem byla svobodná, tak jsem pokaždé čekala do půlnoci, než se Jiřík obleče a odejde domů. No a teď zase čekám do půlnoci, než přijde.

0: A viděl jsem pěkný kreslený vtip, jak stojí smutní lidé na kraji lesa a pozorují zajíčky. A ta jedna paní přes životní prostředí tak smutně povídá. Chudáčci, zajíčci, ani supermarket tu nemají. Pokud jste se setkali s lumpem, s darebákem nebo se zlodějem, tak neváhejte, klidně mi napište, povyprávějte svůj příběh. Mám na to mailíkovou adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Já to tady převyprávím našim posluchačům a možná si z toho někdo vezme poučení, to je pro nás důležité, a až takové zlé lidi potká, tak jim vypálí rybník a nedá šanci, protože bude vědět, jak na ně. Příjemný a krásný den bez lumpu a darebáku s letním pánským heslem neexistuje nic, čím by se nedalo otevřít pivečko, vám přeje
1: Artur Kubica s defokou na ty zločince, no a to asi je všechno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Poutníci, kteří vyrazili před 3 dny ze svatého Hostýna, dnes míří do cíle své cesty do Velehradu. Mají za sebou už desítky kilometrů a dnešní etapa je vede i do Modré na Uhersko-Hradišťsku, kde se jejich skupina rozroste o další poutníky přicházející z jiných směrů. Společně pak přijdou do Velehradu, který je jedním z nejvýznamnějších poutních center v zemi vůbec a kde se dnes a zítra konají dny lidí dobré vůle a národní pouť. Přímo z trasy se teď hlásí redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková. Petro, dobré dopoledne přeji.
3: Krásné dobré dopoledne. Já se hlásím posluchačům Jalubí, což je malá obec na Uhersko-Hradišťsku. Máme to asi 8 kilometrů cesty právě do Velehradu, ale po cestě se ještě zastavujeme v obci Modra, jak už zaznělo, kde se budeme připojovat ke skupince poutníků, kteří putují ze svatého Antonínka.
2: Petro, pro posluchače, kteří třeba vůbec nevědí, co to vlastně je ta pěší pouť ze svatého Hostýna do Velehradu a co je jejím smyslem?
3: To je vlastně setkání poutníků a lidí, kteří chtějí doputovat na národní pouť k oslavě svátku zvěrozvěstu Cyrila Metoděje svatých, které tady na Velehradě, řekněme, uctívají. Lidé se scházejí už o 2 dny dříve na svatém kopečku Olomouce. Tam udělají skupinu a putují takzvanou Moravskou Kompostelu. Je to přes 100 kilometrů trasa. Druhá etapa potom začíná právě na svatém Hostýně tady u nás ve Zlínském kraji, kde jsem se připojovala i já. No a cílem je opravdu projít se, stišit se, připojit se tady poutnicky k tomu Bohu, k modlitbě a společně prožít tady ten krásný čas.
2: Dnes je poslední den vaší pěší poutě. Co teď poutníky čeká na trase?
3: No, nás aktuálně čeká výborná káva, to musím říct. My jsme aktuálně na obědě s poutníky, máme zastavení. Ale co nás čeká jako takhle? Je velká slavnost v kostele, kdy nás přivítají jako pěší poutníky na bohoslužbě právě ve Velehradské bazilice. Potom se rozprchneme různě po areálu, aby jsme se podívali, co se nabízí za spolky, které se prezentují právě na Velehradě. A budeme se všichni moc těšit na 20. hodinu, protože právě v ten čas vypukne, řekněme, taková třečnička celého toho putování našeho. Je to Večer lidí dobré vůle, kde vystoupí například Jiří Pavlice se svým Hradišťanem, který je hostitelem, Hana a Petr Ulrichovi, Vladimír Javorský nebo Alfred Strejček s Jitkou Molavcovou. No a právě přenos tohoto koncertu, který je, řekněme, který má velkou tradici, můžou posluchači Českého rozhlasu Ostrava slyšet dnes večer v přímém vysílání.
2: Petro, na co vy se osobně sama nejvíce těšíte?
3: Já se určitě těším, až zase po koncertu přijdu domů, sundám turistické boty a nechám odpočinout těm nohám, protože jsme nachodili za poslední 3 takřka 70 kilometrů a jde to opravdu poznat. Nohy už mě hodně bolí.
2: To byla redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková, která dnes společně s desítkami lidí dokončuje pěší pouť ze svatého Hostýna do Velehradu. My děkujeme za informace, děkujeme za pozvánku a přejeme klidný odpočinek, Petro, a vraťte se v pořádku domů. Naslyšenou.
3: Děkujeme, naslyšenou.
0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, varují meteorologové. Kostel svatého Josefa ve Slezské Ostravě čeká obnova. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm začal dvoudenní zvonečkový jarmark. Počasí bude zítra oblačné, čekáme i přehánky a teploty do 23 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území Česka je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech na některých místech ještě zhorší. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí 10denní varianta. Na druhém místě skončila ta roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o více než 2%. Hned po prázdninách začne oprava vnitřních prostor kostela svatého Josefa ve Slezské Ostravě. Za peníze od městské části se kostel dočká nové elektroinstalace i osvětlení a taky nové kompletní výmalby. Za vzácným oltářním obrazem Panny Marie tam chodí věřící už více než 5 století. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové už interiér neodpovídá významu tohoto místa.
5: Kostel svatého Josefa slouží jako vstupní brána na ústřední hřbitov. Pravidelně se zde konají smuteční obřady i svatby, takže se opravdu snažíme této církevní stavbě věnovat, protože je to vizitka Slezské Ostravy a naše kulturní dědictví.
0: V dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm právě dnes začal zvonečkový jarmark. Dnes a zítra tam hrnčíři, keramici nebo dráteníci představí svá tradiční řemesla, dodává mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.
6: Mistři svého řemesla předvedou výrobky z keramiky, z drátů, šperky a včely produkty. Návštěvníci mohou přinést také staré nádoby, které jim dráteníci rádi opraví. Děti budou mít příležitost se zapojit do dílníček a vyzkoušet si drátování.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, od západu postupně zataženo s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. V neděli oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23, na horách 13 až 17 stupňů a vítr slabý severozápadní do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Majovského v Radvanicích je zablokovaná. Policie tam teď vyšetřuje dopravní nehodu. Provoz je částečně omezený, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Slyšeli se Lenku Blažejovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 4:15 popolední a posloucháte sobotní dobré odpoledne. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký den na Moravu i do Slezska. No a teď už je nejvyšší čas, abychom odstartovali sobotní hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná sobotní hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a začínáme v srdci Lašska. Míříme pod Kazničov nad soutok Lubiny a Lubinky. V Kopřivnickém Mniší nás čeká paní Věra. Hezký dobrý den vám přeju. Paní Věro, slyšíme se? Halo, halo. Tak paní Věra, paní Věru se neslyšíme, bohužel, nevadí, škoda, měla určitě nějaké moc hezké přání, škoda, že nám nevydržela na telefonu. Třeba to zkusí někdo jiný na telefonní lince 596 11 22 66.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Bohužel přání z Mníší nám nevyšlo, paní Věra nám nezůstala na telefonu, tak míříme rovnou za tím dalším. Tentokrát se ale z Lašska přesuneme do Opavského Slezska a míříme do Malebné Jamnice. Tam nás čeká paní Jiřina. Dobrý den přeju.
1: Krásný den přeji vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům. Dnes posíláme hudební blahopřání pro našeho milého oslavence, pana Pavla Komárka z Jamnice, který zítra 5.7. oslaví své narození. Náš milý oslavenče, dnes ti přání posíláme, pevné zdraví ti vinčujeme. Hodně lásky, štěstí, pohody a vždy s úsměvem, ať ti všechno vychází. Máme tě moc rádi a děkujeme, že jsi tady pro nás. To ti všechno ze srdce přeje přítelkyně Jiřka s celou rodinou. Vám děkuji za výběr písničky a zase se budu někdy těšit. Nashledanou.
0: A já se na vás budu taky těšit. Mějte se krásně, paní Jiřko. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Je 20 minut po 12. a před malou chvílí nám znova volala paní Věrka z Mniší. Bohužel i tentokrát ten hovor vypadl a tak teď už na telefonní lince vítám paní Hildu z Karviné. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den a dobrý den všem posluchačům a pěkný poslech. Dnes slaví narozeniny paní Lenka Lutonská, paní Edita Běškoň, pan Adamčík s Miluškou, která měl svátek Tomáš, a oslavují to na chalupě na Ostravici a je tam veselo s vaší písničkou z rozhlasu, kteří si tam všichni poslouchají a dělejte to, co vás baví. Dnes velký den se na Ostravici slaví. To přeji sousedé tam z Ostravice a také já, teta Hilda Věřkoň z Karviné. A děkuji Českému rozhlasu za vyhledání písničky.
1: Rádo se stalo a zdravíme vás do Karviné a zdravíme i na Ostravici. Mějte se moc hezky.
2: Nashledanou.

0: Jdou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Ten vesnicopis moravskoslezský je velmi zajímavý a máme hodně příkladů, kdy jsou vesnice horní, dolní, mladé, nové, pusté, ale když jsou suché a mokré, tak to mohou být jedině Lasce. A právě v suchých Lascích nás teď čeká paní Mirka. Hezký dobrý den.
3: No, dobrý den, zdravím všechny posluchače, kteří poslouchají tento krásný pořad, který posloucháme všichni, co ho máme rádi. Včera 3. měl náš bráška narozeniny, v pátek měl strejda Vašek narozeniny, v neděli bylo Lubomíra, tak bych chtěla popřát všem.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je přesně 12:30. No a my teď zamíříme do vesnice, která je svým pohledem naprosto unikátní. Je totiž tak velká, že je třetí největší a nejlidnatější vesnicí v celé České republice. Míříme na Těšínsko, nad řeku Olzu, konkrétně do Bystřice. A tam nás čeká paní Věra. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den přeju taky vám po rozhlase. Dnes bych chtěla popřát a poslat písničku paní inženýrce Lence Lutoňské, která má dneska krásné narozeniny. Chci ti popřát, Leničko, jen to nejlepší. Všecko, co si budeš přádat, se ti splní. Ať máš zdravíčka plnou náruč, štěstíčka, pohody, lásky rodinné i pohody jako v pracovní, co se týče, a to ti přeje teta Věra z Bystřice, Kosova. A taky bych chtěla ještě poslat. Dnes má narozeniny kamarádka Marta Kolková z Bystřice nad Olší.

0: taky, Martek. Chtěla bych ti popřát zdravičko, štěstíčko, do dalších let ještě vydržať, jak se to říká po našemu, a to ti přeje Věra Kosova, kamarádka. Taky zítra má narozeniny další kamarádka, Anna Hečková z Nitku. Te bych taky chtěla popřát pevné zdraví, lásku od nejbližších, štěstí a ještě, aby jsme si tu užili hezkých pár let. To ti taky přeje Věra Kosova z Bystřice, kamarádka. A děkuji vám za vyhledání písničky a přeji vám hezký den.
1: Já vám také přeju krásný den a pozdravujte v Bystřici paní Věro, naslyšenou.
0: Děkuji, věřím.

0: Písnička, která nás vrátila o mnoho a mnoho desetiletí zpátky do minulosti československé populární hudby. Tak tohle byla Judita Čeřovská a vy posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máme před sebou další hudební přání. Tentokrát si pro něho zajedeme na sever od Ostravy, přímo na polskou hranici. Z Hati nám volá paní Anička. Hezký dobrý den.
1: Hezky dobrý den, paní Hraďová. Zdravím a zdravím všechny posluchače, co nás poslouchají. Písničku bych chtěla opozdně poslat Jace Domíčkové do Tonavy, Jace do Ostravy a Jace do taky do Kajdeme, a proto jim přeju hodně zdraví, hodně těžký, hodně ty a hodně bol jeho požehnání. A všechny pozdravují do mě hnání. Hezky den přeju pan Bradovou a se to užije to sviníčko. To moc krásně, děkuju, Anna. Nasledanou, pane Radu.
0: Rádo se stalo, paní Aničko, mějte si hezky a užijte si tenhle ten krásný víkend. Naslyšenou.
1: Děkuju, nasledanou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli na Pražské a teď se pojedeme podívat do míst, kde se Lašsko potkává s Valašskem. Míříme na horní tok říčky Jičínky, konkrétně do Veřovic. Tam nás čeká paní Věra. Hezký dobrý den.
3: Já vám taky přeji krásný sluneční den. Já bych chtěla nechat zahrát písničku naší neteři, paní Lidušce Ricové z Veřovic, která oslaví těchto dnech narozeniny. A její manžel Pavel Ric oslaví koncem července dokonce kulaté narozeniny. Tak bychom jim chtěli popřát hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a vzájemného porozumění. To jí přeje celá rodina Totova. Děkuji vám za zahraní a nashledanou.
2: Rádo se stalo a hezký víkend do Veřovic přejeme.

0: Už jsme byli v Lašsku, Valašsku, na Těšínsku, na Opavsku. Teď ještě s hudební poštou zamíříme na Vítkovsko, konkrétně na Vítkovskou vrchovinu do Leskovce, kde nás čeká paní Broňka. Hezký dobrý den.
1: Hezký dobrý den vám všem v rozhlase i všem posluchačům. V těchto dnech oslaví své narozeniny moji synovcové Artikoval z Hrtic a Vojtík Šindler z Laskovce. Přeji vám, kluci, hodně štěstí, zdravíčka, hodně hodné sourozence, rodiče a hlavně hodně dobré učitelky ve školce a hodně božího požehnání vám za celou rodinu posílá teta Broňka a příbuzní přátelé a známí se také připojují. Všem přeji hezký prodloužený víkend i vám za hezké pořady a šťastný návrat domů. Děkuji a na shledanou.
0: Já moc děkuji paní Broňko a přeju hezký den do Leskovce.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: No a úplně poslední přání dnešní sobotní hudební pošty s datem 4. července poputuje novomanželům Markétě a Ladislavu Maďarovým z Havířova Šumbarku. Toho času pravděpodobně na afterparty v Dětmarovicích. Moc vám přeju všechno dobré, díky za krásný večírek a mírný bolehlav a užijte si tenhle ten první manželský víkend.

Skončila sobotní hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Už za 4 minuty vám nabídneme aktuální zprávy. No a hned po nich už se můžete těšit na Františka Kinského a na Pavla Kudrnu. Připraveno je zámecké léto Českého rozhlasu. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Vladimír Šmehlík. Uslyšíme se zase ve 2 odpoledne.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučínsko.eu.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Paskově začala obnova zámeckého parku. Obchody můžou zůstat v neděli i v pondělí otevřené. Chráněná krajinná oblast Moravský kras slaví 70 let od vyhlášení ochrany této části přírody. Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo s deštěm, teploty do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Zámecký park v Paskově čeká obnova. Dělníci upraví chodníky, vznikne i nová cesta a vrátí se v minulosti zasypané rybníčky. 17-hektarový areál měl nejistou budoucnost. Dnes je ale pod ochranou památkářů a také na seznamu Natura 2000.
2: To bylo celý život aj pre naše děti a i to, aby nám zůstal.
3: Svetoslava Bocková se trochu bojí o budoucnost parku, ve kterém roste zhruba 1200, někdy až skoro 200 letých stromů.
4: Na těch stromech, které jsou silněji napadené jmelím, tak bude odstraněno jmelí, bude provedena úprava těch suchých větví.
3: Říká mi Richard Dvorník, který má na starost mimo jiné městskou zeleň v Paskově.
4: V rámci té revitalizace parku se budou provádět mimo jiné i úpravy toho vodního toku Říčky.
3: Obnova parku potrvá do konce příštího léta. Celou dobu bude park přístupný kromě míst, kde se bude zrovna pracovat. Z Paskova František Kuča, Český rozhlas.
0: Obchody můžou zůstat v neděli i v pondělí otevřené. Svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa totiž nepatří mezi vybrané dny, kdy velké prodejny musí ze zákona zavřít. Některé obchody ale mohly dát svým zaměstnancům na svátky volno anebo změnit otevírací dobu kvůli začátku prázdnin. Proto si otevírací dobu před nákupem mají lidé raději ověřit. Od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Moravský kras uplynulo 70 let. Oblast patří mezi nejvýznamnější krasové lokality v Evropě. Je plná hlubokých kaňonů, skalních stěn a podzemních labyrintů. Zvýšenou návštěvnost v době výročí, ale správa chráněné oblasti podle geologa Antonína Tůmy neočekává.
5: Začaly prázdniny, takže návštěvníci budou rozcestovaní, ale počítáme, že Moravský kras by mohli začít navštěvovat už od konce srpna. 22. srpna budou dny otevřených dveří Holštinské jeskyně.
0: Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého srazil 61-letý Řek v osobním autě. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova, které šel mladík pěšky. Čech na místě zemřel. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v celém Moravskoslezském kraji většinou oblačno, od západu postupně zataženo s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů Celsia. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území Moravskoslezského kraje čekáme přehánky anebo občasný déšť. Nejvyšší teploty zítra budou 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 17 stupňů a vítr bude slabý severozápadní s rychlostí do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezeným provozem aktuálně počítejte v ulici Habrová v Třinci v části Sosna. Omezený provoz tam bude až do konce července, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl, jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká, moje matka byla jako sošná.

0: Ne, ona byla opravdu všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí. Ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom

0: začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych to mám tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mám tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
2: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Koliká ta generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám.

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď srovna tryská, nebo netryská?
4: Teď
3: není.
4: Tryskal,
3: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni, popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů policie nedostatečné. Je to 20 let od vzniku archeoparku v Chotěbuzi. Na víkend připravili speciální program. Ve Velehradě začaly Dny lidí dobré vůle. Zítra bude zataženo s přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů. Aktuální zprávy a Lenka Blažejová, vítejte. Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně platů příslušníků bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení alespoň o 10%, říká to předseda Unie Aleš Lehký.
2: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně v předvolební kampani nastal, a my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
1: Archeopark v Chotěbuzi slaví 20 let od vzniku venkovního hradiště. Areál postavili historikové v roce 2006 na místě pravěkého a raně středověkého archeologického naleziště. Uvnitř jsou také přibližně rekonstruovaná původní obydlí. Dnes a zítra připravilo Těšínské muzeum speciální výroční program, říká mluvčí organizace Lenka Ježová-Bichlerová.
3: Po oba dny se vydáme na cestu do minulosti a společně budeme objevovat život našich předků. Na našem hradišti se návštěvníci setkají jak s profesionálním pračlověkem, s ručním kameníkem, tak odvážnými Kelty, ale i místními Slovany. Přiblíží každodenní život dávných časů, ukážou, jak lidé žili, jaký oděv nosili, nebo také, co jedli a pili.
1: Ve Velehradě na Uherskohradišťsku začaly Dny lidí dobré vůle. Ty doprovázejí oslavy příchodu Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli v 9. století křesťanskou víru. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a návštěvníci si proto můžou výjimečně prohlédnout i lebku svatého Lukáše, jejich patrona. Lidé na Slovensku dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry anebo o obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to jediné o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů, která se kvůli začátku dovolených očekává i nyní.
4: Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud odslouží dvě kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím pouze premiér Robert Fico. Ve druhé části referenda Slováci rozhodují o obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Obě složky se specializovaly na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Zanikly v roce 2024 v rámci kontroverzní novely trestních zákonů. Aby byly výsledky referenda platné, musí se ho zúčastnit alespoň 50% oprávněných voličů. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude v našem regionu oblačno, postupně zataženo s občasným deštěm a teploty 14 až 10 stupňů. V neděli přes den oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný dešť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Důležité dopravní varování mezi obcemi Horní Bludovice a Žermanice. Na Karvinsku vyšetřuje policie nehodu dvou nákladních aut a provoz je tam výrazně omezený. Připravte se na zdržení, hasiči aktuálně uklízejí následky nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak tohle byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je 14 hodin a 4,5 minuty a vy posloucháte víkendové dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. V následující hodince vás pozveme na hrad Sovinec na Rýmařovsku. Nabídneme i zcela nový pořad, nový seriál Českého rozhlasu Ostrava Historky z historie, se kterým nahlédneme do podhoubí dějin Severní Moravy a Slezska. Nabídneme i rozhlasovou anketu. Tentokrát se vás zeptáme, jaké bylo vaše první rande. No a pochopitelně nebude chybět ani zevrubná předpověď počasí. Tolik nabídka následující hodiny. Krásné dobré odpoledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Na hradě Sovinci začala třídenní akce s názvem Sovinecký šperk. Jestli se chcete podívat pod šikovné prsty šperkařů a řemeslníků, udělejte si tam výlet. Podrobnosti k této akci, ale i k létu na Sovinci vám nabídneme v našem vysílání už za malou chvíli.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava a zveme na Sovinec, jak už jsme avizovali před touto písničkou, kterou mimo jiné zaspíval Josef Laufer. Teď vás tedy pozveme na Sovinec, na hrad, který najdete na Rýmařovsku, a to na akci Sovinecký šperk. Jde už o 15. ročník tohoto šperkařského a řemeslného jarmarku. U telefonu už je Michal Koutný, kastelán hradu Sovince. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.
1: Tak nám prozraďte, kolik šperkařů a řemeslníků se tentokrát u vás na hradě sešlo a mohou je vidět lidi i při práci?
2: Určitě, tím, že letos vlastně máme opravdu 15. ročník, takže tak trochu jubilejní. Tím pádem máme tady 14 různých řemeslníků, který vyrábějí šperky, ať už jsou to měděné, pájené, cínové, šité a tak dále. A určitě některé z nich můžou návštěvníci spatřit při práci.
1: Když trochu odbočím, protože lidé se šperky zdobili už od pradávna, máte nějaké historické šperky i ve vašich expozicích? Našlo se tam něco třeba při průzkumu hradu?
2: Bohužel našli jsme tady pouze takové menší fragmenty stříbrných šperků, ale kdybychom to nějak zobecnili, tak vlastně taková pěkná zbraně, také svým slovem šperk, takže jsme tu našli pozůstatky tesáků a malých loveckých nožů. Ale šperky jako takové, tak bohužel ty jsme tu zatím nenašli, nicméně co není, tak do budoucna třeba může být.
1: Pojďme se tedy vrátit k akci Sovinecký šperk. Má i doprovodný program, co konkrétně?
2: Ano, na 5. nádvoří během všech 3 dnů od 10 zhruba do 17 hodin probíhá doprovodný program. Máme zde skvělé šermíře, dneska je to Taurus, zítra k Taurusu přibude ještě skvělá a jedná si z nejlepších šermířských skupin v naší republice Adorea z Olomouce. Pak tady například vystupují sokolníci z Pateřína se svými dravými ptáky, máme tu tanečnice Perchty von Bladen, máme zde dobovou viktoriánskou módu, takové přednášky od Victorian Catherine. No a nemůže chybět například také skvělý žonglér a kejklíř Krupino. Takže opravdu program je bohatý, takže kromě šperků si návštěvníci užijí i šermíře a tak dále.
1: Sovinecký šperk to samozřejmě není jediná akce, která je na Sovinci na léto připravena. Povězte nám o těch dalších. Co třeba chystáte ještě na letní prázdniny?
2: Tak chtěl bych podotknout, že každý víkend zde probíhá nějaká akce, ale kdybych měl teďka vypíchnout nějaké aspoň dvě, tak za 2 týdny, to znamená 18. a 19. července, hradní bestie, tam si budou moci jak velcí, tak malí návštěvníci ulovit různé bestie různých podob a tvarů. No a pak o 2 týdny později, na začátku srpna, nás čeká poslední vzdor. Je to akce, která je věnovaná na památku dobývání hradu švédskou armádou v roce 1643.
1: To zní poměrně zajímavě. Předpokládám, že všechny podrobnosti najdou lidi na vašem webu, je to tak?
2: Je to tak, jak na webu, tak takové ty úplně aktuální informace najdou vždycky na našich oficiálních facebookových stránkách Hrad Sovinec.
1: A určitě také i na portálu Českého rozhlasu Ostrava, kde pravidelně zveme na víkendové akce v celém Moravskoslezském kraji. Pane Koutný, moc děkuji. To byl Michal Koutný a kastelán hradu Sovince. Hezké odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne i vám.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte sobotní dobré odpoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Už za malý okamžik vám nabídneme naše rozhlasovou anketu, v níž se vás zeptáme na vaše první rande.

0: země.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Nervozita a motýlci v břeše, tyto pocity jsou na místě, jakmile jde o první schůzku s osobou, která se vám jeví jako nejdokonalejší bytost na celé planetě. Jak jste přežili vy vaše první rande? Připomínalo to spíše komedii nebo tragédii? Zeptali jsme se vás a tady jsou odpovědi.
2: Asi v 16. No tady, já jsem chachar ostravský, takže asi to bylo tady. V Radvanicích možná, že to bylo spíš. Dívenka byla s náma.
3: Zkoušel jsem hrát na gitaru poprvé. Nešlo mi to vůbec.
4: To bylo asi muset hodně lovit, ale byla to taková ta klasika. Někam jsme šli asi do parku. Hodně dávno už.
5: Teď, co mám nynějšího přítele, tak první rande byla velice zajímavé, protože to bylo ještě přes koronu stylem. Tak se půjdeme někam projít. Tak jsem dojela a šli jsme se projít do hlubokého lesa a dělal si ze mě srandu. Kdybych ji tam zabil, tak to jako ona se nedovolá ani pomoci, že je taková odvážná.
6: No určitě bylo krásné.
7: To si přesně pamatuju. Vzpomínám na to krásně, protože jsme se seznámili vlastně na zábavě jako mládežníci.
8: Moje první rande bylo asi ve 14 letech, bylo to ještě na základní škole. Byla to vlastně moje první láska, se kterou jsem šel na rande. A celé to bylo vlastně takové spontánní, celé to bylo takové nic moc, protože venku už byla tma, byl někdy listopad a venku foukal strašně vítr, ale jinak jsme si povídali docela dobře.

Je 14:30 a vy ladíte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli vám v našem vysílání nabídneme první část nového seriálu, ve kterém nahlédneme do historie krajského města.

0: 14:34. Historky z historie aneb příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Tak to je nový seriál Českého rozhlasu Ostrava. Jehož první díl vám nabízíme právě teď. Ten dnešní příběh nás zavede k jednomu nenápadnému nároží v centru Ostravy.
1: Historky z historie.
0: Mnoho Ostravanů si dodnes pamatuje umaštěné nároží s odérem česneku a přepáleného oleje, kde se svého času stávaly fronty na legendární bramboráky u divadla. Jen málo kdo však tuší, že právě tady na nároží Smetanova náměstí a Pivovarské ulice dávno před stánkem s bramboráky stávala novogotická zbrojírna německého dobrovolného hasičského spolku. Ta byla vybudována v roce 1892 podle projektu stavebního inženýra Oskara Maška. Stavbu zbrojírny se společenským sálem a věží, ve které se sušily požární hadice, postavila firma známého ostravského stavitele Klemence Hladiše. Dlouhá desetiletí byla jedním z prvních domů Moravské Ostravy, který vás ve městě vítal, když jste na náměstí přijížděli tramvají od Karviné a Orlové. V roce 1929 byly prostory hasičské zbrojnice upraveny pro potřeby radiotelefonní společnosti Radiožurnál SRO, která zde 1. července téhož roku odstartovala pravidelné vysílání Ostravského rádia. Od té doby byl hlas Severní Moravy a Slezska šířen po rádiových vlnách. A přestože rozhlas z Ostravy vysílá dodnes, tak po téměř pohádkově vyhlížející stavbě požární zbrojnice u divadla byste nenašli ani stopu. Bylo úterý 29. srpna 1944. Toho rána se Ostrava probouzela do krásného slunečného dne, který jakoby dával zapomenout na útrapy již 5 let probíhající druhé světové války. Ulice byly plné lidí a okupované ostravské fabriky chrlily bez ustání své výrobky pro potřeby nacistické válečné mašinérie. Krátce před 10:45 dopoledne se ve městě rozezvučely sirény. Ostravané, kteří v té době již byli na zvuk sirén zvyklí z dřívějších poplachů, tomu však nepřikládali větší význam. Tentokrát však poplach planý nebyl. Nad Ostravou se objevilo 400 bombardérů Liberátor 15. americké letecké armády. Jejíž cílem byla železnice, průmysl a vojenské objekty. Avšak bomby zasáhly i centrum města a část Vítkovic a Zábřehu. Kobercový nálet trvající 70 minut zasadil Ostravě tvrdou ránu. Během bombardování zemřelo 409 obyvatel města. Zcela zničeno bylo 123 domů a dalších téměř 1500 bylo poškozeno. Mezi nimi i hasičská zbrojírna, odkud poprvé zazněl hlas ostravského rádia. Do osvobození města 30. dubna roku 1945 zažila Ostrava ještě dalších 30 náletů amerického i sovětského letectva. Žádný z nich už ale nebyl tak intenzivní jako ten první z 29. srpna. V roce 1946 byla bombardováním poškozená hasičská zbrojírna definitivně zdemolována a Radiožurnál přejmenován na Československý rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Michal Kocáb, je 3:45, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava a já už mám na telefonní lince Evu Richterikovou, meteoroložku z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak si pojďme prosím říct, jak to máme s počasím na Severní Moravě a ve Slezsku, co nás čeká, jaká neděle, jaké pondělí.
1: A tak nyní nám trochu přibylo oblačnosti oproti ránu, máme polojasno až oblačno, teploty se pohybují mezi 21 až 24 stupni Celsia a na horách kolem 14 stupňů Celsia v těch nejvyšších polohách. No a fouká mírný severozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Oblačnosti bude i nadále přibývat, v noci postupně očekáváme oblačno až zataženo a na většině území se v druhé polovině noci přidají občasný déšť nebo také přehánky. Teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia a vítr postupně zeslábne na slabý západní, jihozápadní rychlosti do 4 metrů za sekundu. Během neděle už nás čeká jiné počasí než dnes, bude velká oblačnost, často i s nějakými dešťovými přeháňkami nebo s občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka, až k večeru pak budou srážky definitivně ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty během zítřka budou něco nižší, mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr se během dne rozfouká ze slabého na mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A já bych se ještě zeptal, jestli nás čeká v nehledné době nějaká opakující se vlna veder, které jsme zažili na počátku tohoto týdne?
1: No v první polovině týdne určitě ne, to budou spíše nižší teploty a i deštivo, nebo alespoň s občasným deštěm a s přeháňkami. V druhé polovině týdne už by se mělo oteplovat, ale rozhodně neočekáváme opět rekordní teploty, tak jak tomu bylo v té předcházející vlně. Ale k té 30 už bychom se na konci týdne přiblížit mohli.
0: Eva Richteriková z Českého hydrometeorologického ústavu. Moc děkuji za tyhle informace a přeju hezké odpoledne.

Za chvíli budou 3 hodiny odpoledne, vy posloucháte Český rozhlas, v sousedním newsroomu už pro vás Lenka Blažejová nachystala další zprávy, nabídneme vám je za okamžik.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Zprávy s Lenkou Blažejovou za okamžik.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Škoda přesahuje 500 000 000 korun. Březová u Opavy má opravený kulturní dům. Rožnov pod Radhoštěm patří folklóru. Program je teď na náměstí i v muzeu. A zítra nás čeká deštivý den v regionu s teplotami do 23 stupňů. Jsou tady zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké sobotní odpoledne. Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu údajně provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii anebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
4: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Finčálek.
5: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
4: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
6: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
4: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Březové na Opavsku skončila rekonstrukce největšího kulturního domu v obci. Na opravy přispěl i Moravskoslezský kraj z dotačního programu podpory znevýhodněných oblastí v regionu. Jak dodává nezávislý starosta Březové Jan Turovský, bylo nutné zajistit modernější zázemí pro návštěvníky.
7: V rámci rekonstrukce byly opraveny chodby, zcela rekonstruovány toalety, vybudovaná toaleta pro vozičkáře a také byly opraveny toalety pro prostor hospody.
3: Téměř 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu, bolesti hlavy a poruchy paměti. Uvedl to autor studie Martin Slížek z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nemocnice na Bulovce. Klinika spolupracovala s fakultní nemocnicí Ostrava. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených touto nemocí. Loni jich bylo 700. Koncerty, vystoupení dětských folklorních souborů i taneční workshopy nabízí dnes v Rožnově pod Radhoštěm festival Ondrášova Valaška. Přehlídka je na Masarykově náměstí i v areálu Valašského muzea v přírodě. Její 6. ročník večer zakončí pořad Ondrášovské putování. Upřesní to mluvčí muzea Pavlína Polášková.
8: Vojenský umělecký soubor Ondráš připravil svůj reprezentační pořad Ondrášovské putování. Diváci se vydají napříč regiony Čech, Moravy a Slovenska a poznají bohatství lidové kultury prostřednictvím tanečních, hudebních i pěveckých čísel. Program nabídne virtuózní výkony interpretů i přehlídku pestrých krojů z různých národopisných oblastí.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno, od západu postupně zataženo s občasným deštěm, teploty v noci 14 až 10 stupňů, v neděli pak oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor, ve Frýdku Místku ve Frýdlanské ulici se srazila dvě osobní auta. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou. Policie už na místě nehodu vyšetřuje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jsou 4 minuty po třetí odpolední, tohle byly zprávy s Lenkou Blažejovou, ty další vám nabídne v 16 hodin. V našem odpoledním vysílání vám přineseme reportáž z Prašivé, kde se tento týden uskutečnilo tradiční setkání dětí a rodin s biskupem. Nabídneme také reportáž z Kopřivnice, a to konkrétně z kostela svatého Bartoloměje. Je sobota 4. července a věřím, že si na Moravě a ve Slezsku užíváte krásný letní víkend a jsem rád, že u toho posloucháte Český rozhlas Ostrava. Na Moravu i do Slezska vás zdraví Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Tento týden se na Prašivé uskutečnilo tradiční setkání dětí a rodin s biskupem. Historie tohoto setkání se píše už od první poloviny 90. let 20. století a účastní se jí vždy stovky zájemců. Jaké bylo to letošní setkání, tak to se dozvíte z naší reportáže za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dáváme a přijímáme. To bylo motto letošního setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Uskutečnilo se ve středu 1. července v úmorném letním vedru. A zatímco v areálu Kamenité probíhala mše, na prostranství mezi chatou a dřevěným kostelem se chystala jednotlivá stanoviště, kde děti měly později plnit úkoly. Na jednom z nich redaktorka Romana Kubicová zastihla ženu převlečenou za mnicha.
1: Náš program je spojený se svatým Františkem, proto jsem tady za svatýho Františka a my slavíme vlastně teďka 800 let výročí úmrtí svatého Františka, tak to je vlastně ten důvod, proč jsme semka byli pozvaní a proč máme stanoviště.
2: Svatý František, to je opravdu ceněný světec, tak je to pro vás čest vlastně obléknout se za tak skvělou postavu?
1: Přiznám se, že od rána o tom přemýšlím a říkám si, tyjo, jako není to velká výzva se převtělit za člověka, který zakládal tolik řádu. A nějak to neprožívám, úplně si to nepřipouštím. Naštěstí nechodím kolem zrcadel moc, takže se vlastně nevidím, jenom si reakcí lidí poznávám, že asi nejsem úplně stabilní a tradiční článek tady tohle z toho dnešního dne.
2: Dobře, takže jakou budete mít úlohu? Budete se pohybovat mezi rodinami, mezi dětmi, budete hladit zvířátka, povídat si s ptáčky, nebo jak to vidíte?
1: Zvířátka tady bohužel nemáme.
2: My máme psa, můžeme půjčit.
1: Aha, to vlka, že? František byl spojený s vlkem. Ne, jako krátké stanoviště, ono má být tak zhruba na 5 minut, tak jde o to, aby děcka poznávali vlastně, co svatý František odevzdal Pánu Bohu a co přijal. Takže to je takový úkol, bude nám tam hrát písnička, já tam budu jenom hrát nějakou pantomimu a budeme teda v lese, je to takový jako symbolický pro svatýho Františka, on byl hodně spjat s přírodou, takže to bude takhle jenom jednoduché.
2: A účastníte se tradičně tohoto setkání, nebo jste tady poprvé, je to pro vás taky všechno nové?
1: Já jsem tu poprvé, úplně všechno nové a ještě navíc nepůsobím tady v ostravsko-opavské diecézi teď momentálně, takže jsem přijela úplně z Vysočiny, tak je to jako velký nový, no.
2: A jak se vám líbí na Prašivé?
1: Velmi, velmi, velmi. Taky si říkám, že by to chtělo trošku schladit, ale to počasí je náročný, ale Prašivá je krásné místo.
2: No výborně, a prozradíte mi vaše jméno, svatý Františku?
1: Sestra Noemi.
2: A sestra Noemi tady je spolu s kolegyní. Můžu se zeptat i vás vaše jméno a odkud jste přijela tady k nám?
3: Jsem sestra Veronika a jsem z Opavy.
2: Takže vy jste vlastně tady naša, znáte Prašivou?
3: Byla jsem tu už asi 2x.
2: Jak se chodí jeptiškám v tom hábitu nahoře?
3: My jsme přijeli autobusem, takže jsme to měli, nebo teda velkým autem, takže to jsem měla jednodušší. A jinak jako v hábitě to ještě jde, v tom závoji je hodně teplo.
2: A vy se pravidelně účastníte tady vlastně setkání?
3: Byla jsem tu asi 2x, jako úplně nepravidelně, a byla jsem tu vždycky se skupinkou dětí. Nebyla jsem nikdy na stánku.
2: Pro děti, co to vlastně znamená, když jste je vedla?
3: Výlet.
2: Prostě radost, výlet.
3: Ano.
2: Tak děkuji, já vám přeji, ať se vám dnešní den líbí, ať se moc nespotíte, podívejte, jak země leje.
3: Děkujeme.
2: Pán, v krásném triku, které se mi moc líbí, jednak barvou, jednak nápisem, Staré páky 2026, to jste vodáci, vidím to správně?
4: Vodáci, ne? Vodáci vůbec nejsme, my jsme Staré páky a my jsme taková skupinka kluků, nebo dneska už starých chlapů, kteří jsme kdysi znali Káju Herbsta a chodívali jsme na chaloupky.
2: A kdo byl Kaja Herbst?
4: No, Kaja Herbst je biskup, salezián. A jezdívali jsme kdysi dávno v těch 80. letech na chaloupky a do dneška jako nějak udržujeme takovou tu partu pohromadě.
2: A odkud jste? Vy nejste Ostravák, jak slyším.
4: Já Ostravák nejsou, já pocházím od Kroměříže, ale už tady 30 roků žiju v Lichnově u Nového Jičína.
2: Čeká vás dlouhý den, až tady dorazí vlastně ze spodu z areálu Kamenitý lidé s dětmi, takže co vy budete dělat, jaký je váš úkol dneska?
4: Tak my tady máme stanoviště, které se jmenuje Otevřené chrámy a budeme na tom stanovišti Otevřené chrámy prezentovat chrámy naší diecéze, které jsou tady k dispozici otevřené. A děti něco se doví o naší diecézi, slavíme letos 30 let od založení naší diecéze a jednak budeme vyrábět kostelíčky z hrášků a z párátek.
2: Asi zřejmě babička a její tři krásné blonďaté modrooké vnučky, no to se hned tak nevidí, všechny jsou to sestřičky.
5: Ano, ano.
2: Holky, jak se jmenujete?
6: Jošty.
2: Babička pomůže.
5: Sára.
2: Sára a tady asi nejstarší holčička?
6: Vanessa.
2: Babičko, a vy se jmenujete jak?
5: Eva.
2: Paní Evo, vy jste došli pěšky?
5: Ano.
2: Vlastně ještě probíhám šedole na Kamenitém a vy jste si pospíšili.
5: Jo.
2: Proč?
5: No, protože jsme nevěděli, my jsme si, že tam vše začíná tady a ona je tam dole. No, tak jsme vyšli tady a nám řekli, že to je dole, no.
2: Vy jste tlačili i kočárek pro nejmladší princeznu, takže jste šli asi vlastně po asfaltce,
5: ano,
2: že?
5: Ano.
2: A dalo vám to zabrat?
5: No, dalo. Já už jsem se za každou zatačkou, že už to vzdáme.
2: A chodíváte pravidelně na setkání?
5: Ne, jsme tu poprvé právě.
0: Říká paní Eva, která nehledě na horké počasí, horké letní počasí, vyrazila ve středu s manželem a třemi malými vnučkami na setkání dětí a rodin s biskupem na Prašivé. Co dalšího se tam ještě chystalo a chodí biskup ostravsko-opavské diecéze také pěšky do kopců? I to se dozvíme hned po písničce.

0: Naším svátečním pondělním hostem bude Eva Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické. Jak rezonuje odkaz kazatele mistra Jana Husa v současném světě a jak se v něm cítí samotná Eva Jelinek? O životě v církvi i mimo ní bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v našem odpoledním vysílání se znovu vracíme k tradičnímu setkání dětí a rodin s biskupem na Prašivé. Uskutečnilo se tento týden ve středu 1. července a slíbili jsme, že prozradíme, zda i biskup chodí pěšky do kopců v letním vedru. Ještě než se tak ale stane, tak nás redaktorka Romana Kubicová zavede na dvě z mnoha stanovišť, která vznikla na prostranství mezi horskou chatou Prašivá a kostelem svatého Antonína Paduánského. A na dvě stanoviště, která byla připravena pro děti. V jednom z nich prezentovala Miroslava Křížová, matka i osvojitelka, náhradní rodinnou péči.
3: My vlastně máme stánek rodina trošku neobvyklém pojetí, protože do rodiny patří nejenom biologické děti, které se nám narodily, a my jsme tady trošku více zaměření na náhradní rodinnou péči, vlastně ty děti, které neměly možnost vyrůstat se svými rodiči. Rodina v tom smyslu, že není to samozřejmost, mohli bychom být za to vděční a mohli bychom si uvědomit, že opravdu všichni ti to takhle prostě nemají a chceme po dětech, aby si vlastně nakreslili, co pro ně potom znamená rodina a aby vlastně ten dosah toho slova trošičku se snažili pochopit. Tak vám můžu přečíst, co tady máme napsáno. Sbírali jsme informace jak od dětí, tak od dospělých. Máme třeba, rodina je místo, kde můžu být sama sebou.
4: To řekla maminka tří dětí.
3: Ano, tady maminka dvou dětí, pro mě znamená všechno. Tady máme další maminku, každodenní nekončící přísun lásky, štěstí, emoci a hory prádla.
4: Ano, a taky vaření bych dopsala. Já.
3: Určitě, je tam toho mnoho a tady třeba přečtu vám. Chlapec, tedy 8 let, rodina mi přináší lásku a díky příbuzným se necítím sám.
4: No a mě tady pobavil tady až 25 let, nedělní oběd až do středy.
3: Ano, to je asi něco v tom smyslu, jakože sejdeme se spolu u stolu, vykládáme spolu, hovoříme si spolu, vlastně prožíváme takzvané to rodinné štěstí. A toto zrovna napsal Tadeáš, který je přijatý, který je vlastně v náhradní rodině.
4: Tak ať se vám tady dneska daří, ať tady se neupečete na sluníčku, ať si děti opravdu uvědomí, že mít někoho, kdo je má rád, že je prostě výhra nad všechny výhry.
3: Tak to s váma plně souhlasím, protože každé dítě si zaslouží, aby ho měl někdo rád.
4: Další stánek, tak ten už je takový jako hodně prakticky zaměřený, protože vy vlastně tady budete dneska prezentovat, jak se vyrábějí hostie.
5: Katarína Dubilčíková z Opavy.
4: Tak jak jste k tomuto úkolu přišla?
5: Oslovili nás kolegové z Bílé vody, kteří tady měli přijet, akorát neměli úplně jako personál nebo prostor časový, tak nás oslovili, jestli bychom nezaskočili personálně za ně. Mají tady unichipsy, které si mohou brát a ochutnávat, lázeňské oplatky, které taky vyrábějí v Bílé vodě. A pak máme tu tady ukázku, jak se kdysi vyráběly hostie.
4: Doslova mučící nástroje,
5: ano,
4: to vypadá.
5: Vypadá to jak mučící nástroje, ale je to nářadí, kterými se kdysi vyráběly hostie.
4: To je nějaké těstíčko takové?
5: Ano, je to těstíčko, které se vyrábí z vody, mouky a pak to probíhá nějakým navlhčováním, sušením, dává se to do nějakých přístrojů a pak se to razí nějakým speciálním razítkem, protože kdyby se to nechalo jenom to těsto uschnout, tak se to zláme, takže ono se to musí průběžně navlhčovat a sušit, aby to těsto pak jako ty pláty byly navlhčené a pružné, aby se to nelámalo a dalo se z toho razit.
4: Ano, mše skončila v areálu Kamenité a teď se celý ten dav rodin vydal na horu Prašivo. A já jsem byla velmi zvědavá, jestli otec biskup půjde pěšky. Tak pane biskupe, chodíte rád pěšky i v tomto vedru?
6: Chodím rád pěšky a už poslední roky teď chodím pěšky. Bývaly roky, kdy jsem nahoře na Prašivé hned po mši svaté měl stanoviště, takže jsem se potřeboval přesunovat rychleji, tak jsem využil toho, že jsem jel autem, ale teď už několik roků chodím pěšky i v tomto vedru?
4: Nahoře jsem zpovídala je ptiška. Ty říkali, že ani hábit jim není překážkou, že pouze problém dělá pokrývka hlavy. Tak jak jsou na tom církevní hodnostáři, co do nějakého dress kódu? Není i vám horko v dnešním párním dni?
6: Tak vidíte, že nejsem úplně v černé klerice, že jsem taky v nějakém tričku a těch pokrývek hlavy při mši svaté dole jsem měl na hlavě více, tak ty jsem všechny odložil, nechal jsem je v autě a teď už s nějakou jako lehkostí se potím do kopce nahoru.
4: Máte rád atmosféru podobných setkání?
6: Setkání na Prašivé je setkání, které má dlouholetou tradici někde od téměř počátku diecéze, čili bezmála 30 roků. A je to setkání, které mám rád, protože se tady mění ty generace. Dneska už tady chodí jako rodiče, už tady chodí ti, kteří kdysi chodili jako děti a vodí tady dneska svoje děti a nějak se to předává z generace na generaci. Takže tady tohleto setkání, které je vždycky 1. července na začátku prázdnin, má svoje kouzlo a mám ho moc rád.
4: Do kopce to máte už jenom kousek, tak já vám přeji příjemný výšlap, moc se nespojďte, užijte si dnešní odpoledne a děkuji.
6: Díky i posluchačům Českého rozhlasu, mějte pěkný den.
4: To bylo přání od Martina Davida, biskupa diecéze Ostravsko-Opavské. Z Prašivé Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Tak tohle byla Lenka Filipová, vy ladíte Český rozhlas Ostrava, je sobota 4. července a jsou 3 minuty po 3:30. Uprostřed zeleně v centru města Kopřivnice se k nebi vypíná věž kostela svatého Bartoloměje. V jejich útrobách jsou kostelní zvony a právě o zvonech bude v dnešním rozhlasovém výletě řeč.

0: Kopřivnický kostel svatého Bartoloměje dnes halí lešení, protože aktuálně řemeslníci opravují fasádu. Petra Štrimplová se k monumentální stavbě vydala s historikem Ondřejem Šalkem, aby si připomenuli jedno blížící se výročí spojené s kostelními zvony.
1: Kostel svatého Bartoloměje ve Štramberské ulici v Kopřivnici halí částečně lešení. Tady, pane Šalku, běží aktuálně oprava, nejen fasády?
2: No především fasády, protože ta fasáda byla opravována naposledy před více než 30 lety a už to vlastně letos zapotřebí a farnost společně vlastně s městem se rozhodla, že bude kostel opraven.
1: K letošnímu roku se váže jedno jubileum, které se týká zvonu kostelní.
2: Je to tak, je to stoleté výročí, kdy tady 19. září roku 1926 byly zavěšeny zvony. Byly to v pořadí druhé zvony, protože ty první zvony z roku 1895 byly zrekvírovány za...
1: Povídejte, už je slyšíme.
2: Za první světové války a byly vlastně rozstaveny na Valečníkov. Nicméně i ty druhé zvony z toho roku 26 byly za druhé světové války odebrány v roce 1941 a skončily neznámo kde. Po válce vlastně se snažili ještě najít Kopřivničané, protože bylo v různých městech a přístavech v Praze a i v německých městech spousta zvonů, kterých se neviděl, odkud pochází, ale vlastně se to nepodařilo. Takže tady vždycky zůstal jenom ten nejmenší zvon, ten takzvaný umíráček, který původně v tom roce 1894 nechala zaplatit manželka kopřivnického lékaře paní Matilda Benišova,
1: ano.
2: Což byla taková zajímavá osobnost, která byla francouzsko-chorvatského původu, nebyla to tady jako místní paní. No a ty druhé zvony vlastně byly ztracené. Dokonce se o tom zachovala taková báseň ze sbírky, která se jmenovala Modrý hořec, kterou napsal vlastivěrný pracovník pan Emil Hanzelka, ale napsal ji pod pseudonymem Petr Pavel Hořec, což bylo jeho tajné odbojové jméno,
1: ano.
2: Že Modrý hořec byl tady vlastně symbolem místní odbojové organizace. A ta báseň se jmenuje Velikonoce 1942 a hovoří se v té úvodní sloce o tom, že každý rok nám na Velikonoce odlétaly zvony do Říma, ale letos nám zvony navždy odletěly do Berlína.
1: Takže narážka
2: na to odebrání těch zvonů. No a ty současné zvony, které jsme teďka aj slyšeli, tady jeden z nich, tak ty pochází z roku 1970 a údajně jsou aj nějakým způsobem harmonizovány. A kdybychom asi vydrželi nějakou čtvrthodinku, tak bychom slyšeli odbíjení během 11. hodiny a to je jako, co vždycky tak pěkně nese celou Kopřivnici.
0: Říká Ondřej Šalek, vedoucí muzea fojtství v Kopřivnici. O kostele svatého Bartoloměje a jeho zvonech bude řeč zase po písničce. A vy se třeba dozvíte o tom, jaká jména kopřivnické zvony mají.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Je 3:15, ladíte Český rozhlas Ostrava a my jsme právě na návštěvě v Kopřivnici. Dnes je řeč o zvonech, které jsou hlasem kostela svatého Bartoloměje v centru města. Letos v září to totiž bude rovných 100 let, kdy byly ve věži zvony zavěšeny. Byly to v pořadí už druhé, protože nahradili ty zrekvírované z první světové války. A bohužel ani druhá válka v kostele kvůli dalšímu konfliktu nevydržela. Jak je věž vybavena dnes, to si od historika Ondřeje Šálka poslechla Petra Štrimplová.
3: No a kolik teda zvonů v té věži Bartolomějského kostela je?
4: Já myslím, že v současné době tam jsou 3-4 zvony.
3: My známe pojmenování jejich?
4: Ano.
3: Známe?
4: Ano, známe i pojmenování těch zvonů, které tady byly před 100 lety, protože před 100 lety ten hlavní zvon, který vážil tunu, tak byl zasvěcený svatému Cyrilu a Metoději.
3: Ano.
4: Pak ten druhý zvon je zasvěcený svaté Marii, třetí svatému Josefovi. V dnešní době je to stejné, kromě toho hlavního zvonu, který je zasvěcený svatému Bartoloměji, což je vlastně patron zdejšího kostela, respektive zdejších kostelů. Ano, a krom toho, když říkám kostelu, tak není to tak, že by v Kopřivnici byly dva kostely, je tady jeden kostel, ale dříve tady byl kostel dřevěný, který stál nedaleko fojství a který byl před 130 lety zbourán v roce 1896, takže i to je takové jako výročí spojené s místními kostely.
3: Tak významné letopočty, každopádně až tady Bartolomějský kostel dají řemeslníci do pucu, tak bude zase pýchou města, je to moc hezký, architektonicky hezký kostel.
4: No i velice vzácný kostel, protože jeho architektem je vídeňský architekt a stavitel Ludvík Šén. Na jeho stavbě se podílel novojčínský architekt Johann Smital, který se pak stal na přelomu století 19. a 20. významným architektem ve Vídni. Je to kostel v novogotickém stylu, velice bohatě zdobený různými fialami a dalšími ozdobnými prvky. Mm-hmm. Je to krásný kostel.
3: Mm-hmm. Tam je takový vlastně hezký ten vstupní portál, viditelný i pod tím lešením.
4: Ano, v tom ten vstupní portál je vlastně zdobený takovým reliefem, kde jsou postavy jednak Krista ukřižovaného a pak kolem něho jsou andělé.
3: No a kabát, na kterém řemeslníci pracují, vždycky býval tady v této barvě ten kostel, což je taková smetanová kombinovaná s lehonce žlutavou.
4: Já bych řekl, že ano, protože se dochovaly právě od toho architekta Smitala kolorované plány, které jsou uložené v okresním archivu a jsou to i pohledy na jako exteriér i interiér a je to provedeno barevně. Takže já bych řekl, že to je velice blízko. Tento kostel není památkově chráněn, nicméně ta rekonstrukce probíhá tak citlivě a jsou použité jak materiály, tak postupy, tak jako kdyby byl chráněn. Takže ta farnost se o to stará jako velice důkladně. V minulých letech proběhlo i restaurování těch vnitřních výmaleb, těch soklů do 4-metrové výšky. No a teďka se velice důkladně vlastně opravuje ta fasáda a probíhají různé drobné opravy těch věcí, které se vlastně najdou přímo jako na tom z toho lešení, což třeba tady od nás ze zdola není úplně tak vidět. Takže bych řekl, že to je jako velice pečlivá oprava, kvalitní a myslím si, že to stojí za to.
3: Nejen o zvonech mluvil historik Ondřej Šalek z Kopřivnice, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Za 4 minuty bude 16 hodin, ladíte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. V Hustopečích nad Bečvou by od 1. září měla začít druhá etapa sanace území, které bylo poškozeno po té, co tam vytekl toxický benzen při železničním neštěstí. A policisté by nově mohli mít nástupní plat rovnající se 50 000 korunám. Tolik ve zprávách, které se dozvíte v 16 hodin, na těch podrobností bude samozřejmě daleko více. No a hned po zprávách už tady budou vaše oblíbené hvězdné návraty.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policisté by mohli mít nástupní plat 50 tisíc korun. 1. září má začít druhá etapa sanace území na Přerovsku, na které vytekl toxický benzen. Malá Štáhle na Bruntálsku dokončila výsadbu nových alejí. V neděli bude zataženo s přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout o zhruba 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
2: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara ANO chybělo na začátku roku zhruba 5000 policistů.
3: Každý počátek roku, to znamená 2027-2028, vždy dojde k navýšení.
2: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
4: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
2: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Druhou etapu sanace území v Hustopečích nad Bečvou, které loni v únoru zasáhl toxický nebezpečný benzen po havárii vlaku, chce státní podnik Diamo zahájit 1. září. Teď dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Vítěz by měl být znám na přelomu července a srpna. Zástupci Diama současně jednají s vlastníky pozemků potřebných pro rozsáhlé sanační práce. Dohody anebo souhlasy mají zatím přibližně k polovině ploch. Radnice v Malé Štáhli na Bruntálsku dokončila výsadbu nových alejí. V obci je asi 30 nových stromů. Projekt financovalo ředitelství silnic a dálnic. Jde o náhradní výsadbu za vykácenou zeleň, která musela ustoupit stavbě nového mostu na silnici 11 v obci. Radnice vysadila stromy na 3 různých místech, třeba u multifunkčního hřiště, říká tamní nezávislý starosta Petr Kročil.
5: Vysadili jsme, když jedete z toho nového mostu směrem na Bruntál, tak po pravé straně jsme udělali alej takovou. A pak pod družstevním domem, aby tam byl chládek trošičku, když ti lidé sedí před tím domem a mají se kam stovat.
0: Karolinka na Vsetínsku prodala pozemky v areálu bývalých skláren. Nabídky posoudili na svém posledním zasedání zastupitelé města. Areál město loni odkoupilo po souhlasu obyvatel v referendu za 52 milionů korun. Co přesně v zóně bude, vysvětlí nezávislý radní Vlastimil Rapant.
6: U obchodní zóny, kde jsme nabízeli 8300 metrů čtvereční a požadovali 19,9 milionů, byla vítězná nabídka 25 milionů 200 tisíc korun. A u výrobní zóny byla vítězná nabídka 9 milionů 100 tisíc korun. Na tom místě do 4 až 5 let vznikne nové nákupní centrum o prodejní ploše 3000 metrů čtverečních.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem regionu na celé severní Moravě a ve Slezsku zataženo s občasným deštěm, teploty v noci 14 až 10 stupňů, v neděli přes den oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální varování z Opavy dnes do 20 hodin večer bude omezený provoz v ulici Gudrichova, kde pokračují práce na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
8: Tak on to taky zadarmo nedělá.
7: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
8: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
7: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
8: No, to je celý on.
7: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
8: Že už je neměl kam dát?
7: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
8: No, to je celý on.
7: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
8: To je celý on, jak povídám.
7: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
8: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat. No.
7: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
8: Tak pro čestné uznání to já jsem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
8: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
7: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije, osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domry už to pustne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty se zbál?
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Tak už nikam nemusíš, sever se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kveruce. Kde pát? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný, když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: jak to říkal pan Bejvl, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu vlázník nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jána Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
8: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
9: Kdo vám tohle říkal?
8: Tam, přeci jeho šofér.
9: Ministru?
8: Ano.
9: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
10: Co druhý, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
11: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
9: No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
9: Ale já... Jakže v práci, soudruhu ředitel.
11: V práci.
9: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
11: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
9: Já přesto připomínám.
11: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: nějaký skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

domě v tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domácí se svojí vaní.

celé straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahraně,

0: sněby dům ten z kvítu vyrušilo.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapy, jednoho velkého a jednoho malého. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No. No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek? Tak...
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No,
4: vypadal. Tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor. Co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará uši tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
10: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
10: Tak nevím, co myslíš, drahoši, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
11: Obětuj dámu.
10: Jak myslíš?

0: Dobrý, že? Sakry. Ale teď.
1: Jsem počestná žena.
0: To jo.
1: V sobotu nemohu?
0: Tak to ne.
1: Snad v pondělí odpoledne.
0: A jo, ono by to šlo.
1: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
0: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
2: Pardon, promiňte laskavě, nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
0: Ano, tak co děláte, člověk?
2: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne, je tady, prosím pěkně, volné místečko.
1: Ano, že tady máme volné.
2: Děkuji vám.
0: Jo, ale to je po partii.
2: Děkuji vám.
0: Uložte figurky.
1: Ano.
0: Tady budete mít místečko, habaděj.
2: Děkuji vám.
0: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
1: Ano.
0: Bude se balit. Pane Vrtní.
3: Prosím.
0: Platím, nebo se ztratím.
3: Jsem tady, prosím, pane. Taková 4 pívečka, prosím.
0: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady 2. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
1: Ale to si tě napadlo, že tady vůbec v žádném případě se tady chceme vůbec jít.
2: Promiňte, laskavě, ale já vůbec
1: budu čem.
0: A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tadyhle ten tácek s těma 4 pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem.
1: Ale co by se pláděl, tak co budu
0: Teď je to jasný. Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí od... Odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A 2 piva. Žádný 4. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a 4 piva, jo. Miluju vás a... No, vždyť je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má 4 piva. Vždyť je to jasné jako paska. On miluje a má 4, já jsem blbec a mám 2. No ne? Herbu, teď mě to došlo. Co mi to děláš? A co ty si to dovolíš?
4: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou 2 ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
5: Mladá paní mě...

0: pomalu ani nepustí.
1: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
0: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky.
1: Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
0: No, abyste by byla taková boubelka.
2: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
0: Pane Madrindáček.
2: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vysmototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karlíku, tak už ho mají. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Počkejte. Ty, vlastnička. Přijeli z Ostravy. Potřebují trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
5: Děkuji.
4: Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
3: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to? To máš fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě nevíc, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drouda!
5: Dobrý den!
2: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, Slavíčku, můj táčátko, moje... Moje koňadro. Kolibříku, můj sladký. Tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
8: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozloukal klasníkem a drobil si je do kafe. Musím
5: a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
8: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
8: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To se nám nevím.
2: Co chceš dělat, drahá?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
5: Ach, ty můj.
9: Vážně se řekla ta tigrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nesázím. Děč, vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
5: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
8: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. Napeču mu boh, ty milou.
9: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
9: Ach, ty moje.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
9: To jsou radosti.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
10: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
11: Pane?
12: Tam na věži novoměstské bydlení je tuze hezké. Bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

Měla svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní od Ignáce zkázání. Vždy, když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

postelou, díl k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu chtěli skočit.

0: se dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu troubu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem čestný.
4: No
5: to by se tak někdo drál.
6: Pojďo!
5: Čestný.
3: Prachy jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
5: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec tam veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
6: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby no, bylo no, vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
7: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
7: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
5: a děti, prosím tě, no, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
7: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
7: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
3: To je... Že se mu ani nedivím.
7: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
7: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
7: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování?
3: Ja.
7: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
7: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tohle přimaluješ. Přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase. A druhá, jak se kouká.
7: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
7: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyly, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
7: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
7: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
7: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
8: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
9: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
8: To se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodu kdýl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
9: Pan primář není přítomen.
8: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
9: To je doktor Strossmayer.
8: Tak toho.
9: Prosím.
10: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
8: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
10: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Skončily hvězdné návraty a za malý okamžik vám nabídneme zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Má je pro vás připraveny Lenka Blažejová a začínáme přesně za 9 vteřin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral více než 5 miliard korun. Na Jesenicku bude více výjezdových základen pro záchranáře. Na Havířovské koupaliště mohou děti od 12 let bez doprovodu rodičů. V neděli bude v regionu zataženo s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Začínají zprávy, u kterých vás vítá Lenka Blažejová. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly 10denní kupóny, následovaly ty roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
3: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje. Letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
2: Policie České republiky prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas zjistil, že prověřovaný spolek aktuálně hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereagoval a ani policie zatím podrobnosti nezveřejnila. Olomoucké hejtmanství plánuje modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a v Javorníku. Současné prostory už nevyhovují. Kromě toho vznikne podle mluvčí kraje Evy Knajblové také nová základna v Mikulovicích.
4: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030.
2: Tisícovky teenagerů od začátku června dorazily na Havířovské koupaliště Jindřich. Provozovatel letos vůbec poprvé snížil věkovou hranici pro vstup do areálu bez dozoru dospělé osoby dětem od 12 let. Podle ředitele správy sportovních a rekreačních zařízení Nazima a Fany koupaliště nabízí teenagerům bezpečný prostor pro trávení volného času u vody oproti nehlídaným přehradám nebo rybníkům.
5: Z důvodu už skoro 35 leté přítomnosti lékaře na tom koupališti, který se svými plavčíky jsou skvěle proškoleni. Každý rok dovede tu bezpečnost zajistit, tak po dohodě s ním a s jeho kolegy bylo přistoupeno k tomu, že ten věk byl snížen.
1: Počasí.
2: V noci bude v regionu oblačno, postupně zataženo, s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. V neděli čekáme oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: A v ulici Na nábřeží v Havířově je teď zajištěný pouze kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Řidiči musí v tomto místě s omezením počítat do úterý 7. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: To byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 4 minuty po 17. hodině. Sobotní vysílání, a to znamená, že každou sobotu a neděli po 17. hodině, stejně jako dnes, je tady pro vás připravená hudební pošta. Tentokrát pořad, který je poskládaný z přání, která k nám do redakce přišla e-mailem nebo klasickou poštou. Jakmile vyřídíme tato hudební přání, tak otevřeme i telefonní linku 596 11 22 66. Dnešní hudební poštou vás bude provázet Vladimír Šmehlík. Přeji vám krásné odpoledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je sobota 4. července a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná Hudební pošta. Pokud znáte nějakého Prokopa nebo Ulricha, tak chlapům nezapomeňte popřát, protože mají dneska svátek. No a já už přikročím k prvnímu přání, které se nějakým záhadným způsobem dostalo do rozhlasové složky gratulací. Dnes 4. července slaví své 21. narozeniny mladý muž, pan Kristián Bohuš z Ostravy. Vše nejlepší, hodně úspěchů, zdraví a taky hodně klidných nočních směn a pohodový spánek poté přejí kolegové z práce Klára a Lukáš. K přání se připojuje strýček Donald. K poslechu i tanci posíláme oblíbenou písničku. Kristiáne, blahopřeji.

YMCM, tohle byly Village People v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Doufám, že jsme Kristiánovi udělali radost a my míříme za dalším hudebním přáním. Tentokrát už máme více oslavenců, míříme na Frýdlansko. Své narozeniny slaví paní Dáša Carbolová, paní Anna Hlistová, paní Marie Kokešová, pan Vladimír Kupča, paní Miroslava Kurečková, pan Štefan Staník a paní Zdenka Hanáková. Všem blahopřejeme a pozdravy posílají i členové Svazu tělesně postižených z Frýdlantu nad Ostravicí.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tohle byly Buty a Heitzmann Blues pro oslavence z Frýdlantu nad Ostravicí a já už mám před sebou další hudební přání. Vážená redakce, zahrajte pěknou písničku našim červencovým, srpnovým a zářijovým jubilantům. Pozor, dnes své narozeniny slaví pan Josef Biel. Už od samého zrodu světa všem stejně přibývají léta. Čas ten se zastavit nedá. Je třeba co nejlépe si žít. Narozeniny, věř mi, tiše vešly dveřmi. Život chutná i lidem bílých vlasů, i když časem pár jich vypadá. Pro radost budeme žít do konce našich časů, vždyť ještě mnohé život chystá nám. Proto číši vína pozvedáme, na úspěchy, lásku, štěstí, klid, na zdraví budeme vždycky pít. Pan Josef Biel má dneska narozeniny a my mu blahopřejeme a takhle mu přejí všechno nejlepší a splnění tajných přání i kamarádi z kroužku krojovaných horníků Barbora.
2: Tak vám dneska coši zaspívám, ale je to pravda pravduci. Jedna robka měla chlopka, co je chtěl jíst voděnky. Každé ráno bunčel, mamo, zrubteš soši od muky. A tuž Robka přigotuje fajný koláč zelový. Ale chlap zas lamentuje, že je to kost jalový. Tuž co, navařila hrneč štírky, slojunky a na mlíku. Jak to zjet od toho času, půjčila na dolinku. No co? Půjčí. Jak půjčí, tak půjčí, no. Třeba spróbovat coś jinčeho. Skače Robka kolem chlopka, všeckým možným častuje. Vaří mačku i zelňačku, no nic mu nešmakuje. Nevěděla se už rady, skočila do zahrady. Napadalky nazbírala a brju udělala. Fix se mi zdať, že to brja, fifře chlopek z bunclaka. Co jsi mě navařila, budu v hrobě do roka. No poslouchejte, to bylo už i na Robku moc a tak se vám Robka pořadně nasmolila. Tuž ty chlopku tak na Robku naškrabala kobzole. Byla šmulec na kastrolec a už měl placky na stole. Chytil se chlap fajný dolko. Placek ho fascinuje. Už jich sedm ptáků zespal a pořád se hladuje. Havířový, Robky milé, dejte, co mu šmakuje. Postiska vás, poceluje, na balu vytancuje. Dobře se to zapamatujte, bo to, co se vám řeklo, je opravdická pravda na moju dušu.
3: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát odborník na aromaterapii Lukáš Satinský z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně probereme moderní možnosti této prastaré doplňkové terapeutické metody, která používá vonné byliny a hlavně esenciální oleje. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 17 hodin 22 minut, tohle je Český rozhlas Ostrava a Hudební pošta. Mám před sebou další přání, které k nám do redakce přišlo k dnešnímu dni e-mailem. Zdravím vás do studia a moc prosím o písničku od Marcela z Moška, Tak mi odpusť, pro pana Vladimíra Zárubu k narozeninám. Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží, smích ať pokrývá tvůj red, a to nejmíň do 100 let. Ať máš život jako sen, užíváš si každý den, od starosti žádné vrásky, v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám přeje Anička z Kunic.

Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Mám před sebou další hudební přání. Dobrý den, milí týme Českého rozhlasu Ostrava. Ráda bych vás poprosila o písničku na přání pro Prima Švagrovou bez vatetu, maminku, babičku a prababičku, paní Helenku Pavlíčkovou z Kozlovic, která dnes slaví své krásné narozeniny. Přejeme ti hlavně zdraví, ať tě život stále baví, taky velkou pohodu a užívej si důchodu. Dostovku ti zbývá už jen 20 let. Vše nejlepší ze srdce přeje z nemocnice Třinec Aneška s celou rozvětvenou rodinou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A všechna písemná přání, která k nám přišla poštou nebo e-mailem, jsme už na rozhlasových vlnách pro dnešek vyřídili. Ty další už budou jen a jen na vás. Otevíráme telefonní linku 596 11 22 66.
2: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tohle byl Nightwork a Maja a my máme před sebou první telefonní přání, bude ho mít paní Jarmila z Ostravy, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Ostravský rozhlas a přála bych si písničku pro radost, pro sebe, pro moji sestru Jiřku, pro Zdeníčku z Havířova, pro Hanku taky z Havířova, pro moji jmenovkyni Jarmilu z Českého Těšína. To by bylo všechno. Mějte se krásně, nashledanou. Děkuji.
0: Mějte se krásně, zdravíme.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je 17 hodin a 41 minut. Míříme do Pusté Polomy, odkud nám teď volá paní Anička. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát písničku Sobě pro radost, dále sestře do Opavy a všem, kdo nikdo nezahraje. Děkuji a na shledanou.
2: Rádo se stalo a hezký den přeji.

Marika Gombitová a Miroslav Žbírka uzavírají dnešní hudební poštu s datem 4. července. 17 hodin 48 minut, takže za pár minut, za 10, za 12 tady budou zprávy, no a hned po nich už se můžete těšit na Chtěl bych mít kapelu. Připraven bude Artur Kubica a tradiční dechovkářská hitparáda. Teď ale Kateřina Marie Tichá.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za 4,5 minuty bude 18 hodin. Za 4,5 minuty vám Lenka Blažejová nabídne aktuální rozhlasové zprávy. Třeba o tom, že klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, upozorňují na to meteorologové. Teď si ale hezky užijte tuhletu skvělou píseň od Coldplay.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, upozorňují meteorologové. Kostel svatého Josefa ve Slezské Ostravě čeká obnova. Dustin Hoffman uvedl na festivalu v Karlových Varech film Absolvent. Zítra bude oblačno, postupně zataženo s přeháňkami a v našem regionu s teplotami do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová, vítejte. O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují předtím meteorologové. Lidé by proto měli dodržovat preventivní opatření. Měli by třeba používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
5: Měli bychom na klíšťata myslet, i když se jdeme projít se psem do parku a zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
4: Podle dat Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliozy na 4násobek. Je to ale kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Hned po prázdninách začne oprava vnitřních prostor kostela svatého Josefa ve Slezské Ostravě. Za peníze od městské části se kostel dočká nové elektroinstalace i osvětlení a taky kompletní výmalby. Za vzácným oltářním obrazem Panny Marie tam chodí věřící už více než 5 století. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové už interiér neodpovídá významu tohoto místa.
6: Kostel svatého Josefa slouží jako vstupní brána na ústřední hřbitov. Pravidelně se zde konají smuteční obřady i svatby, takže se opravdu snažíme této církevní stavbě věnovat, protože je to vizitka Slezské Ostravy a naše kulturní dědictví.
4: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo 1 000 000 odběratelů, hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Způsobilo to výpadky ve výrobě i v dopravě a omezení provozu služeb. Mezinárodní expertní skupina minulý týden potvrdila, že šlo o souběh několika nezávislých technických závad. Americký Oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes u červeného koberce stovky fanoušků.
7: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
8: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
7: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: V noci bude oblačno, postupně zataženo s občasným deštěm, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. V neděli pak oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na horách do 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: A ještě varování z Novojičínska. V Kopřivnici pokračuje úplná uzavírka části Sokolovské ulice. Řidiči s tím musí počítat do konce července.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak tohle byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. 4,5 minuty po 18. hodině je sobota a to je nejvyšší čas odstartovat dechovkovou hitparádu, kterou pro vás připravuje Artur Kubica a o které rozhodujete vy sami svým hlasováním, respektive rozhodujete o pořadí zúčastněných kapel. A nejinak tomu bude i dneska, takže pohodlně se usaďte, udělejte si pohodlí anebo odhrňte židle a stůl a udělejte si místo na večerní taneček. Začíná pořad Chtěl bych mít kapelu. Dobrý poslech vám přeje Vladimír Šmehlík.

krásný podvečer, vážení nadšenci hudby, hrané, zpívané ústy, dechem a především srdíčkem. Začíná velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek plechovek. No a samozřejmě věřím, že se vám budou líbit, budete je chtít slyšet znovu a znovu a budete o jejich pořadí na žebříčku úspěšnosti bojovat až do roztrhání těla naší telefonní schránky i toho nezničitelného internetového spojení. Jako vždy pro vás máme i dnes nové soutěžní písničky, které se, a já tomu věřím, navždy svou krásnou hudbou zaháčkují ve vašich srdcích. Příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, dechovek plná krabica. Co jsme pro vás dnes připravili? Jaké krásné skladby se zařadí mezi tři obvyklé novinky? Tak bude to Valčík v Hlboké dolině v podání Maguranky z Kaňanky, potom si dáme Tango Olivier Kvapa s Javorinkou a nakonec to bude zpívající Jirka Helán a jeho lidovka Kdo má po černu galánku. Potom vás seznámím se zprávou nepříjemnou, tedy která písnička i přes obrovské množství hlasů nepostoupila do dalšího klání a plynule přešla do dobrých smolařů a také oznámíme, které písničky uslyšíte znovu ve Zlaté hitparádě. No a nakonec se dostaneme postupně od 9. až po vítězné místo dnešní mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu. Připravte si bloček a tušku, vážení porodci, porodkyně, porodčátka, jdeme na to. Začínají dnešní soutěžní dechovkové novinky. Jako první to bude slavná Maguranka z Kaňanky a jejich Valčík v úpravě Jošky Baláže nazvaný podle lidové písničky V hluboké dolině. No a s Magurankou to zpívají Veronika Hepnerová, Zuzana Božková, Marek Bakita a Marian Chlpek. Nevím, jestli to víte, ale Marian je také v Magurance trumpetistou, takže když nemusí zpívat, tak troubí, anebo přesněji, když jim chybí trumpetista, tak troubí a ještě i zpívá. Já to mám podobné, hraju v několika dechovkách a občas se mi stává, že musím troubit na trumpetu a ještě ten koncert okecávat, tedy moderovat. Takže takový jsme my, muzikanti. V hluboké dolině hraje Maguranka z Kaňanky a mají startovní číslo 12.

roce 1894 jsem ještě nebyl na světě, stejně jako vy, takže nemůžeme si pamatovat vznik Javorinky ze Strání. Která dechovka plechovka se takovým dlouhým životem může pochlubit? No a my si od Javorinky z jejich CDčka Chodníčkem šlapaným, patrně z Velké Javoriny, do údolí dáme tango Olé Kvapa a zpívá to Karel Bušo. A do naší soutěže starých i nových hitů vstupují s číslem 11.

A teď pro vás mám něco nádherného. Je to Jirka Helán z bývalé Moravěnky, no a naspíval před časem své vlastní CDčko nazvané Příběh nejen o Polce a Vlčíku. A na něm je krásná lidová písnička Kdo má po černou galánku. My jsme se s Jirkou setkali před několika lety v Kolárovicích na festivalu Dechovek a on už dálky volal: ahoj Arturku, Traktůrku. To bylo podle té soutěže. Zdraví vás Kubica Arturek a zahradní Traktůrek. Uprostřed té skladby, tedy Kdo má po černou galánku, je solíčko na saxofon, přesněji na altku, a to hraje Felix Slováček. Kdo má po černou galánku zpívá Jirka Helán a má pro vaše hodnocení číslo 10.

Tak to byly dnešní novinky. Uvidíme, jestli jsem vás šokoval anebo unudil k smrti. Většinou se ale novinky prosazují docela dobře, ale už se mi také stalo, že některé pro mě významné u vás nezabrali, no protože máte jiný vkus. A teď kdo v naší soutěži končí? Nejméně hlasů, tedy pod 1000, od vás dostali Legrůti s Polečkou Nepůjdeme na hody. To mě trošku překvapilo, ale nejsem tady od toho, abych komentoval vaše rozhodnutí. Vypadne nám také venkovská kapela s písničkou Krásné modré oči, také jste jim moc bodíku nedopřáli. No a do zlaté hitparády pokračují Bojané s hitem Jedu šohaje. A teď kdo přežil, kdo se zachránil, kdo jde dál, s hlavou vztyčenou hrdě naší mezinárodní soutěži chtěl bych mít kapelu. Na 9. místě se nám uhnízdila polka z autorského péra Zdeňka Gurského nazvaná Si moja milá, si zábudlivá a hraje to Vysočinka, přišlo jim 1002 bodů. Vysočinka je téměř 30-letá dechovečka složená ze samých profesionálů a působící v Humpolci, tedy na Vysočině. A dnes má Vysočinka s polkou Si moja milá soutěžní číslo 9. Si moja

Osmé místo s 1035 hlasy, to si dnes vysloužila minulá novinka Dubňanka. Bohumír Kameník a Pavel Jech složili valčík nazvaný Ta dobřínská dědina. Tady je zajímavé, že právě Bohumír Kameník s Dubňankou, co by umělecky vedoucí, spolupracuje dodnes a Pavel Jech to dělal až do roku 2007. Dubňanka patří ke špičkám naší dechovkové tvorby. Ta dobřínská dědina má soutěžní číslo 8 a čeká na vaše hlasy.

A teď se musím přiznat, že mám radost, protože Sokolka ze Šakvic s polkou Kdože ti má milá zabodovala a je tu po třetí, získali 1103 hlasů a jsou tak na 7. místě. Dokonce jsem od jednoho našeho posluchače dostal pochvalný mailík, že je rád, že je zase po čase slyší. Autory polky Kdože ti má milá jsou Vladimír Pfeffer a Václav Maňas, mladší kapelníkem Sokolky je Jan Svoboda. A zpívají to Martina Maláková, Lenka Svobodová, Libor Cupal a Jan Dvořák. Polka, Kdože ti má milá.

Na šestém místě je Šumařovo dítě a hraje to krajanka Václava Hlaváčka. Zpívají to Brigita Hlaváčková a Vratislav Velek. Minule to byly jako novinka a překvapivě se ihned posunuli na šesté místo. Získali od vás 1180 bodů a to není málo. Krajanka má vydané hromady CDček. Ono to vypadá tak, že dají dohromady seznam písniček, seženou zpěváky, nahrají, vydají. Těžká práce pro nás rozhlasové dechovkářské moderátory je vybrat z takové spousty písniček to nejlepší. A teď to hlavní, co jsem chtěl říci, když si myslím, že taková písnička nezaujme, že to není nic moc, tak vás to zaujme. A to mi dává signál, že nemám na dechovku stejný pohled jako vy, naši porodci, takže se snažím tady dát všeho chuť a někdy žasnu, co všechno naši posluchači milují. Krajanka a jejich Šumařovo dítě jsou tady po třetí a dnes mají startovní číslo 6.

Zlatá je minule šestá a předminule bronzová. Lácaranka, a teď pozor, je u nás dnes po šesté, takže pro ní už nemusíte hlasovat. Lácaranka s Polkou Dojdi na chvilku získala 1262 bodů a minule jsem říkal, že s jejich kapelníkem Pavlem Svobodou jsme řešili takovou malou vychytávku na dovolenou, to když musíte cvičit na trumpetu a nechcete si k moři tahat drahý hudební nástroj a ještě tam někoho otravovat troubením cvičením. Tak jsem si koupil takovou plastovou maličkou vychytávku, strčíte na ní nátrubek a držíte to jako trumpetu a ono to píští. A celou dovolenou jsem na to cvičil a opravdu, jak jsem přijel, tak jsem hrál s dechovkou a ono se docela dařilo. Dnešní soutěžní písnička Lácaranky je z CDčka Na kraji kobylí, vydaného k 50. nám Lácaranky a autory jsou Pavel Svoboda a Pavel Karlík. Polku Dojdi na chvilku zpívají Markéta Lanžhocká, Eliška Rusňáková, Joška Ovečka a Ondřej Ambros. A Lácaranka má dnes soutěžní číslo 5.

Šel jsem lesem borovým k Hodonínu. Tak to je polečka Václava Maňase mladšího a Vladimíra Salčáka a hraje to Hadejte třikrát kdo? Křídlovákem a zpěvákem a kapelníkem je v té úplně neznámé dechovce plechovce Vojta Ducháček. Máte tři možnosti? Ne, já to prozradím, je to Šohajka z Dolních Bojanovic. Šel jsem lesem zpívá Jožina Ducháčková, Jana Janošková a Vojta Ducháček. Z 1290 hlasy vstupuje podruhé do naší soutěže s číslem 4 Šohajka.

Moravští muzikanti z Rudy nad Moravou, tak to je na Šumpersku, ti opět překvapili. Získali od vás 1321 hlasů. Václav Maňas a Miroslav Záhorský jsou autory valčíku Kdo ví, jestli vtáčci. A moravští muzikanti se zpěváky Stanislavem Horvátem a Pavlou Mužíkovou mají opět velkou příležitost, aby si vás získali tentokrát soutěžním číslem 3. Mimochodem, jsou u nás dnes po čtvrté, tak třeba se jim zadaří k ještě většímu úspěchu.

Na druhé místo jste poslali slezskou kapelu Ta je z Opavska a hrají a zpívají Od srdce v nářečí. Opět gratulujeme, je to úspěch. My si v jejich podání dáme rozvernou lidovou písničku Ešče jsem malučky a aranžoval to Jindřich Černý. V soutěži jsou u nás po páté, takže o ně můžete bojovat i v dalším klání. Jestli se jim zadaří, tak to se dozvíte příští sobotu. A na to už se těším. Ešče jsem malučky hraje slezská kapela a dnes u nás soutěží s číslem 2.

A teď malé překvapení, jihočeská keramička je už dvakrát za sebou na první pozici, lidovou písničku Zdálo se mě má panenko upravil Áda Školka, klidně si to můžete s keramičkou zaspívat a společnost vám budou dělat tito zpěváci. Helena Pokutová-Hýnová, Anička Hýnová, Iveta Hantáková, Aleš Kolář a Filip Hojsák. Jihočeská keramička pokračuje v naší mezinárodní soutěži s číslem 1 a se 14 z 32 body. A navíc jsou tu dnes po šesté, takže pro ně už nemusíte příště hlasovat.

Všechny kapely, všechny dechovky, plechovky znáte, víte, kdo přežil a kdo nepřežil, víte, kdo šokoval a kdo zklamal. Takže my si je teď zopakujeme, to, abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejkrásnější, nejoblíbenější, nejvíce ladící jedničku na seznamu 12 vynikajících dechovek. Připravte si záznamník, v přehledu dnešních soutěžících začínáme jako vždy soutěžním číslem 12 a to je tentokrát Maguranka z Kaňanky s Valčíkem v Hlbokej dolině. Tango Olé Kvapa v podání Javorinky ze Strání má soutěžní číslo 11.

0: Vysočinka a polka Si moja milá, si zábudlivá má číslo 9.
1: Si moja milá, si zábudlivá, ale opičná.
0: Číslo 8 má Ta dobřínská dědina a hraje to Dubňanka.

0: Číslem 7 je tu Sokolka ze Šakvic a Polečka Kdože ti má milá.
1: Kdože ti má milá, kdože ti vyšívá.
0: Krajanka s Valčíkem Šumařovo dítě usiluje o vaše hlasy s číslem 6.
2: Svítila hvězdička, svítila malička na.
0: Saranka a Polka Dojdi na chvilku soutěží s číslem 5, ale už tady byli 6krát, takže pro ně nemusíte hlasovat. Popojedeme dál. Šohajka a Polečka Šel jsem lesem má soutěžní číslo 4.
3: Šel jsem lesem.
0: Kdo ví, jestli vtáčci hrají moravští muzikanti a ti mají 3.
4: Kdo ví, jestli vtáčci s nimi bají.
0: Ještě jsem malučky hraje se soutěžním číslem 2 Slezská kapela.
5: Ještě jsem malučky, už jsem voják. Ještě jsem malučky, už jsem voják.
0: A nakonec Keramička s lidovou jihočeskou písničkou Zdálo se mě má panenko má číslo 1. Byli tady ale už 6krát, takže pro ně nemusíte hlasovat, ale kousek písničky si připomenout můžeme.

Přehled soutěžních skladeb znáte, těšíme se na vaše hlasy a ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je Chtěl bych mít kapelu, Český rozhlas Ostrava, Doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. No a celý pořad, pokud vám něco uteklo, máte na webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. A pro toto vysílání jedinečné rozhlasové mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu jsem si mimo hodnocení na závěr připravil orchestrální polku Zdeňka Gurského nazvanou Anton a hraje to Radčovjanka. Pohodový podvečer s dechovkou plechovkou vám všem přeje ostravský syneček a dechnář Artur Kubica.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci budou příští týden hlasovat o novele, která zvyšuje rodičovskou dávku. Šumperk rozšiřuje služby ve veřejné dopravě na zavolání. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili Opavu 4-1. V neděli bude v našem kraji více oblačnosti, čekáme i přehánky a teploty kolem 23 maximálně. U poslechu zpráv vás vítá a hezký podvečer přeje Lenka Blažejová. Sněmovní opozice pravděpodobně neprosadí žádný z návrhů na zavedení valorizace rodičovského příspěvku. Sociální výbor se postavil tento týden ke čtveřici úprav poslanců STAN, Pirátů a KDU-ČSL záporně. Vládní novela zvyšuje rodičovskou od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc korun na 800 tisíc korun. Poslanci by o její podobě měli hlasovat příští týden. V Březové na Opavsku skončila rekonstrukce největšího kulturního domu v obci. Na opravy přispěl i Moravskoslezský kraj z dotačního programu podpory znevýhodněných oblastí v regionu. Jak dodává nezávislý starosta Březové Jan Turovský, bylo nutné zajistit modernější zázemí pro návštěvníky.
2: V rámci rekonstrukce byly opraveny chodby, zcela rekonstruovány toalety, vybudovaná toaleta pro vozičkáře a také byly opraveny toalety pro prostor hospody.
0: Město Šumperk aktualizuje mobilní aplikaci, přes kterou mohou lidé v Šumperku využívat tamní formu veřejné dopravy nazvanou Šumbus. Jde o dodávku, která rozváží cestující mezi více než stovkou virtuálních zastávek. Pokračuje mluvčí tamní radnice Jana Kaněvová.
3: Aktualizovaná aplikace Šumbus cestujícím umožní rezervovat si nejen místo k sezení, ale i jednu ze tří dětských sedaček. Současně bude možné zamluvit si prostor pro objemnější zavazadla, například kočárek, větší kufr nebo jiný rozměrný náklad.
0: Velehrad u Uherského Hradiště se chystá na večerní benefiční koncert lidí dobré vůle. Tradičně na něm vystoupí cymbálová skupina Hradišťan v čele s hudebníkem Jiřím Pavlicou, který si na pódium pozve například sourozence Hanu a Petra Ulrichovi, herce a hudebníka Vladimíra Javorského, kytaristu a skladatele Štěpána Raka a další. Pokračuje vedoucí programu Českého rozhlasu Zlín Markéta Janíková.
4: Koncert Večer lidí dobré vůle přenášíme už tradičně pro čtyři stanice Moravy a Slezska, pro Český rozhlas Brno, Zlín, Olomouc a Ostravu a začínáme jako každý rok 3 minuty po 8.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4-1. Úřadující český vicemistr dal 3 ze 4 branek po změně stran. Dvakrát skóroval navrátilec hostování Michal Ševčík, po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Rineš.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. V neděli pak bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný dešť a nejvyšší teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Dukelská v Bruntále dejte pozor, je tam vyteklý olej a hrozí tam dopravní nehoda.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemný večer, jsme moc rádi, že jste s námi i teď 4 minuty po 19, kdy začíná ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska výjimečný večer. Než se po 8 připojíme živě ke koncertu z Velehradu, ke každoročnímu večeru lidí dobré vůle, vezmeme vás na místa spojená s naší historií. Projdeme se Velehradskou bazilikou a připomeneme i příběh svatých Cyrila a Metoděje. Redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková se letos připojila k velehradským poutníkům ve čtvrtek na svatém Hostýně, co během 3 dnů na cestě dlouhé téměř 70 kilometrů zažila. I to se dozvíte v této hodině. Nejdřív se ale zastavíme u speciálních přímluv zdravotníků při tradiční modlitbě za vlast. Na místě je poslouchá i naše reportérka Michaela Kočendová, se kterou se už za pár minut spojím živě. A pak taky vyspovídám jednoho z moderátorů koncertu a zároveň moderátora České televize Jiřího Václavka. Ať je vám s námi při tomto výjimečném večeru dobře, to přeje za celý tým, který se na dnešním vysílání podílí, Markéta Janíková.

0: 8 minut po 19. dospíval Miroš Birka ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska. Ve Velehradě dnes začaly dny lidí dobré vůle, které doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně oslavy navštíví kolem 30 tisíc lidí. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a nese motto srdcem i rukama a neb ve službě životu. Zdravotníci dnes čtou také speciální přímluvy při modlitbě za vlast. Na místě poslouchá i naše reportérka Michaela Kočendová. Míšo, dobrý večer.
1: Pěkné pozdní odpoledne.
0: V jaké fázi je teď na místě modlitba za vlast?
1: Modlitba, která se připravovala ve spolupráci s armádou, před malou chvílí skončila. Účastnili se jí představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté i tisíce lidí. Herec Igor Bareš při ní připomněl lékaře a zdravotní sestry, kteří za války nebo během komunistického režimu sloužili své vlasti. Do modlitby se zapojili také současní lékaři, medici či zdravotní sestry, kteří na místě četli přímluvy. Právě teď už si návštěvníci můžou pochutnat také na chlebu republiky, který se po loňském úspěchu na Velehrad vrátil. Jak vzniká, vysvětluje tajemník Dnu lidí dobré vůle Josef Kořenek.
2: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky, který bude seskládán z mouky a z vody ze všech našich klíčových krajů a ze všech našich klíčových vod.
1: To znamená například z vody z řeky Labe, Moravy nebo Odry.
0: Míšo, prosím, připomeň, co v dnešním programu pak bude následovat.
1: Od 8 hodin večer bude areálem znít benefiční koncert Lidí dobré vůle. Tradičně na něm vystoupí cymbálová skupina Hradišťan v čele s hudebníkem Jiřím Pavlicou, který si na pódium pozve například sourozence Hanu a Petra Ulrichovi, herce a hudebníka Vladimíra Javorského, kytaristu a skladatele Štěpána Raka a další. Kam půjde výtěžek z koncertu, říká Josef Kořenek.
2: Stanice Naděje, která plní přání lidem, kteří jsou v určitém zdravotním stavu a ještě by chtěli něco prožít, a druhá část výtěžku půjde nadačnímu fondu Adiuvare, který se stará o děti z vícečetných rodin.
1: Koncert posluchači uslyší 3 minuty po 8 hodině večer i na všech regionálních moravských a slezských stanicích Českého rozhlasu. Na místě už na něho na Velehradském náměstí čeká několik tisíc lidí a zrovna v tuto chvíli mě skupina mladých lidí svou karimatkou odstrkuje o kousek dál, aby se měla na ten koncert pěkné místo.
0: Ano, slyšíme velice dobře, že kolem tebe je plno. To byl tady sobotní program. Co čeká pak návštěvníky zítra?
1: Neděle bude patřit hlavně národní cyrilometodějské pouti a slavnostní mši. Ta začne v 10:30 na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl. Kázání pronese brněnský biskup Pavel Konzbul. Mši bude předcházet tradiční průvod poutníků v krojích z celé České republiky. Po celý víkend si lidé budou moct v královské kapli Velehradské baziliky prohlédnout také lebku svaté Lukáše, která na Velehrad výjimečně připutovala ze svatovíckého pokladu v Praze jako symbol letošního ročníku věnovaného zdravotníkům.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová přímo z náměstí Velehradu, kde jsou dnes a zítra Dny lidí dobré vůle. Díky za podrobnosti a krásný večer na Velehrad.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas, rádio vašeho k

0: Ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska dozněla kapela Hradišťan, mimochodem jeden z hudebních hostitelů dnešního koncertu, který budeme poslouchat krátce po 8. No a večerem Lidí dobré vůle ve Velehradě a benefičním koncertem budou už za téměř pár minut provázet moderátoři České televize Marcela Augustová a Jiří Václavek. A právě s Jiřím Václavkem jsme teď v telefonickém spojení. Přeji dobrý večer na Velehrad.
1: Hezký večer z Velehradu.
0: Tak první otázka je na snadě. Určitě ne dnes. Kdy tedy pro vás začíná příprava na moderování koncertu?
1: Tak abych to vzal postupně, to první očekávání z dramaturgie začíná tak měsíc nebo měsíc a půl dopředu. To jsou ale jenom vstupní informace o tématu. Večera Lidí dobré vůle, o hudební hosta, spíš taková uvedení do kontextu. Ten vlastní scénář potom s Marcelou Augustovou dostaneme týden, maximálně 10 dnů dopředu. No a každý si potom sedneme doma, rozdělíme si repliky, tedy to, kdo co chce říkat, a potom začíná obrušování, doplňování textu, tak, aby jednotlivé vstupy na sebe dobře navazovaly, aby nám šli hlavně dobře do pusy. No a jsem rád, že právě jako moderátoři můžeme zasahovat i do toho samotného textu, což mě hrozně baví. No a na Velehradě se potom sjedeme vždycky večer předem, začínáme schůzkou s režisérem Adamem Reskem a Jiřím Pavlicou z Hradišťanu, který má pod palcem hudbu, procházíme text, ještě upravujeme, ladíme a v den koncertu potom dopoledne se s Marcelou každý zvlášť pokoušíme dostat ten text přirozeně do hlavy. Spoledne máme takovou malou pauzu nedaleké vinici na oběd, no a odpoledne už to fičí. Zvuková zkouška, generální zkouška, no a přenos, který nás čeká za pár minut.
0: To jste nám dal hezky nahlédnout do vaší moderátorské kuchyně. A jak je potom tak těžké přepnout z vážných, často vyhrocených rozhovorů z politiky, které jsou pro vás častým chlebem na akci, která má takto duchovní a kulturní rozměr?
1: Já se přiznám, že pro mě je to především příjemná změna, na kterou se vždycky obrovsky těším a kterou vám si tvrdit, že se stejně těší i Marcela Augustová, ale teď je to o to víc markantní, že jsem teď měl asi 6 nebo 7 intervií ČT24 za sebou, což je opravdu výsostně politický pořad. No a osobně mám potom možná trošku problém přepnout právě se takové té zpravodajské strohé řeči, strohého zpravodajského stylu do toho přívětivějšího stylu, tak mě držte palce, ať se mi to podaří.
0: Tak to určitě. Konec konců už za chvilku po 8 to budeme moci porovnat. Mým hostem je teď Jiří Václavek, který bude jako moderátor večerem Lidí dobré vůle na Velehradě provázet. Ještě na chvilku budu nahlížet do té vaší kuchyně na přípravy. Posloucháte si, pane Václavku, záznamy z minulých ročníků a přizpůsobujete také přípravy tomu, aby letos bylo třeba moderování jiné?
1: Já nevím, jak to máte vy, ale já se hrozně nerad poslouchám, vlastně nerad se na sebe dívám, takže opravdu velmi nerad to dělám, ale na druhou stranu je to k té přípravě nutné. Ale současně přiznávám, že spíš než na to, abych vyzobával, co už jsme měli a co jsme ještě neměli, co vyzkoušíme, tak dám spíš na intuici a cit a zatím to celkem vychází.
0: No, my to máme v rozhlase podobné, jen bez toho dívání. Ale pane Václavku, jak velký prostor je pro improvizaci při moderování takovéto velké akce, navíc v přímém přenosu?
1: Já myslím, že s Marcelou jsme na improvizování celkem zvyklí právě z těch politických debat, ale u moderování formátu Večera Lidí dobré vůle na improvizaci moc velký prostor není, protože to má být především důstojné a taky nás dost svazuje čas. Na druhou stranu, pokud se něco nepodaří, někde se stane lidově řečeno bourák, tak potom improvizace pochopitelně nastupuje. Ale není to to prvoplánové, jak bychom postupovali tím večerem.
0: A teď ještě jeden detail. Působíte jako sehraná dvojice. Máte s Marcelou Augustovou domluvené nějaké signály během přenosu?
1: Tak především mám s Marcel obrovskou oporu, protože Marcela je obrovská parťačka. Když jsem vedle ní stál na tom pódiu na Velehradu poprvé, tak jsem měl obrovský respekt. A za těch 6 let jsme se sehráli, takže možná bych neřekl, že bychom měli nějaké signály, ale stačí, když se na sebe podíváme, tak trochu vytušíme, co ten druhý má dělat nebo jak pokračovat dál.
0: Říká moderátor České televize Jiří Václavek, zároveň také moderátor Večera Lidí dobré vůle. Jiří, na co se z letošního programu nejvíc těšíte?
1: Musím říct, že jednoznačně na Naďu Válovou, zpěvačka s nezeměnitelným hlasem, jejíž alba poslouchám dost často, když jezdím z Prahy do svého rodného Brna při cestování autem, a taky na sourozence Ulrichově. Hlavně Hanu Ulrichovou mám obrovský rád, obrovsky si ji vážím a jsem taky rád a vážím si toho, že se známe a že si tykáme.
0: Říká Jiří Václavek, který bude společně s Marcelou Augustovou už za necelou tři čtvrtě hodinku provázet dnešním slavnostním večerem Lidí dobré vůle ve Velehradě. Přímý přenos koncertu pak uslyšíte v našem vysílání hned po 20. Já vám moc děkuji, že jste se s námi podělil o přípravy. Těšíme se společně s vámi, také držíme pěsti. No a přejeme nádherný večer. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji. Hezký večer a držte palce.
0: Držíme.
2: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott dospíval ve výjimečném společném vysílání Českého rozhlasu Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava. No a my se teď znovu vrátíme na místo, odkud bude už za půl hodinu znít dnešní slavnostní koncert. Historie Velehradské baziliky se začala psát před více než 800 staletími, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby tam vybudovali klášter. Místo navázalo už svým názvem na tradici Velegradu, centra Velkomoravské říše, které se nacházelo na území dnešního Starého Města. Ve Velehradě v bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metodie natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Bazilika na Velehradě je titulovaná na Nebevzetí Panny Marie, ale dnes ji víc chápeme jako zasvěcenou svatým věrozvěstům Cyrilovi a Metoději.
2: S duchovním správcem farnosti Josefem Čunkem stojíme před monumentální bazilikou v jednom z nejvýznamnějších poutních míst ve Velehradě. Vystavěna byla ve 13. století v románském stylu jako chrám pro potřeby přilehlého kláštera.
1: Cisterciáci mniši, kteří stavěli tyto kláštery a tyto chrámy, tak oni je vždycky zasvěcovali paně Marii. No jenomže Velehrad je Velehrad a postupně rostla ta úcta k těmto našim věrozvěstům, tak byla přidána i tato titulatura, tedy bazilika též svatých Cyrila a Metoděje.
2: Vstupujeme do trojlodního barokního chrámu. Hlavní loď obklopují boční lodě s kaplemi.
1: Církev žije v tom společenství a to základní společenství se nazývá Communio Sanctorum, ano, společenství svatých. Takže zde jsou kaple zasvěcené různým světcům. Můžeme si všimnout, že jsou to vždycky ženy a muži na střídačku. Kateřina Barbara, Cyril a Metoděj. První je andělům strážným. Na druhé straně cisterciáci udělali kapli svým vlastním světcům. Ten obraz znázorňuje světce cisterciáků. Nejznámější z nich je svatý Bernard.
2: V interiéru velmi zaujmou tyto vyřezávané lavice. K čemu sloužily dřív?
1: Říká se tomu perla Moravy, těmto lavicím. V každém klášterním kostele najdeme tyto chórové lavice, ve kterých se setkávali ti mniši nejméně 4x denně. A vždycky byly dva chóry, tedy dvě skupiny. Jedna se modlila jeden verš z Bible a druhá odpovídala tím druhým veršem.
2: Tyto lavice nejsou jedinou věcí, která upomíná na klášterní život na Velehradě.
1: Bazilika samozřejmě, to je titul, který je nový, který dávají papíři.

0: z východu na západ sem, tím pádem vytvořili jakýsi most právě mezi těmito dvěma bloky a tito bratři jsou patroni jednoty.
1: Kde najdeme kapli?
0: Kapli najdeme nalevo od oltáře. Před ní ještě je ale kaple královská. Tam měl být pohřben jeden ze zakladatelů tohoto chrámu, markrabě moravský Vladislav Jindřich, bratr Přemysla Otakara I. Nyní v té královské kapli je ale sarkofág, je tam pohřben arcibiskup Stojan, velmi vyznačný člověk 20. století.
1: Říká duchovní správce farnosti Josef Čunek a prohlídku končíme za hlavním oltářem u místa posledního odpočinku kardinála Tomáše Špidlíka, jednoho z největších propagátorů křesťanské jednoty. Z Velehradu Markéta Macháčková, Český rozhlas.
2: A nalákám i na naše další téma. Pěší pouť ze svatého kopečku u Olomouce přes svatý Hustín do Velehradu měří 115 kilometrů. Dnes ji poutníci zakončili ve Velehradě na národní pouti a dnech lidí dobré vůle, které každoročně připomínají právě odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková se připojila k poutníkům ve čtvrtek na svatém Hustíně, co během 3 dnů na své cestě zažila. To se dozvíte hned po písničce.

0: Ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska se teď téměř 7 minut po 7:30 vypravíme na pěší pouť. Do Velehradu každoročně totiž přijíždějí desítky tisíc lidí, aby se zúčastnili národní pouti a dnu lidí dobré vůle, nejvýznamnější cyrilometodějské slavnosti v České republice. Ale do Velehradu je možné dojít také během 5denní pěší pouti, a to ze Svatého kopečku u Olomouce. Regionální stopařka Českého rozhlasu Petra Sedláčková absolvovala druhou etapu této poutní cesty, konkrétně ze Svatého Hostýna do Velehradu. Během 3 dnů a 68 kilometrů zachytila atmosféru pouti, příběhy poutníků i to, proč lidé v dnešní době dobrovolně vyrážejí na několikadenní pěší cestu. Poslechněte si její reportáž.
1: Poutníci kam pak?
2: Na Velehradu!
3: Společně s asi 90 poutníků jsem se ve čtvrtek vydala na druhou etapu pěší pouti nazvanou Moravská Kompostela. Celá trasa pouti, která začíná na Svatém kopečku u Olomouce a končí na Velehradě, měří přes 115 kilometrů. Název Kompostela odkazuje na slavnou svatojakubskou poutní cestu do španělského města Santiago de Compostela, na které je potřeba ujít minimálně 100 kilometrů pro získání osvědčení poutníka. Jaký je ale rozdíl mezi moravskou a španělskou Kompostelou?
4: Tady ta pouť je skupinová, zástup lidí, to je něco jiného než menší skupinky v tom Španělsku. V té menší skupince se lépe domlouváte, lépe se hledá ubytování a zase té velké skupině je to větší síla, že někdo vás podpoří a poznáváte nové lidi.
3: Říká farář Petr Balác z Budišova u Třebíče, jeden z účastníků poutě. Všichni poutníci se podobáme jedním společným znamením. Na krku neseme dvouramenný cyrilometodějský kříž. Ne každý jej má ale stejně velký, jak mi vysvětluje 77letá poutnice Anna ze Zlína, která se zúčastnila všech 19 ročníků pouti.
5: Když absolvujete zhruba 10 poutí, tak dostanete tento větší kříž.
3: Za 3 dny putování jsem měla možnost poznat spoustu zajímavých lidí i životních příběhů a samozřejmě také důvod, proč se podobných poutí účastní. Povídala jsem si s Luckou z Olomouce.
6: A když jsem šla asi po druhé, já jsem tady byla se sestřenkou a byli jsme odmítaný staršíma. A jediný pan, který nás tak jako přijal, byl pan, který měl asi 85. Chodil poutě pravidelně, měl zlatý poutnický kříž za 50 poutí a já jsem mu tam slíbila, že těch 50 poutí ujdu, takže ještě 42krát.
3: Dalším účastníkem byl třeba Honza z Mariánského údolí u Olomouce.
7: Je to duchovní, je to turistické, je to o přírodě, je to společenských aktivitách. Vydám se znovu.
3: V sobotu popolední jsme konečně došli do vytouženého cíle na Velehrad, kde se účastníme národní poutě a dnu lidí dobré vůle.
8: Jsem unavený, šťastný, spokojený.
9: Duchovně to bylo perfektní, ale fyzicky teda náročné.
10: Já jsem fakt nadšená.
3: Z Velehradu Petra Sedláčková, Český rozhlas.
11: Český rozhlas, rádio vaše.

Zítra je státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ve Velehradě se už ode dneška konají velké cyrilometodějské oslavy, které v neděli zakončí národní pouť. Víc o bratrech ze Soluně se dozvíte hned po písničce, nejprve ale hlas, který bude dnes na koncertu také znít. Zlínský zpěvák Ivo Viktorin tady v nahrávce s kapelou AG Fleck.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 četroutá. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem.

0: Hlas Ivo Viktorína, který bude zpívat i dnes na koncertu Večer lidí dobré vůle na Velehradě. No a posloucháte stále společné vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska i teď 8:03. Bratři ze Soluně, Cyril, původním jménem Konstantin a Metoděj, byli byzantským císařem vysláni na Velkou Moravu, aby tam srozumitelným jazykem šířili víru. Kdo byli tito muži a jak naplnili své poslání? Zjišťovala to redaktorka Markéta Macháčková.
1: Ve škole jsme se asi všichni učili, že Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce 863 a přinesli nám písmo. Historikové toho ale o nich vědí mnohem víc. V památníku Velké Moravy, Cyrilometodějském centru, jsme s Tomášem Chrástkem. Kdo to byli Konstantin a Metoděj?
2: Pocházeli z byzantského města Soluně, jejich matka se jmenovala Mária a důležité je, že jejich otec Lev byl významným vojenským hodnostářem, což oba dva vlastně předurčovalo nějaké politické kariéře. Metoděj byl z obou sourozenců starší, narodil se někdy před rokem 820, Konstantin byl mladší, narodil se v roce 827. Metoděj nastoupil politickou kariéru, stal se správcem provincie Strymon. Konstantin po smrti svého otce odchází do Byzance a později se stává univerzitním profesorem.
1: Říká archeolog Tomáš Chrástek. Víme, jak vypadali?
2: Jejich podobu si můžeme představit jenom na základě dochovaných fresek. Jednu z nich máme v naší expozici Příběh Konstantina a Metoděje v památníku Velké Moravy v Cyrilometodějském centru a její originál se nachází v bazilice svatého Klimenta v Římě.
1: Proč přišli Konstantin a Metoděj z řecké Soluně k nám na Velkou Moravu?
2: Přicházejí z pověření byzantského císaře na základě žádosti knížete Rostislava. Žádal císaře o vyslání učitelů, kteří by šířili víru v jazyce srozumitelném místnímu lidu. Zájmy byzantského císaře byly samozřejmě trochu jiné. Měl tam své politické zájmy a nakonec se ukázalo, že i zájmy Konstantina a Metoděje byly trochu jiné a rozhodli se vlastně celou tu misi na Velkou Moravu pojmout velkoryseji a vytvořit si vlastní zcela inovativní kulturní projekt. Jehož součástí bylo i vlastně vytvoření písma a vlastního jazyka staroslověnštiny.
1: K čemu to písmo používali?
2: Písmo, které oni vlastně přinesli Slovanům, se jmenuje, my mu dnes říkáme glagolice, původně. Oni samozřejmě nepřinesli jenom to písmo, ale to písmo sebou neslo i to, že měli možnost překládat náboženské texty, vytvářet první písemné památky Slovanů, takže považujeme to za počátek slovanského písemnictví.
1: Jak pokračují jejich osudy po misi na Velkou Moravu?
2: Konstantin a Metoděj strávili na Velké Moravě 40 měsíců. Poté se vydávají do Říma, kde je vítá papež Hadrián. Zde potom končí životní osud Konstantina. Díky chatrnému zdraví onemocní a 14. února roku 869 umírá.
1: Své poslední dny strávil v klášteře, kde přijal řeholní jméno Cyril.
2: Metoděj se později vrací zpět na Velkou Moravu, kde působí jako arcibiskup a pokračuje v misi, kterou začal se svým bratrem až do okamžiku jeho smrti v roce 885. A když jsme u jeho smrti, tak se nabízí ještě otázka místa jeho posledního odpočinku. To my známe úplně přesně. Metoděj je pohřbený ve velkém chrámu moravském po levé straně za oltářem svaté Bohorodičky. To, co jenom nevíme, je, o který velký chrám moravský se jedná.
1: Říká o osudech Konstantina a Metoděje Tomáš Chrástek z památníku Velké Moravy Cyrilometodějského centra ze Starého Města. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte společné vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska při příležitosti Večera lidí dobré vůle na Velehradě.

Další hlasy, které už za pár minut slyšíme živě, to byly Hana a Petr Ulrichovi. Koncert Večer lidí dobré vůle se koná už tradičně u příležitosti oslav zítřejšího státního svátku, Dne slovanských věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje. Samotné Dny lidí dobré vůle letos na Velehradě probíhají už po 27. a jejich součástí je právě slavnostní benefiční večer, na kterém už za moment vystoupí Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorin Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů a s nimi i řada dalších skvělých hudebních hostů, no a samozřejmě tradiční hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Výtěžek z koncertu i letos poputuje na podporu vzdělávacích a charitativních projektů, které se během večera představí. Užijte si tedy s námi živě večer z našeho nejvýznamnějšího poutního místa, spojeného s cyrilometodějskou tradicí. Začínáme už za několik minut, hned po 8. ve společném výjimečném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska.

0: Bylo 20 hodin.
1: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.
0: Večer lidí dobré vůle je každoroční významnou kulturně společenskou událostí, o které se už několik let společně tradičně setkáváme i na našich regionálních stanicích. Koncert se koná vždy u příležitosti oslav zítřejšího státního svátku, dne slovanských věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje, a letos to bude už po 27. Součástí dnu lidí dobré vůle je tedy i letos slavnostní benefiční koncert a jeho dnešní výtěžek už tradičně poputuje na podporu vzdělávacích a charitativních projektů, které se během večera představí. Vychutnejte si dnešní koncert a také možnost být u něm v přímém přenosu našich stanic už za několik minut. Krásný nejen hudební zážitek vám přeje Markéta Janíková.

0: Přivítejme moderátory dnešního večera, Marcelu Augustovou a Jiřího Václavka.
1: Dobrý večer, milí přátelé, vítáme vás všechny na Velehradě, kde zvony zdejší baziliky právě oznámily, že začíná večer lidí dobré vůle. Je to ten okamžik, na který se my dva s Marcelou těšíme těch 365 dnů a doufáme, že to máte stejně.
2: Dobrý večer vám všem, děkujeme za vaše přivítání. Vám všem, kteří jste na Velehrad dorazili osobně, velmi si toho vážíme a samozřejmě zdravíme i vás, kteří nás sledujete prostřednictvím České televize anebo Českého rozhlasu Brno, Zlín, Olomouc či Ostrava.
1: Text písně, která zazněla hned v úvodu po velkomoravském chorálu v podání Alice Holubové, Jiřího Pavlici, Hradišťanu, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slováckého orchestru mladých s Jiřím Pospíchalem, to všechno pod taktovkou Stanislava Vavřínka, napsali dva kněží. Dvě velké osobnosti českého duchovního života druhé poloviny 20. století. Anastas Opasek a Josef Veselý. Jmenuje se Nebe se otvírá a je to píseň o naději, kterou máme nebo aspoň chceme mít my všichni.
2: A naději předávají i ti, kterým především tenhle večer patří. Letošní dny lidí dobré vůle se nesou v duchu hesla srdcem i rukama aneb ve službě životu a jsou poděkováním lékařům a vůbec všem zdravotníkům.
1: Možná bychom, Marcelo, mohli připomenout, že patronem zdravotníků a lékařů je svatý Lukáš, o kterém svatý Pavel v listu Kolosanům mluví jako o milovaném lékaři. Lebka svatého Lukáše je součástí svatovíckého pokladu. Do Prahy ji z italské Padovy přivezl v roce 1357 císař Karel IV., ten velký sběratel a ctitel ostatků svatých. My to říkáme hlavně proto, že letos na Velehradě máte jedinečnou možnost lebku svatého Lukáše uctít i vy. Dnes do půlnoci ve zdejší bazilice, zítra potom v průběhu poutní bohoslužby.
2: I letošní výtěžek z tohoto koncertu obohatí konto lidí dobré vůle. Podporovanými projekty jsou nadační fond Adieu Vare a Sanitka Naděje. My vám s Jiřím oba v průběhu večera představíme a nakonec všechny náležitosti k té sbírce už teď vidíte na obrazovce.
1: A teď ale půjdeme k další hudbě. Herec a muzikant Igor Orozovič složil v době pandemie COVID-19 píseň Hippokratova armáda. Touto pomyslnou armádou myslel lékaře a zdravotníky, kteří tehdy bojovali o život všech nakažených koronavirem.
2: No a své síly přitom spojil s kolegou z Národního divadla, s hercem a hudebníkem v jedné osobě. Takže dámy a pánové, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slovácký orchestr mladých a Vladimír Javorský.

Král s černou korunou uchvátil naši zemi a život zamřel v černé věži. Ach, zachraň dceru mou, tak těžko dýchá se mi, krajinou poslové běží. Vstaň, bílí rytíři, a probuď bratry svoje, to není rozkaz, ale prosba. Dutý hrot namíříš do nerovného boje, ve vzduchu víří opří mikrohrozba.

Per Apollinem Medicum zbraň nezahálí. Zachrání princeznu, jak přísahali. Navlékneš bílý plášť, vytrhneš bílé ruce, vypiješ další černou kávu. Svůj spánek dětem dáš, a jestli vyjde slunce, nasadíš za mě svou hlavu. A snad toho máš dost a za svůj strach se stydíš, slyšíš pochybností hlasy. Získáš však váženost a vděčnost všech těch lidí.

Riskuješ život za pětník, za to dík. Děláš to pro mě, ne pro podnik, za to dík. Kéž tvé kroky rytíře strážej, Kosma, Damián, Lukáš, Blažej.

její život nesplatíš zlatem,

a rytíř s červeným křížem. Staví se koruně černé, zvládne to lehce. Princezně už je blíže, zvítězí srdce věrné a desinfekce.

0: Hippokratova armáda, Zlínská filharmonie, Slovácký orchestr mladých a Vladimír Javorský. Děkujeme mnohokrát.
1: Dámy a pánové, dovolte, abychom tady na Velehradě přivítali vzácné hosty. Jsme rádi, že na Velehrad zavítali předseda Senátu parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil, vicepremiérka a ministrně financí paní Alena Schillerová a hejtman Zlínského kraje pan Radim Holiš, který je taktéž předsedou Rady asociace krajů.
0: No a náš pozdrav samozřejmě patří taky dalším senátorkám a senátorům, poslankyním a poslancům, kteří jsou tu přítomni, zástupcům vlády i zástupcům krajských a obecních samospráv. Vážíme si toho, že tu s námi jsou představitelé armády, policie a vězeňské služby České republiky, stejně tak celní správy i reprezentanti akademických a vědeckých institucí.
1: Chybět nemohou ani čeští a moravští biskupové v čele s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem, který je taktéž naším hostitelem. Děkujeme za to. A zdravíme samozřejmě taky Stanislava Přibyla, poprvé v roli arcibiskupa pražského a primase českého, navíc v týdnu, kdy od papeže Leva 14. převzal arcibiskupské pálium.
0: Vítáme všechny další osobnosti veřejného a kulturního života. Vítáme dobrovolné hasiče, skauty, členy Orla a samozřejmě už zmiňované lékaře a zdravotníky. No a zapomenout nemůžeme ani na naše handicapované přátele, kteří se tady na Velehradě pravidelně scházejí už 26 let. Vítejte.
1: Ještě jedno přivítání máme, a to přivítání pro krojované páry, které přijeli z celého Česka a taky ze Slovenska. Dámy a pánové, ať už jste sem na Velehrad přijeli odkudkoliv, přejeme pěkný večer.
0: Dodám rychlou navigaci, jak můžete přispět na konto lidí dobré vůle, buď pomocí mobilu, do nějž zadáte zprávu ve tvaru, který vidíte, tedy DMS Velehrad a potom částku, kterou chcete přispět. 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun a to prosím pošlete na číslo 87 777. Pokud chcete pomáhat dlouhodobě, taktéž pro vás máme řešení, pak ta zpráva vypadá DMS, TRF, Velehradno a pak už je to všechno stejné, takže vidíte, že to je naprosto jednoduché, stačí se jenom rozhoupat a ta správná chvíle je právě teď. A nebo můžete klidně, úplně postaru a klasicky přispět na účet, který má číslo 77 77 11 22 22 lomeno 0800.
1: A právě pro tento případ mám taky jednu vychytávku, to když nás sledujete v České televizi, stačí naskenovat QR kód, který vidíte před sebou na obrazovce, to prostřednictvím svého mobilního bankovnictví a peníze na sbírkový účet poslat takto. Přednastavenou částku můžete samozřejmě libovolně měnit.
0: No a sluší se v tento okamžik poděkovat taky těm, jejichž zásluhou a přičiněním se tady na Velehradě scházíme. Našimi generálními partnery jsou skupina ČES a T-Mobile Czech Republic. Děkujeme.
1: Poděkovali jsme všem. Marcelo, tak si myslím, že nazrál čas na další hudební vystoupení, o které se postará Adéla Orlová, zpěvačku, kterou zcela jistě znáte z kapely Jelen. Adéla už ale odstartovala i vlastní pěveckou dráhu. Už teď patří k zajímavým novým tvářím české hudební scény. Říká, že chce, aby její písně byly pro posluchače pohlazením po duši do neklidné doby.
0: Z písní Hrdina tedy přichází Adéla Orlová.

0: Adéla Orlová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slovácký orchestr mladých, to všechno pod taktovkou Stanislava Vavřínka.
1: Prvním projektem, který tedy dnes večer můžete podpořit, je nadační fond Adiuvare. To sloveso Adiuvare znamená v latině podporovat, pomáhat. A zmíněný fond to činí ze všech sil, protože za dobu své existence už pomohl desítkám studentů z vícečetných anebo sociálně slabších, hůř situovaných rodin ke středoškolskému nebo vysokoškolskému vzdělání.
0: Máme ale ještě jeden projekt, který dnes večer můžete podpořit, a je to organizace Sanitka Naděje. Ta už 2 roky pomáhá těžce nemocným dětem i dospělým, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních, bez které by nemohli opustit ani svůj domov nebo zdravotnické zařízení. Pomáhá jim plnit jejich přání. No a jak tato přání mohou vypadat? Například setkání s přáteli nebo výlet na oblíbené místo.
1: V českém prostředí je tahle parta lidí výjimečná tím, že některým klientům plní jejich přání i opakovaně. A pobočky má kromě Prahy taky tady na Moravě, v Olomouci a v Bílovicích nad Svitavou.
2: Každá cesta začíná dopisem. Dobrovolníci ho pošlou nebo osobně přivezou.
3: Dobrý den, jak se máte?
2: Ludmila Pechová je po operaci odkázaná na pomoc druhých. Bez sanitky už by se na výlet s manželem nevydala.
4: Dojdu tady k umyvadlu, ale musí jít se mnou. Jo, nemám stabilitu.
2: Jejím velkým přáním bylo podívat se ještě jednou na Radhošť. Vrátila se tam skoro po 70 letech.
4: Tak já si to pamatuju. Taková malá, to bylo dřevěný a i ten vršek. A i počasí nám vyšlo, že...
5: Tak běžte blíž k sobě trošku.
6: Ještě blíž.
2: Za 2 roky splnila Sanitka Naděje přes 80 podobných přání. Mnohá z nich byla ta poslední. I tak ale mají smysl. Pro klienty představují aspoň chvilkový útěk ze stereotypu.
7: To, že jim dáte pocit, že se mají na co těšit a řešíte kvalitu zbytku toho života nebo nějakého času, co zbývá, tak to je v podstatě ten největší lék. Momentálně zvládáme plnit zhruba 2 přání za týden. Ta letní sezóna je trošku nabitější, přes zimu to potom trošičku ustane, ale mění se to v období Vánoc, kdy vlastně vozíme lidi na přání na Vánoce domů.
3: Vzali jsme to, zvládli.
7: Některá přání jsou domluvená například i půl roku dopředu. To jsou většinou klienti, které vozíme opakovaně, a potom jsou to přání, která nepočkají. To jsou většinou poslední přání a tam je to v řádu hodin, někdy dnů.
2: S logem Sanitky Naděje aktuálně jezdí auta 2. Jen jedno je ale skutečně schopné provozu. To druhé přivezl jeden z dobrovolníků z Rakouska, kde před vyřazením sloužilo tamní zdravotnické záchranné službě. Teď ale potřebuje nové vybavení.
8: Nový lehátko, kde by ti pacienti měli větší pohodlí, zároveň i pro naši manipulaci s něma při přáních, která je občas velice náročná v terénech. S čím souvisí i přebudování sanitky, kde bychom potřebovali novou nájezdovou rampu. Dále už se bavíme o nějakých zdravotnických pomůckách, jako je třeba do vybavení zdravotnických batohů, kyslíkovou terapii zajistit.
7: 2 sanitky jsou málo. A ono v České republice je několik těch projektů a myslím si, že i kdyby jich bylo víc, tak těch klientů je taková řada, že to vlastně ta poptávka velmi převyšuje tu nabídku.
0: Letošní rok, dámy a pánové, je rok svatého Františka. Připomíná 800 let od narození tohoto dodnes inspirativního světce. Krásnou výpovědí o tom, jak svatý František vnímal boží stvoření, s jakou radostí, s jakou vděčností je jeho píseň tvorstva.
1: Tu nám přednesou Jitka Molavcová a Alfred Strejček. No a samozřejmě nemůže chybět ani kytarový virtuos Štěpán Rak, protože s Alfredem Strejčkem sestavili spoustu báječných literárně hudebních projektů, z nichž asi nejznámější je Vivat Comenius. Takže následující program v tomto pořadí. Nejprve kytarové fanfáry, potom ona píseň tvorstva v předtočeném videu, a to z důvodů, kterým všichni rozumíme, a potom opět mistrovská kytara a píseň pro Davida.

0: naším panem bratrem Soluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ.
1: Chválen buď můj pane skrze sestru Lunu, skrze hvězdy. Na nebi stvořil si je jasné, jako drahokamy krásné.
0: Chválen buď můj pane skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocem a je krásný, radostný a mohutný a silný.

0: Chválen buď můj pane skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá.
1: Chválen buď můj pane skrze ty, kdo z tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci a protivenství. Blažení jsou ti, kdo věrně v míru setrvají, neboť ty je budeš korunovat v nebi.
0: Chválen buď můj pane skrze naši sestru, matku zemi, která dává život a jež vládne nade všemi a jež rodí různé plody, trávu a barevné květy.
1: Chválte mého pána, blahořečte.
0: Děkujte mu a s velikou pokorností
1: sloužete mu.

0: Štěpán Rak, děkujeme pěkně.
1: Dámy a pánové, pojďme připomenout, že i letos poputuje výtěžek Večera lidí dobré vůle na konto lidí dobré vůle. Tak jsme moc rádi, že spolu s námi pomáháte třeba DMS-kami anebo zasíláním peněz přímo na sbírkový účet. Připomenu tu vychytávku QR kód, který vidíte na svých obrazovkách. Pokud nás sledujete prostřednictvím České televize, tak můžete otevřít své mobilní bankovnictví a QR kód naskanovat. Nevede vás přímo na sbírkový účet.
0: Pozemský prach a boží dech. To je projekt Michala Horáčka. V básních, povětšinou koncipovaných jako promluvy anebo dialogy nejrůznějších biblických postav, celkem ve 40 zastaveních přibližuje starý i nový zákon. A to jak pohledem všeobjímajícím, tak zároveň pohledem hluboce osobním a niterným.
1: Tyto básně mají i svoji hudební podobu, a to díky Ivu Viktorinovi a jeho kapele a dalším autorům. A za chviličku uslyšíme dvě z nich. Ta první, Hříšnice, odkazuje na Máří Magdalenu. Ta druhá ukázal na mě, potom na Matouše. Apoštola, evangelistu, tehdy ale stále ještě celníka. Přátelé, přivítejte tady na Velehradě Naďu Válovou, Iva Viktorina a jeho kapelu.

zemi. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně našli cíl.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy.

0: Děkujeme.
1: Nadia Bálová, Ivo Viktorin, jeho kapela. Děkujeme.
2: Zajímavý pohled na to, jak dnes vnímáme Den slovanských věrozvěstů, Cyrila a Metoděje, tedy státní svátek, který připadá na zítřek, přinesl loňský průzkum veřejného mínění. Česko je sice vnímáno jako země, řekněme, nábožensky vlažná, ale tenhle průzkum ukázal, že i dnes má pro většinu veřejnosti tento den pořád velký význam.
1: Já se přiznám, Marcelo, že mě to číslo poměrně překvapilo. Dámy a pánové, 70% respondentů odpovědělo, že tento svátek si spojují s křesťanstvím a taky vzdělaností, tedy s tím, co právě sem do českých zemí přinesli Cyril a Metoděj. Nechci, aby to znělo příliš pyšně, ale troufám si tvrdit, že je to taky díky velehradským dnům lidí dobré vůle. A taky díky tomu, že tento večer, tento koncert a zítřejší bohoslužbu rok co rok přinášejí svým divákům a posluchačům česká veřejnoprávní média, Česká televize a Český rozhlas.
2: Velehrad, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Velehrad se hrál mnohokrát důležitou roli v životě církve, národa i konkrétních jednotlivců. A bylo to právě díky těm jeho pevně zapuštěným kořenům a díky skrytým pramenům, ze kterých lze i dnes čerpat energii a naději. Právě sem, do Velehradské baziliky, se v létě 1939 přijel rozloučit s vlastí Jan Antonín Baťa, když utíkal před nacismem.
1: Později na to vzpomínal takto. Modlil jsem se, nevím, spíše mi zněla hlavou píseň moravských učitelů. Moravěnko, drahá máti, o jak krásná si ty zem, jak tě nemá drahá milovati tomu, komu si domovem. A my jsme moc rádi, dámy a pánové, že dnes večer do domova svých předků zavítal další potomek rodu Baťů, konkrétně vnuk Antonína Tomáše Bati, John Nash s manželkou. Johne, dobrý večer, vítejte na Velehradě.
2: Domovem našeho dalšího hudebního hosta je poutní místo, které sice nemá tak dlouhou tradici jako Velehrad, ale dnes patří k nejnavštěvovanějším na světě a proslulo zjevením Panny Marie. Z Medjugorje v Bosně a Hercegovině přijela muzikantka, zpěvačka, která se dokázala s duchovní hudbou prosadit v televizních soutěžích, jako je Supertalent anebo Voice of Croatia. A dokázala to proto, že se umí dotýkat srdcí. Jmenuje se Daria Ramljak.
1: A zaspívá dvě písně, tu první Bože dělo za doprovodu své sestry Anny Marie, tu druhou Blagoslov potom zaspívají obě sestry za doprovodu orchestru. Dámy a pánové, sestry Ramljakovi.

0: si, Božie diele.
1: Wow, thank you.

0: sestre Ramliak, jak si říkají ve svém rodném jazyce. A pro vás krátké repete, jak pomoci kontu lidí dobré vůle, jednak dárcovskou SMS-kou, jejíž tvar dobře znáte a nakonec ho sami vidíte, anebo příspěvkem na účet číslo 7777 11 22 22 0800, anebo skrze QR kód ve vašem mobilním bankovnictví.
1: Říká se, přátelé, že lékař léčí, ale uzdravuje příroda. Je to známé latinské rčení, ke kterému středověk ještě doplnil, že Bůh přináší spásu. Medicus curat, natura sanat, Deus salvat. Tak či onak, jeden takový přirozený lék máme ve svém těle vždy poblízku. Možná o tom ani nevíme, máme ho ve svém krku. Je to náš hlas, protože vědci zjistili, že zpěv pomáhá snižovat stres, podporuje imunitu a zvedá náladu.
0: No, my vás s Jiřím nebudeme rozhodně o pozitivních účincích zpěvu přesvědčovat, ale upoutáme pozornost k tomuto sboru, protože to jsou lidé, kteří si oblíbili zpěv a přitom sami pomáhají chránit a zachraňovat zdraví a životy jiných. Přivítejme tedy společně sbor lékařů z Čech, Moravy a Slovenska, který si říká Čolek. V následujících minutách ho povede sbormistr Kento Satsuma a předvedou se nám v písni Akási mi krásna, ty rodná zem moja.

0: Váš potlesk patří sboru Čolek, sboru lékařů z Čech, Moravy a taky ze Slovenska.
1: A váš potlesk si samozřejmě a nepochybně zaslouží taky olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mimochodem za 3 týdny 60 let narozeniny, tak už dopředu všechno nejlepší. Blahopřejem.
0: Děkuju. Pane arcibiskupe, všechno nejlepší. My vám dnes především děkujeme za to, že můžeme být vašimi hosty tady na Velehradě. Vy jste naším hostitelem. Z Velehradu letos odchází ale jedna zásadní výzva. Výzva ke smíření a výzva k porozumění. Tak mě zajímá, jestli k té výzvě připojujete taky praktický návod. Jak na to? Jak dosáhnout smíření a porozumění?
2: Já jsem během dneška dostal několikrát otázku, co má dělat takový člověk dobré vůle. A já bych na to odpověděl pomocí té velehradské výzvy. A připomenul bych ji, nezapomenujte si všechny ty body, ale třeba si vyberte jeden, anebo se podívejte na stránky Dny lidí dobré vůle Velehrad, nebo církev.cz, nebo na sociální sítě. A jak ta výzva zněla? Měj úctu ke každému člověku, i když smýšlí jinak než ty. Hledej vždy to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Naslouchej dříve, než odpovíš. Buď první, kdo nabídne smíření. Přinášej naději, modli se a pracuj pro pokoj. Myslím, že by to byl pěkný dárek, kdybychom si takový jeden bod vzali do našeho všedního života, do naší rodiny a potom by to bylo možná vidět i v celé společnosti. Pokusíme se o to? To je moje otázka.
1: Pane arcibiskupe, děkujeme moc a věříme, že velehradská výzva tedy padne na úrodnou zem.
0: Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, moc děkujeme. Já se přiznám, Marcelo, že mě asi nejvíc oslovil ten 4. bod, buď první, kdo nabídne smíření, možná proto, že to opravdu neumím, ale tak nějak uvnitř cítím, že to je hrozně důležité. S čím odjedeš ty z Velehradu?
1: Já bych si z těch 5 bodů vybrala ten o trpělivém naslouchání druhým, jako takovou obranu před tím, jak často si dnes skáčeme do řeči a přitom máme zabetonované uši. Ale teď, dámy a pánové, přichází důležitý okamžik, abychom se podívali, kolik jsme během dnešního koncertu vybrali na dárcovských SMS-kách. A ta suma převyšuje 700 tisíc, je to 723 tisíc korun. Díky moc.
0: Děkujeme.
1: Ale je důležité říct ještě jedno, že ta skutečná částka je ještě vyšší, protože toto jsou jenom DMSky a řada z vás přispívá buď přes QR kód, anebo prostě příspěvkem na účet.
0: A navíc je to pouze startovní částka, protože DMSkami můžete přispívat až do konce tohoto roku a na sbírkový účet potom neomezeně kdykoliv, jak budete chtít.
1: Milí Velehrade, máme před sebou poslední písně Ideál a za svou pravdou stát. Ve mně osobně jejich názvy vyvolávají vzpomínku na největší nebo jednu z největších událostí v české církvi za posledních 30 let. A to nedávné blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli.
0: Tak to pojďme říct jasně. Jejich ideálem byl Kristus, kterému zůstali věrni i v době tvrdého pronásledování církve za totalitního režimu. A to až do konce svého života. Byli příkladem odvahy, věrnosti a služby druhým, zvláště mladým lidem.
1: No a tady na pódiu už jsou Hana a Petr Ulrichovi, k nimž se postupně společně přidají všichni účinkující tohoto dnešního koncertu, který, jak jsme říkali několikrát, byl poděkováním lékařům a všem zdravotníkům.
0: My dva s Marcelou moc děkujeme, že jsme i letos mohli být spolu s vámi tady na Velehradě. Díky.
1: A krásný večer.
3: Krásný večer i od nás. My všichni tady na pódiu a určitě i vy v hledišti máte v sobě kousíček toho, čemu se říká mladistvé ideály. Nebo, že by ideály byly dnes už odložená vetež? tak proč se nám občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyšíme něco jako krotký klapot koňských kopyt. To je přece on. Za všechny, co ještě věří v ideály, znova a znova zvedá svůj dřevet.

První den už 27. dnů Lidí dobré vůle na Velehradě pomalu vrcholí a ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska právě skončil živě přenášený slavnostní večer spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. A na tomto výjimečném poutním místě zůstaneme i v dalších minutách. To, co jsme dnes, jsme díky kořenům, jimiž jsou svatí Cyril a Metoděj, říká katolický kněz z Velehradu Josef Čunek. Víc povíme už za chvíli.

0: jsme na Moravě a měli bychom vědět, že jsme potomci Velké Moravy. A to, co jsme dnes, tak prostě jsme skutečně z těch kořenů, jimiž je cíl Metoděj. No a to je problém dnešní doby, ve které žijeme, tedy respektive celého 20. století, které si myslelo, že kořeny nepotřebujeme. No ale oni naštěstí jsou a někteří lidé ještě o tom vědí a snaží se znova napojovat, roubovat na to, co je skutečné. Takže Cíle a Metoděj jsou naši skutečně otcové, se říká jednoduše věrozvěstové, hlasatelé evangelia, ale to znamená také, to jsou otcové naší kultury a naší civilizace.
1: Jaká část z jejich života ta zmapovaná je z vašeho pohledu taková ta nejzásadnější pro nás? Teď jste to zdůraznil, že se to hodně týká teda nás, Moravanů.
0: No nás, Moravanů, ale my bychom na to měli být hrdí, ale to se týká samozřejmě všech Slovanů, pokud bychom nějaký takový útvar znali, ale to se týká také Prahy, která tenkrát ještě nebyla, ale byla Velká Morava, nebyla tak slavná jako dneska. Přemyslovci, Ludmila, Bořivoj byli pokřtěni tady Cílem a Metodějem a tak dále. Takže to důležité máme o nich zmapované. Kromě toho třeba, jak žili doma, já nevím, kolik měli služebnictva v Soluni a tak dále, to úplně přesně nevíme, jak se vyvíjel jejich dětský a potom dospívající život. Jenom víme, že z nich vyrostli tak kvalitní lidé, kteří tady byli, si představme, oni tady byli pár let a my z toho žijeme již 11 let.
1: A co je toto? Z čeho my tady žijeme, ano.
0: No z jejich příchodu a z jejich schopností. Všichni nejvíce, jakoby, když se řekne, že Cíle a Metoděj nám přinesli písmo, tak především bychom měli vědět, že to je ta nedostatečná informace, která je jenom napůl pravda. Protože jim nám donesli písmo svaté. Kvůli písmenkám k nám šli? Ne. Důležitá je pravda, důležitý je smysl života. A to oni nám přinesli. No, a to je dílo ale Konstantina, kterého známe více jako Cyril. A Metoděj, to byl zase, řekněme, právník, manažer. On nám přinesl první pravidla lidského civilizovaného života.
1: No, mluvíte velmi, velmi nadšeně o těchto dvou svědcích. Patří oni mezi takové ty vaše srdci blízké?
0: No jistě, no tak zvlášť, když jsem tam tedy teď poslán, ale to je takové velice zajímavé s námi a s tou naší kulturou a s našimi kraji a místy, kde se člověk narodil. Když se člověk narodí ve Zlíně, jako my jsme se zde narodili, tak této části je bližší Hostýn. Ale všichni víme, že máme za zády Velehrad. Ano? Mm-hmm. A tak na Hostýn se chodí dost často, ale na Velehrad se chodí, když o něco jde. No, když o něco jde. A tak to šlo v roce 1985 a šlo o to v roce 1990, když tam byl poprvé papež, tedy poprvé tady v Československu vůbec. A šlo o něco v tom roce 863, když oni přišli. Takže Velehrad to je něco velice hlubokého.
1: Proč papež tehdy nejel na Hostýn? Víte to?
0: No tak vím, že protože přijel do Československa a přijel do Prahy a do Bratislavy. Ale jeho vlastní přání bylo být na Velehradě. Protože, víte, to jsou ty skutečnosti, které by se měly psát třikrát denně v novinách a tak dále a učit do nekonečna ve školách, protože to bylo vymazáno. Velehrad, to je to centrum, ze kterého se tato část Evropy stala civilizovaná. Tady přišli Cíle a Metoděj, donesli nám písmo svaté, kulturu, civilizaci a odtud to šlo do Polska, do Ruska a do Bulharska a do všech částí této části Evropy.

Loni se veřejnosti znovu otevřela kaple svatého Jana Nepomuckého ve Velehradě. Památka z roku 1715 byla postavená už 14 let před Nepomuckého svatořečením. I tam vás vezmeme už za pár minut.

0: Stále posloucháte společné vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska a po živě vysílaném koncertu Večer lidí dobré vůle i dál zůstáváme na našem významném poutním místě, spojeném s cyrilometodějskou tradicí. Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku byla od roku 1948 nepřístupná. Olomoucké arcibiskupství ale barokní památku zrekonstruovalo a vloni opět otevřelo veřejnosti.
1: Krásné, nádherné. Máme tu skvost.
2: Obdivuje interiér kaple Miloslava Vrzalová, která se přišla podívat s manželem Pavlem.
1: Můj muž je v Velehradě.
3: Já jsem narozený na Velehradě a na důchod jsem přišel sem a už je mě dost roku, ale já vám řeknu, že jsem tady v té kapli nebyl ani jako kluk. A vždycky jsem to viděl jenom, že to bylo škaredé a oprýskané a viděl jsem, jak ty dveře tady chátrají. A teď, když jsem k tomu přišel, tak mě oslovili ty krásně restaurované dveře.
4: Kaple byla nepřístupná od roku 1948.
2: Říká Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
4: Byla, dá se říct, ve velmi špatném stavebně technickém stavu. I co se týče toho vizuálního stavu a vhodnost pro bohoslužby, prostě to nebylo možné.
2: Co je tedy vlastně takového nejvzácnějšího v té kapli? Dá se to tak vůbec říct?
4: Dá se to říct těžko, ale určitě asi obraz svatý Jan Nepomucký udělí milodary chudým, který namaloval Ignác Ráb.
2: Podle Petra Hudce z Matice Velehradské je kaple významná už jen dobou své.

0: vzniku?
1: Protože byla postavena 14 let před svatořečením svatého Jana Nepomuckého, takže to je vlastně významný doklad svatojánské úcty ještě předtím, než byl oficiálně jmenovaný mezi světce.
0: Celá kaple má hvězdnou symboliku, vysvětluje Petr Hudec.
1: Když bylo nalezeno jeho tělo, tak podle legendy kroužily kolem něj hvězdy, takže kaple má hvězdný šestiboký půdorys a celá klenba je zdobena znameními zvěrokruhu a k tomu jsou tematicky vázány další malby.
0: Co vlastně znázorňují?
1: Je tam vyobrazený, nadneseně řečeno, barokní komiks, příběh Jana Nepomuckého od chvíle, kdy získal své první vzdělání v pomuckém klášteře, jak se stal zpovědníkem královny Johany, jak byl mučen kvůli tomu, že nechtěl prozradit zpovědní tajemství, až k tomu, že byl teda schozený z mostu do Vltavy.
0: Navštívit kapli bude možné jako součást komentovaných prohlídkových okruhů nebo při zvláštních příležitostech, jako jsou Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad nebo Dny lidí dobré vůle. Z Velehradu Michal Sladký, Český rozhlas.

0: I dál posloucháte naše společné vysílání regionálních stanic v předvečer státního svátku. Je čas na příběh osobnosti, která je s moravskými poutními místy úzce spojená. Byl známý svou štědrostí a laskavostí a hlavně proto ho lidé nazývali tatíčkem Stojanem. Antonín Cyril Stojan se narodil 22. května roku 1851 v Beňově na Přerovsku. I když byl vysokým církevním hodnostářem, aktivně se zapojil do politiky a i v parlamentu prosazoval potřeby nejchudších. Položil základy pro vznik České katolické charity a jeho přičiněním znovu ožila dvě poutní místa na Moravě, svatý Hostýn a Velehrad. O olomouckém arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Stojanovi natáčela redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Takhle krátce, kdybychom ho měli charakterizovat, tak ho asi charakterizuje dobré srdce, že to byl člověk velice srdečný a někdo, kdo měl, jako, jak se říká, srdce na dlani, proslul tím, že velice se uměl dělit a rozdávat.
2: Říká Petr Hudec, autor knihy Velehradský unionismus. Publikace vyšla ke stému výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Stojan se narodil 22. května roku 1851 v Beňově na Přerovsku do chudé domkařské rodiny. Na tom, aby mohl mladý Antonín vystudovat, měl významný podíl jeho strýc Fabián.
1: Protože rodiče by na hrazení jeho studií neměli prostředky, ale samozřejmě to jeho rozhodnutí tak vycházelo z nějaké jeho životní orientace, kterou formoval třeba také místní pan farář a třeba zkušenost poutí na svatý Hostýn anebo také na Velehrad.
2: V roce 1876 byl vysvěcen na kněze. Během let působil v několika farnostech, ale nejdéle se zdržel v jihomoravských Dražovicích, kde kázal celých 20 let. Jeho životním krédem bylo mám, co jsem dal druhým. A také proto ho prostí lidé nazývali tatíčkem Stojanem.
1: Existují stovky příhod o tom, že chudému člověku dal i vlastní boty a nezbylo mu než chodit v domácích papučích. Co mohl, tak rozdál. Farní hospodyně třeba nachystali nějaké pamlsky na nějakou slavnost, tak on pozval děti a děti všechno snědly.
2: Přibližuje Hudec. Aby mohl Stojan ještě víc pomáhat potřebným, vstoupil do politiky. Ve volbách roku 1897 byl zvolen poslancem Hřížské rady.
1: On si velice dobře uvědomoval těžké životní podmínky, zejména dělníků, takže ta jeho politická angažovanost spočívala vlastně v neskutečných intervencích, že z něho pomalu jakoby měli strach ti ostatní poslanci, nebo si ho dobírali a ten jde zase o něco jako žebrat, aby se zase někomu někde pomohlo. On nezapomněl třeba z Moravy přivést slivovici, takže pánům poslancům tam třeba zavdal slivovice a jak tím laskavým jednáním, tak třeba i tady tímhle lákavým nápojem otevíral srdce vlastně těch mocných, aby dokázal pomoct lidem, kteří k němu opravdu houfně přicházeli a žádali ho o přímluvu.
2: Antonín Cyril Stojan založil arcidiecézní charitu Olomouc a položil tak základy pro pozdější vznik celostátní české katolické charity. Po celý život měl velmi blízko k nejznámějším moravským poutním místům, svatému Hostýnu a Velehradu. Když byl roku 1921 jmenován olomouckým arcibiskupem, zásadním způsobem se podílel na jejich obnově. Ve snaze o opravu a rozvoj obou poutních míst ale překročil rozumnou mez výdajů a přivedl do té doby finančně dobře si stojící arcidiecézi na pokraj úpadku.
1: On se řídil heslem, velice inspirativním pro každého z nás, mám, co jsem dal druhým. A ta štědrost toho jeho rozdávání skutečně nabrala na obrátkách, když se na krátký čas, necelé 3 roky, stal olomouckým arcibiskupem. A ta jeho štědrost skutečně byla tehdy jakoby nad poměry. Ale co rozdal, tak to potom neschvátili totalitní režimy, ať už ten nacistický nebo ten komunistický. Takže z tohoto pohledu to byly velice dobře investované prostředky. No a ta druhá věc je, že přece ten jeho mandát biskupský přišel do doby pozemkové reformy, kdy nejenom šlechtě, ale také církvi byly odňaty mnohé majetky, pozemky a tak dál. Takže to schudnutí olomoucké arcidiecéze přece přinesl ten politický vývoj, nejenom ta jeho štědrost.
2: Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan zemřel 29. září roku 1923. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Dnešní výjimečný večer ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska patří dnům lidí dobré vůle a Velehradu. V závěru se ještě projdeme po dominantách i méně známých památkách tohoto poutního místa. Provede nás Věra Hotařová.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Dominantou Velehradu je bazilika na Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Její věže tvoří známé panorama obce a spolu s rozlehlým komplexem klášterních budov nechybí skoro na žádné pohlednici tohoto u nás jednoho z nejvýznamnějších poutních míst. Stejný a úchvatný obraz uvidíte při příjezdu do Velehradu od Starého Města. Když tu krásu pak spatříte zblízka, určitě vás nepřekvapí, že se o ní mluví jako o historickém i architektonickém skvostu. Ovšem hodnotných památek je ve Velehradě celá řada, třeba kostel Cyrilka, kaple svatého Jana Nepomuckého nebo svatého Vendelína, ale i další. V roce 2012 přibyla známému moravskému poutnímu místu nová zajímavá stavba. Spojila se v ní současnost s historií. Je to takzvaná ohradní zeď, nebo taky galerie svědců. Je dlouhá necelých 70 metrů, uzavírá prostor severního nádvoří areálu a zároveň ho odděluje od silnice, proto ohradní zeď. Galerie svědců zase podle toho, že v ní našli nové místo sochy svědců z konce 17. století. Pokud znáte historii Velehradu, tak jsou to přesně ty dvojice svatých, které byly původně ve výklencích na průčelí baziliky. Svatý Benedikt se svatým Bernardem, svatý Jan Křtitel s Janem Evangelistou, svatý Petr a Pavel a taky svatý Cyril s Metodějem. Kostel zdobili až do roku 1900, do okamžiku, než se začala opravovat jeho fasáda. Po skončení prací je nahradili nové plastiky, protože ty původní se prý věřícím už nelíbily. Na silnici, která vedla ke kostelu, postavili ohradní zeď a tam je přemístili. Poutníci je tak měli přímo na očích celých 90 let. Zeď byla zbourána až v roce 1990. Bylo to před návštěvou papeže Jana Pavla II. Podle průzkumu se na setkání s hlavou církve chystali desítky, ne-li stovky tisíc věřících. Kvůli ohradní zdi by se na prostranství před bazilikou nevešly. To byl důvod, proč musela být zbourána. Sochy byly uložené, ale nechráněné v zahradě u kostelíku Cyrilka. Trvalo 22 let, než se pro ně našlo nové místo. Při opravách baziliky a plánování úpravy celého poutního areálu to byla dokonce jedna z podmínek. Zrestaurované přes 3 metry vysoké historické plastiky byly pak instalované v nikách nové ohradní zdi. Hezký den přeje Věra Hotařová.

0: Díky, že jste dnešní výjimečný večer strávili ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska společně s námi. Vydali jsme se na místo, odkud pocházejí jedny z našich kořenů, díky kterým víme, kým jsme. Příjemné sváteční dny a příjemný poslech i dál. Loučí se Markéta Janíková.
1: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
3: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky výrobné krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho podle. Což nastalo půl roku zpoždění, tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly, a nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit nabít.
0: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze zprávy hradu.
4: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna. Sport.
0: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně, na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky. Večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
6: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
5: Proč myslíte?
6: Televize je totiž fotbal.
5: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
6: Teplo, Žár.
5: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
6: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vlastníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
5: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
6: To jsem viděl v televizi.
5: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení. Dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukánek
7: a Václav Krovka vydalbe.
9: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
10: Já už mám všechno, to víš, teď už snažím se být dobřilý.
11: Ahoj.
9: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
11: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
10: Skoro.
9: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
11: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty seš tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
9: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
11: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
9: Typni Nevím. Si.
11: Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
9: Textů?
11: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
9: Co jde?
11: Dobrý počtač.
9: No, dobře, no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo? Nebo pro nás, jo?
12: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
9: Nápoj, lásky, číslo, dát.
11: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
12: No, to je hrál, jo? Máš třeba věc drážistu?
11: No, asi ne. No, co?
9: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růz, jo?
11: Ne, to je...
9: Je živej ten vizážista?
11: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
13: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže se mi líbilo. Rock and roll byla živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku. Já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A taky jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord.

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo? Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botác
2: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí. Ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Můžeš ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takový nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý
6: vede slepého, holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový. To je moje cena.
7: Ty nevíš, kolik stojí kisničkovány.
5: Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil. Tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Co toho neumíš.
5: To je
3: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
8: Ano.
6: No, prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprat. Ty seš Goldene Štětec Ausprat.
4: K majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
9: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: A teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
1: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
0: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
1: Já jsem Ringa napodoboval, česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on a prostě takže přidal mi do jména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
2: To je zajímavý, ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se, Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky.

0: já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
1: Takže nejenom, že jste měli francouzské, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže...
0: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
1: ty k tomu máš nějaký vztah?
0: Co si říkaj?
1: Ty k tomu máš vztah nějaký?
0: Ne, ne, to se losovalo. Někdo...
1: Prostě, někdo ale tebe vyšlo tohle.
0: Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom jsem si, já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
2: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě sešlo s Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
3: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
2: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
3: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
4: František R. Čech. Že by snad... Muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
5: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že... při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejzvážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři. Protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám. V ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle. Ňaf, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak co si teď dát zase nějakou muziku?
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Suprafonu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, poč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, tento odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingera, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak se nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš, no, ne Novotný?
4: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby jsme jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, jak se mu ten transformátor přehřívá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je zpět.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No,
6: ani, jako...
4: no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžit na nově nebublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak on nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když tě chytíš, tak co?
8: Ale já tě stejně nedohoníš.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
8: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
8: tak
7: jo?
8: Tak se otoč.
7: Tak.
8: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
8: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si tě sám.
8: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
8: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
7: Na řípu jako na hradu.
8: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
8: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vememe sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumí mu ani slovo říká samý blbosti.
8: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas, Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu.
2: Tak prosím, pěkně, pojďme si. Jen předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co je slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty, a má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od Batí, jo, ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka a koupila jsem si nádherný lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže, jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásné boty, ale teď už nenosím ty vysoké podpatky, jo. To bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem milovala, já jsem nosila minisukně. Měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými teď slovy už se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásné kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherné kabelky.
0: To máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Ivetka,
0: ještě
2: boty,
0: se tam dá
2: kabelky,
0: něco dopočítat.
2: No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, že jsme ve spojení hned. Takhle chlapa. Na úvod beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musí mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobrý, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko. Jo. Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju. Já je poslouchám. Tak, Honzičku Macoune, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, drobky na lince, já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic. No tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě. Ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu, taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je
1: tak
0: moc.
1: Takže to jsem já s delší odbukou, protože jsem měla telefon zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, tak já mám Jarmila možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišuju rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a jo. Třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuji poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku.
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo jako...
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám uchylky už odmala.
0: No tak píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě, když něco vidím, a i třeba stanil, nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jak udělám se dost, že to mě strašně naplně a
0: Taky vám rozumím, jakoby... taky bych to nevyslovil...
1: odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal, zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní tnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy v Noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla nádubí, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala, Ježišmarjana, já chcu, vždycky na mě volala, Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chcu zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak, to jsem si vzala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím, jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježiš, Mariano, to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky. A když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, onko, ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: Helejte, a dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám. To ne.
0: Vysrabe.
1: To nedělám, ale já vám to řeknu. Ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. A to ještě, když jsem měla chatu. Takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lindu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo. A pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, na co, když tady nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda nepřišla na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky kazit. A ona, a protože já nevím pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. A když odejde, prvně si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
0: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím, jestli, no, tak snad to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
1: No, a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže když tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
0: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonalé trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru. Ježíš Maria, tak vám hráblo taky, těší mě.
1: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
0: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Zajemně. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani a nula. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že zavoláte už dopředu. Dobrou noc.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky, nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin, no vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na ně častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký nešika na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrněl blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubela, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednou telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: Posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás, kolega Petr Kubala.
1: Jana.
0: Mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: To nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: Prostě no.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka, nebo spíš hygienický
0: návyk. Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak... Nejhorším.
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky, anebo nejhorším, jo? Ale,
1: no, ale jinak umej si ruce, přijdu domů, no, umej si ruce. Když se dívám ruce. Na filmy.
0: Kolikrát denně to,
1: no, to nevím,
0: kolikrát
1: to,
0: za den dokážete umýt ruce a no, kolik máte spotřebu mýdla?
1: Ale to tak, kápno si mýdlo, to vůbec není podstatný, ale jako si je opláchnout aspoň, no. Ale současných ve filmu.
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako, no, tak, no, tak v tom nedbalé, případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No tak máte strniště, anebo trošku delší.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No. Tak aspoň to, no. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No, dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macoun. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu.

Protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900, anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička a hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s ním všude otravuji a všechny tím prudím a je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď, rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla jsem vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: No tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje uchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, čiže šup. A když to nestihnu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou matematiky?
1: Ano, takhle z plezíru, z radosti, jenom si prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to
0: a
1: je
0: co šílený. Děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám.
0: Jenom taky ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako
1: pršíte? Ano, prostě jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No, tak, jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí veliké potěšení.
0: Yeah,
1: já jsem z toho úplně vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát do roka.
1: No, a ještě kdybych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledný číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám. To je...
0: No, a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to Malýho prince, jak tam ten chlap pořád na týden planetě počítal. Ale to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jakmile dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se
0: děkuju,
1: dneska bavím,
0: taky.
1: Fakt, že jo.
0: Jo, já se to jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si. Udělala jste mi takovou radost, že mám z toho husit.
1: Klidně mě vohodnoťte jako
0: Ne, ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
1: Ano. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc. Nashledanou.
0: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně jsem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husík půže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Halo, halo, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je, zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, Schade, Péťo, Dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mě se úplně vybil telefon, to je Karel z Vysočný.
0: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio, rychle.
0: Ano, máte to daleko? Jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré, dobré, dobré. Tak povězte, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
0: Ano, jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už jsou blíž, už jsou blíž.
0: No, já už jsem s vámi, já vás chci, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
0: No,
3: já jsem tady povídala, jak se mě všechno hodí, protože dělám různé věci.
0: A ano.
3: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho.
0: Ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala. A říkám, slyšíme se a ono nic.
0: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo, mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím, a jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky, jako hůlku, takže se pěkně jako tohle, a když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu, a když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo.
0: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, protože dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže, skate.
0: Ano, jako rozumím.
3: Takže děláme vazby, různé svatby a to byl vždycky můj vášivý koníček, dělám různý vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
0: A jo, no, takže, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce do Brna, ta má to hrozně ráda. Jo, a když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě s tím, že teda má někdo radost, no.
0: Ale to takže u vás, říct. Ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
0: No, no, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
3: Já mám takovou představivost, takovou ano. Velkou představivost, že prostě se mě hodí asi všechno, by se mě hodilo aj...
0: Jo, tím pádem ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
3: no,
0: větší.
3: To guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba žaba, tak jak se hrávalo za nás, za to táče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, mátě rád, 4-4, rande, jo, 5 polibek a takový. A nebo ty kopretiny, jak se trhlo, mám tě rád,
0: no,
3: tím jsme se zabývali a já jsem na to věřila, jít přes kanál, šlápnout, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže a 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá kopta. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
3: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo. Takže a vůbec mě to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
3: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda... byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově. tam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já si přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
3: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak tam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, že to tam byl, ale já jsem slepej, hluchej, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílé gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu, s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zaváželi, sekali dřevo, já jsem mu řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce. Štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba. Jeho brácha, on byl aj zlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo. A tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se, a ono nic, tak mě napadlo, že mám hukej telefon. No. A on se o mě totiž tak stresně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Hřídka Veselý. A ono za manželkou, ona šla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 60. musím. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
0: Myslím, že už jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání.
3: No,
0: já už navíc slyším.
3: To vám právě chci vysvětlit, no. To má souvislost. Takže prostě my jsme určitě byli tak přehraní, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny, jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž se to uvědomujem. Já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci, no a myslím si, že každý má tu uchylku a když tak si to ani neuvědomuje, že ji má, protože mu to nepřijde.
0: No, to je fakt, ale...
3: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky, musí být moje, když se mi líbí. Když se mi nelíbí, tak nic, jo.
0: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře, jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak, byl holubý dům, byl, tím jsme skončili. Jo. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání a i já skoro v uvozovkách a i zaponěk, jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
3: Taky Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí někde u pivečka ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme si takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, to je moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmená, se oslavují Janečkovi, milí Janečkovi. Zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových uchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z Vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí, a ten lékař na to odpověděl: no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje, o tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, no, pro někoho, no, chtěl jsem to říct, ale neřeknu, vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet. Uchyl, Macou. Nebo, nevím. Pojďme za láskou.

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde disco party v našem okolí, tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano, mé dítě, čtyřnohé chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka, zdravím vás, Šárko, halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka. Ano. Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to eroticky. No, ale je to uchylka.
0: No tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to víc bolí, nebo je to příjemný, musí míň nebo víc musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: si teda. Přesně.
1: Jako tak.
0: Já, tím pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat. Není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolel, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem říkal, ano, už to bolí, tak no. Trošku změrní.
0: Umění komunikace. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna a ať vám dá
1: zdravím
0: zase i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře,
1: zdravím
0: dobře.
1: Zdravím Jarku.
0: Ano, děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: A nebo že chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
4: Dva ráno.
2: Večer.
4: Večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas, Honza Macoun a zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme, nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše, nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně. Zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaši úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom na mluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, Ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový vy jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prodražilo.
0: No to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí ypsilon, měkké i použít správně mne, no tak to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova by měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla
0: pravda,
1: taková ta moje úchylka.
0: Dřív, ano, chápu. Ale a nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době už, když jsem začal brát stroky lásky, tak jsem si prohlížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale prostě každá holka tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí pán Bůh nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některý, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
0: Řeknu vám, vy jste mi Hinku vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct, jak muži, tak ženy, ňadra, téma ňadra.
1: Kdo a jaké preferuje? To by byla dobrá téma.
0: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
1: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby ty 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže dobře. Jako dílka vztahu už se nedá posuzovat.
0: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a v nadý, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli to vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
1: Tak tady to fungovalo z té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuhle ty posuzování těch znalostí těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady tou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulovaný, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale no, bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě a veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a no, to je důležité, aby to člověk ukázal.
0: A spisovně především. Dobře, děkuju vám. Moc vás zdravím, děkuju za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Já doufám, že se mě podaří poslouchat noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek. To.
0: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
1: Není problém, já poslouchám noční linku téměř denně.
0: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše Milá noční linko, dvakrát kontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně. Nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
3: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína, předem se omlouvám za to, že...
0: Ne, já se omlouvám, já jsem si, chápete, to mě řekne do ucha ten mistr zvuku z Prahy, Petr Kuval, vaše jméno, a já se ho napíšu blbě, rozumíte tomu?
3: Já jsem si předem omlouvit, já jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím, ale
0: jo.
3: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
3: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No, a to...
3: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy s chloupky pod paží.
0: Ano.
3: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude. Mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
3: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát trýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
3: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
3: Tak, přesně tak.
0: Bez
3: natura, přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
3: Vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barbořikové.
0: Ano.
3: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
3: V televizi. A hned potom jsem usnul a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloubky, či nemá, ale rozhodně, každopádně zdravím i jí, kdyby poslouchala a vás. Doufám, že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to berete jako...
3: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barbořiková, ta je ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
3: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
3: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceon. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například u Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem. Já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořad s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Praha 6. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou

14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěků spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No Míšo, to je to, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No dopadlo to doufám aspoň dobře. No píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadlo i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: nekalečí.
1: Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
2: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pane Honzo, všechny posluchače noční sluví. Tak moje úchylka je teda na

0: tlačinka, já jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořádku minulost tady toto, jak se si to zmiňovala v tom dopise. Mm-hmm. Je to tak, že když jsem byla jako malá ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela práva, maminka říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu, až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být. Pintry, jak to říkám.
1: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, ale nou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
0: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
1: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
0: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mi třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku křivo. Už mi to vadí, musím ten obraz na to nás. I když pak nevidím, ale já to vidím. Já vidím.
1: No to jo.
0: No, záclona. Je... No je to, já se tomu směju, ale já to přiznám, ale tak to je.
1: No,
0: jako, jo.
1: No jo.
0: No, nebo záclona, no
1: to je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc v domácnosti. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
0: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odhrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidím. Všechno, nebo mám třeba přes stůl, konferenční takový, ne ubrus, jako který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo ubrusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, probadí to přece vidí, že to zhrnu ten ubrus. A už je hoň na střeše. Prostě to
1: já
0: tak,
1: vám
0: to tak
1: rozumím.
0: Jako je.
1: Ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já
0: no,
1: nechci, aby to vyznělo, že já jizmus ode mě a že macon a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absenci jako blízkých, ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není, u mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
0: Ano, já to sami, návštěva, no, že mě tak předneště říkám, pro Boha, já určitě nemám koupelně tam návštěvo, já nemám to, jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, a říká, já si to vystavím. A říká, ty pro Boha, já nevím, co mám všechno přesně, ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli mám všechno přesně, pak se mu pozvala dál, a to jsem se ještě nebyla jistá. No,
1: jo, přesně,
0: to,
1: jo, ježiš.
0: Když to teď poslouchá, tak si řekl, že nejsi normální, já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
1: Takhle,
0: to
1: kdyby
0: nevím.
1: To nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
0: Vy mi rozumíte, ano.
1: Já vám naprosto
0: ráda.
1: Rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa
0: ráda.
1: Omega všeho.
0: Ano, to jsem jako opravdu ráda, zvláště když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
1: no,
0: to jsem teda...
1: Ale jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože svědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou jako na ten úklid. Jo? A to bych já musel uklidit to uklizení. Jako.
0: Ne, tak to zase tak neberte.
1: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdybychom to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne, je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
0: Ale ano, přesně.
1: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, a nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě, a stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si, ne z plezíru, že nevíme, co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, ano. Výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
0: Ano.
1: A to, tam mě došlo, že to nebude úplně OK.
0: Ano, no, no.
1: Je, udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
0: A ještě další, jenom stručně, co ano. Se týká těch čistých rukou, že kdysi před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce spále, když někdo přijde, tam je umývalo umít, než kročí tady. To je tady ta uchylka, ale ano. Teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít pořád o té o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady to.
1: Ano.
0: Protože já tež na tu češtinu jsem opravdu, maminka vždycky ještě na základní škole, diktáty mi dávala. Já dneska jsem říkal to odolená voda, to je skloněvání, to je jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrnete jako, jako program a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala na to.
1: No tak se na to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy, no. Čistotnou a ano, hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, no. Dobrou noc.
0: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor, dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že o chlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Aleno, díky. Normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu, vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Další Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Zábře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyzdělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku, potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala, kde, na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu, a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců, zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou, to spíše vypadá jako na námět sbírka, ale nechala jsem si jenom dva, ty nejdražší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to.
1: No, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po staru.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali, a prostě je tam dobré čtení v těch receptech, ještě je tam přemek, podlaha a tak dále. No a také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala, a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady vás zastavím, řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé, neodkládám jako takhle, ale že je chci udělat, ano.
1: No tak právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole a je to recept, kdysi byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky, a tam jeden pán jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystříhla, dala jsem si ho do folie a si ho nezašpiním, nepomástím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám, a to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně, a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane bože, takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner, ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového, no to ale je jiné téma by bylo, to bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je jako tak, bych řekla, taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného, jako se ho zeptám. tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluš je taková urejpaná trošičku teda potom, no, v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju, že jsem urejpana.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit. Omlouvám se za to, jedna hodina se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání. Moc mě to potěšilo, pobavilo. A k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy, má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok, dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď ji máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval, od mačka odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnul, jo. Nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to. Tak moc za to děkuji, nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz a nebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byvaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
1: Takový ty tlustý.
2: Hnědý.
1: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane. Jste princ, ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.

0: Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR. Bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
3: Jamčku, to mě nedělej, prosím, ale mě manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tato kluci, si vzat
3: nebudu vyhádat. Ani na tohle, neprosím tě,
2: neroztrhni mě to tam. Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
5: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
2: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
6: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zátovi?
2: Jak tedy bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
6: Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
2: Spolupracovat?
4: Co je to za bláboli, co to měliš
6: za pitom? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
4: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
2: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
4: Ona, že teď se na ní podívej, ona je trošku, to je bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
2: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Co? No se, Jseš ty vůbec normální?
4: Já jsem...
6: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já jsem se Katinka.
7: Katinka.
6: Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí, víš?
2: Nežaj mi našli! Co je mu?
6: Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
6: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
2: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
6: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
6: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
6: No, můj Ludva. No,
4: mě chceš vyprovokovat?
6: Ne,
4: moment,
6: vyprovokovat.
4: Buchty, ty si přivezla buchty a takové buchty peče jenom teta Anča.
6: Ty můj Otelo, takové buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
2: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
6: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
2: Já se sem vrátím, ale u někdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
2: Proč by se mi asi taky nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
4: Kačko,
6: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho. Já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělám, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekujou. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u Odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našinou. Tak co? Co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové! Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no se ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašeše poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase se šel poděkoval dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu, tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
9: Aha, a mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
8: No, počem?
9: Poslat?
8: No, o čem jiný?
9: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
8: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní, no, víte, jak tam sní,
9: jak myslíte,
8: no.
9: Jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje. Je. Stručně řečeno, je to
9: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka, blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
8: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
10: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi, Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní. A řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to Pavlata do toho tam tchýně. Pavlata do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: každého, kdo věří, že je v šatech lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
6: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10-20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. A jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbila se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady.

0: okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kůň ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kůň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že jo, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněnej ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáč a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
1: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
2: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
1: Já myslela, že mi jdete vstříc.
2: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
1: Tak to vás nesmím zdržovat.
2: Ale už nechci. Smím prosit?
1: Nebylo by to lepší s hudbou?
2: Proč nehrají preceptoré?
3: Hrajte!
0: A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A jak já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šubá si po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom, podařilo se to.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, no. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světilko a taky se ptám, pane ředitel, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan svoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingové studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonimu. A v české verzi seriálu Meš jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, no, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahrát.
2: Se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pírsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Meš se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťok. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohádka, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volá, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publika.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Trojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.